Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

Hádala se para plata, které je víc do kulata.

Těžko se jí doma žije. Vrace červne, chod se kije.

půjdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: mohla přihodit dopravní nehoda. Kino, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

ночь вахтаний, to jsou asi vachtani, vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci, nemohou mi odříci podívanou krmení.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

kdo nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní.

0: Ševčíkem.
1: Já vím, holka, kluci, někde to strašně náročný takhle ráno se restartovat, ale jsem rád, že i tentokrát jste tu společně s námi. Dneska naprosto odpočinkové téma, Světový den her, který připadá právě na 28. května. Zamíříme do minulosti her, zjistíme, jak vypadala třeba první stolní hra, připomeneme si příběh hry Minecraft, probereme úspěšné deskovky, nemineme ale teda ani počítačové hry, zjistíme třeba, v čem nám mohou škodit nebo i prospívat, jo, i to bude naše společné téma a spoustu dalších otázek pro vás samozřejmě mám takových jako vyřešených. No a samozřejmě chybět nebude ani zvídavec, soutěž, to všechno v následující hodince, no ale co je třeba před námi hned teď, tak to jsou zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: NASA zveřejnila plány na lunární základnu. Podle nich má na měsíci vyrůst zázemí pro astronauty o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Sloužit má k trvalému osídlení naší přirozené družice. Vyrůst by měla nedaleko jižního pólu. Hlavně proto, že právě tam se na měsíci nachází spousta vody ve formě ledu. Základna má být hotová v roce 2036. První mise by měla odstartovat již na podzim tohoto roku. Čeští hokejisté hrají dneska čtvrtfinále. Na mistrovství světa, které probíhá ve Švýcarsku, se utkají s Finskem. V minulosti se týmy na šampionátu potkali 26krát, z toho Češi 15 utkání vyhráli, 8krát prohráli a 3krát to skončilo remízou. Letos jsou ovšem Finové ve skvělé formě a jejich počínání ve skupině bylo velmi suverénní. Jedinými přemožiteli byli doposud Švýcaři. Pokud Češi Finy porazí, zahrají si o medaile. Tak nezapomeňte fandit dneska od 16 hodin a 20 minut. A ještě k počasí, i dneska očekávejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty ovšem klesnou a to na 21 až 25 stupňů Celsia.

Holky a kluci, dneska si povídáme o Světovém dni her, který připadá právě na 28. května. Já myslím, že dneska těch her máme k dispozici opravdu spoustu. Deskové hry, stolní hry, karetní, kostkové, samozřejmě počítačové, tam se to ještě člení na spoustu dalších druhů, ale napadlo vás někdy, jak dlouho si lidi vůbec hrají? Archeologické nálezy dokazují, že propracované herní plány byly zprvu vyrývány do kamene či hliněných tabulek. Jako hrací kameny nebo figurky nejčastěji sloužily oblázky. V tomhle smyslu je velmi zajímavý nález z hrobky vládců z jižní Mezopotámie, a to asi 2600 let před naším letopočtem. Už tehdy si lidi hráli. Našla se tam zdařilá dřevěná herní tabulka, vykládaná světlemodrým lazuritem a mušličkami. O tom, že stolní hry byly ve starověku velice oblíbené, tak svědčí i obrazy na zdech starověkých domů v Pompejích nebo třeba ve skalních jeskyních v Indii. Dneska tou asi nejoblíbenější hrou jsou šachy. Mezinárodní šachová federace udává, že celkový počet hráčů se pohybuje kolem 600 milionů, což je obrovské číslo. A tušili jste, že se dají hrát šachy i poslepu? Jako neznamená to, že byste si měli zavázat oči a hrát tímhle způsobem, ale že si celou tu hru jenom představujete. To znamená, říkáte sice nahlas, kam táhnete a jakou figurkou, ale nemáte žádný hrací plán ani figurky. Jo? Všechno se to odehrává prostě jenom v hlavě. První historicky doložený hráč, který ovládal tuhle hru, byl jistý Said bin Jubair, a to na přelomu 7. a 8. století. No a jako rekord v tomhle smyslu se uvádí rok 1960, kdy maďarský hráč Janos Flešem hrál proti 52 soupeřům současně. Všechny ty hry hrál tímhle způsobem poslepu, jak jsem vám popsal, a víte, co je největší for. 31 her z toho dokonce vyhrál. Jako nadpoloviční většinu. No, tak asi byl fakt dobrý. Pojďme zase o kousek dál, tentokrát Rehab a Runaway.

Krásné ráno, holky a kluci. S dnešní aktualitou se podíváme na golfové hřiště ve Francii, konkrétně do bretaňské lokality Kerbernes. Tamnější areál existuje bezmála 20 let, ale vodní nádrž doposud nikdo nikdy nečistil. Ačkoliv do ní padají míčky prakticky denně, myslím, ty golfové. Vyzvednout je ze dna je pro běžného hráče jako prakticky nemožné, a tak některé vodní plochy ukrývají stovky golfových míčků. V tomhle případě to ale došlo někam úplně jinam. Míčky vylovené z rybníku v Kerbernes vážily neuvěřitelných 468 kg, tedy myslím dohromady. Tak jenom si představte, kolik váží jeden takový malý míček. No a kolik jich asi bylo. Tipnete si?

A možná by vás to taky nenapadlo, že když ztratíte golfový míček a on skočí někde v rybníku, že to může být problém třeba pro ryby, které tam žijí, že? No, zkrátka chci to přemýšlet, abychom neznečišťovali prostředí ani vědomě, ani nevědomě. Tak tolik jedna věc k zamyšlení. Teď už rebelky a jejich koloběžky.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Na pohovoru. Dobrý den, v životopise máte, že umíte rychle počítat. Ano, to je pravda. Tak jestli si to můžeme vyzkoušet, kolik je 365 krát 9? 23 568. Nedá jí to, a tak se podívá do kalkulačky, spočítá to a říká, počkejte, ale to je špatně. No ale bylo to rychle, ne? To mi připomíná takové ty originální pohovory, kdy jde o to, jak si vymyslet hlavně originální odpověď a nemusí být ani nutně nějak praktická nebo pravdivá. No, v každém případě tohle byl vtípeček. Jestli se vám líbil, tak klidně šiřte dál. No a pokračujeme se skupinou Matrix a písní Light Us Up. No a za okamžik se podíváme na vznik populární počítačové hry Minecraft. Asi byste tomu nevěřili, ale vznikla za pár dní.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Olga Koci, teď už tady pro vás mám příběh velmi populární počítačové hry Minecraft. Ten se začal psát v květnu roku 2009, kdy vznikla úplně první doložená verze této hry. Tehdy teda ještě pod názvem Cave Game. Nebyla ani určena pro veřejnost. Sloužila tehdy vývojáři Markusi Noč Personovi k tomu, aby se vůbec otestoval, jestli ten základní technologický koncept vůbec funguje. Víte, co je hodně zajímavé? Práce na té hře začaly 10. května v tom roce 2009 a za 3 dny už měl jako fungující hratelný prototyp té hry. Jo, to mi přijde naprosto geniální. O další 4 dny později pak tuhle hru uvolnil pro veřejnost a jenom tak sondoval, jestli se bude líbit. No a protože mu neuvěřitelně rychle začaly přibývat fanoušci, tak se rozhodl, že tu hru vydá oficiálně, jako ve větším měřítku, a že je tak jako zkomplexní. No a tak na ní pracoval se svým týmem pak další 2 roky, než byla vydána teda oficiálně, a to 18. listopadu roku 2011. Jako už je to strašně dlouho, co je Minecraft na světě. A představte si, že stále tuhle hru hraje přibližně 225 milionů lidí měsíčně, což je obrovské číslo. Schválně jsem i hledal, kolik hra Minecraft vydělala, a prý doposud celkové příjmy, které vygenerovala tahle hra, se pohybují v řádu desítek miliard dolarů. Takže asi Markus Noč Person měl celkem dobrý den toho 9. května, kdy ho to napadlo, nebo 10. Já si myslím, že přestože tahle hra je dneska vnímána, nebo bývala vnímána jako dětská, tak největší skupinu hráčů stále tvoří lidé ve věku od 15 do 21 let, takže stále je velmi oblíbená, a to i 15 let po vydání, což je neuvěřitelný úspěch. No, další zajímavé příběhy za okamžik, teď už skupina We Are Domy, If I'm Honest.

Teď už, přátelé, pokračujeme s písničkou z hitparády. Tahle se jmenuje Bad Angel a za tímhle projektem stojí Anema, italský producent Matteo Milleri, kterého můžete znát z dua Tale of Us. Anema je populární nejenom díky své hudbě, ale i díky velkolepým vizuálním show, které propojují elektroniku s digitálním uměním a vytváří opravdu jedinečný koncertní zážitek. Do singlu Bad Angel si pozval taky Lisu, hvězdu skupiny Blackpink. Lisa pochází z Thajska a je vůbec první nekorejskou členkou kapely. Prosazuje se i solově a herecky, třeba v seriálu The White Lotus, a patří taky mezi nejsledovanější k-popové umělkyně na světě. Výsledkem je takový temnější, dalo by se říct až hypnotický track, tak jsem zvědavý, co na to řeknete. Anema a Lisa, Bad Angel.

Velké kluci, před chviličkou jsme si přiblížili příběh počítačové hry Minecraft a já bych se rozhodně dneska chtěl dostat i k tématu, jak nám počítačové hry prospívají a jak nám škodí. Pojďme začít tím druhým zmiňovaným. V čem je hraní na počítači vlastně špatné? Pojďme si to trošku rekapitulovat. A já sám se vám přiznám, že v posledním roce jsem se tak trochu vrátil k hraní počítačových her. A to ačkoliv jsem posledních 15 let na počítači hrál jednou za rok. Jo, tak teďka za poslední 12 měsíců, no, vychází to zhruba tak, že jednou za 3 týdny si k tomu třeba sednu na 2-3 hoďky, což rozhodně neznamená, že je to nějaké jako velkolepé hraní. Ale zkrátka mám s tím své zkušenosti. A dokážu si představit, že kdybych hrál pravidelně, tak asi tím největším problémem hraní počítačových her bude špatná fyzická kondice. Prostě a jednoduše řečeno, pokud strávíte denně několik hodin hraním na počítači, tak se prostě přestáváte hýbat. A já sám to znám, protože když hraju na počítači, jsem u toho úplně stuhlej a třeba 2 hodiny vůbec nevnímám svět. Pak se vzpamatuju a zjistím, že mám úplně stuhlou ruku, nohu, záda, prostě všechno možný. Jako dost často se uvádí, že lidé, kteří hrají počítačové hry často, mají dlouhodobé problémy se zády. Jako to je prostě fakt. No a velkým problémem taky bývá to, že u spousty lidí pak vzniká nějaký druh závislosti. Například z průzkumu v roce 2019, z průzkumu vědců z Palackého univerzity v Olomouci, vyplývá, že 4 děti ze 100 mají nějaké příznaky závislosti. A tak je hodně důležité si to trošičku jako rozvinout, kdy jde vlastně o závislost. Především ve chvíli, kdy to nedokážete ovládat, přestanete se stýkat s kamarády mimo online svět, nic jiného vás nezajímá, nemáte žádné jiné záliby, hraní vám zasahuje třeba i do školy, jo. Máte horší prospěch, jste třeba nervózní, když dlouho nehrajete, když hrajete na počítači, tak vůbec nepijete, nejíte, nic vás prostě nezajímá. Jinými slovy, ono nezáleží až tolik na tom, jak dlouho u počítače strávíte jeden den nebo jeden týden, ale spíš, co to s vámi ve výsledku dělá. Taková maximální dávka denní je prý 1 hodina. Já osobně bych doporučoval asi ještě míň než 1 hodinu denně. Mně to přijde trošku jako ztráta času, i když, jak jsem řekl, sám uznávám, za posledních pár měsíců si k tomu jednou za pár týdnů opravdu na ty 2-3 hodky sednu. Ale je to spíš takové jako odreagování a nikoli něco, co bych jako nutně potřeboval. Takže jako mám pocit, že to prostě mám pod kontrolou a takhle by to rozhodně mělo vypadat. Mimochodem už za chviličku si řekneme, jak souvisí násilné počítačové hry s nějakou trestnou činností. Myslíte, že je tam nějaká souvislost? No, hned si to vysvětlíme.

Holky a kluci, rozhodně bych tady dneska chtěl zmínit jednu důležitou věc. Je takový rozšířený mýtus, že pokud člověk hraje nějaké jako násilné počítačové hry, prostě dejme tomu nějaké střílečky, jo, tak že to má nějakou souvislost potom, že z něj vyroste budoucí kriminálník. Prosím vás, tak tohle už dávno, ale dávno je vyskoumané, že není nic takového pravda. Jo. Prostě žádná videohra z vás špatného člověka neudělá. Tečka, jo. Tam není vůbec prostor jaksi pro nějakou diskuzi. Tohle už dávno zjistila studie, obrovská studie Americké psychologické asociace, že mezi hraním násilných videoher a skutečným pácháním násilné trestné činnosti není žádná souvislost. To jsem chtěl rozhodně zmínit. A čím může být hraní počítačových her naopak prospěšné, když jsme si před chviličkou povídali o těch závislostech, o tom, čím je to špatné, tak pojďme uvést na pravou míru i to, čím nám mohou počítačové hry prospívat. Například si můžete zlepšit rychlost vaší reakce. Je známá věc, že reakční čas pravidelných hráčů třeba nejrůznějších stříleček je mnohem rychlejší než u průměrného člověka a přísně se srovnání s piloty stíhaček, což si myslím, že je hodně dobrý. Pokud třeba hrajete strategické hry, tak tam zase rozvíjíte schopnost plánovat, přemýšlet dopředu, což je jako dost důležitá schopnost pro celý život. Samozřejmě hry mají spoustu dalších sfér, jako třeba, že hry dneska jsou dost často naučné, jo. Prostřednictvím hry si můžete zlepšit angličtinu nebo se naučit angličtinu úplně od nuly, zrychlit vaše čtení, nebo se třeba můžete naučit psát na klávesnici, což je třeba případ mého bratra, který hrál takovou zvláštní střílečku. Už si nepamatuju, jak se to bohužel jmenovalo, ale vypadalo to tak, že na vás prostě se neustále valili nějací zombíci, jo, a oni měli na sobě napsaný text v takovém rámečku. Jo, a vy jste museli na klávesnici napsat ten text a tím jste ho jako oddělali. Jo, tím jste ho jako zastřelili, toho zombíka. Což jako zní vlastně hrozně vtipně, ale jak se na vás valí a chce vás on jako něčím zabít, jo, má nějakou, nevím, něco drsného, potrovou pilu, krumpáč, nevím, tak vy se jako snažíte strašně rychle se naučit psát na klávesnici. Takže jako může to být i forma hry a trénujete nějakou svoji dovednost. No a samozřejmě v neposlední řadě hry dokážou třeba i tlumit bolest. Prostě jestli vás něco bolí, tak při hraní počítačových her na to nejspíš zapomenete. Je tam ještě spousta dalších zajímavostí, ale to si necháme zase za chviličku. Ed Sheeran, Shape of You.

Krásné ráno, přátelé, dneska si povídáme o hrách právě na dnešní den, 28. květen, totiž připadá Světový den her. No a já jsem tak vzpomínal, že za mého mládí to vypadalo tak, že jsme si hru prostě koupili. V současnosti je ovšem velká část her zdarma. Všimli jste si toho? Prostě si je stáhnete a můžete se bavit. Super, ne? Pozor, ale funguje to trošičku jinak, než byste možná čekali. Hry zdarma jsou fenoménem dnešní doby, jsou ale nastaveny tak, že si hru můžete sice zahrát zadarmo, ale většinou se velmi rychle dostanete do nějaké fáze hry, kdy si musíte něco koupit, abyste se ve hře posunuli dál. A protože většinou jde spíš o menší částky, tak si to lidi koupí, protože přece do té hry už investovali svůj čas, aby se dostali tam, kde jsou, takže volba je jasná, chce to po mně stovku, tak stovka je nic, kupuju. No a tím se člověk dostává do takového koloběhu, ze kterého nemusí být úplně snadné vystoupit. Jeden příklad za všechny. Jistý Scott Manley utratil 750 tisíc korun za jakousi virtuální kosmickou loď v počítačové hře EVE Online. Za ty peníze dostal opravdu jenom herní dopravní prostředek. Jasně, v té hře je nesmírně vzácný, ale pořád je to jenom hra a peníze jsou skutečné. Asi si říkáte, že vám by se něco takového stát nemohlo. Že i kdybyste ty peníze měli, takže byste je takhle naráz neutratili. Jako jasně, naráz ne, ale možná v průběhu několika let ano. Někdy se totiž stává, že se hráči do hry zažerou a i když sem tam zaplatí za nějaká herní vylepšení jenom pár stovek nebo možná tisíců měsíčně, tak za pár let se mohou dostat na opravdu vysoké sumy. A v tom je právě nebezpečí her zdarma. Chtějí vás tak trošku chytit do pasti, abyste si pořád dokola kupovali nějaká vylepšení za malé částky, které ale ve výsledku dají dohromady dost podstatnou sumu. Nabízí se otázka, jestli jde o podvod. Ne, to není podvod, je to v podstatě jiný způsob, jakým dneska fungují hry. Dřív to fakt fungovalo tak, že jste si koupili hru pro sebe, nainstalovali na svůj počítač a mohli jste hrát. Dneska se ale hrají hry hlavně online, no a tak je tak situace opačná. Hru pro více účastníků nainstalujete zdarma do svého zařízení, ovšem musí ta hra komunikovat se vzdálenými servy provozovanými jejími tvůrci, no a ten z vás nějakým způsobem musí dostat peníze na ten provoz a samozřejmě i aby něco vydělal. Takže určitě nejde o podvod, ale je to jakási nebezpečná praxe, kdy se můžete celkem lehko chytit do sítě. Tak na to pozor. Teď už další song, Anika Menclová a Slunce nad hlavou.

0: Na dnešní téma tady pro vás mám ještě dvě ankety. Totiž k nám do Rádia Junior můžete přijít na exkurzi a když už přijdete, tak to kolikrát šikovně využijeme a natočíme s vámi nějakou tu anketu. Naposledy u nás na exkurzi byly děti, které jsou na domácím vzdělávání, chodí do takzvané komunitní školy, což je poměrně specifické. Oni mají školu 4 dny v týdnu. Jeden den jsou pak úplně doma, škola jim jinak začíná v 9 hodin, ve třídě jich jenom 10 a nedostávají známky, ale mají jenom slovní hodnocení. Šli byste do toho? Co vy na to? To zní docela zajímavě, ne? No a odpovídali nám na otázku, jaká je jejich oblíbená hra. Anketu natočila Tereska Rašová. Tak jaká je oblíbená hra?
1: Moje oblíbená hra je dračák. Dá se to hrát třeba ve dvou lidech, že jeden je vypravěč a druhý je ten hráč a třeba ten vypravěč začne vyprávět. Jsi v autobuse a teďka můžeš rozbít okno a vylez z něho, nebo je začít řídit ten autobus a nebo začít jít tancovat na střechu. A potom si ten druhý hráč vybere, co bude dělat a až se to vybere, tak se ten vypravěč potom domyslí, co se stane. A takhle to prostě jede. Je to docela nekonečná hra.
2: Moje nejoblíbenější hra, co asi hodně hrajeme ve škole, je Kuchta Buchta. Hraje se to tak, že je Kuchta Buchta a já jsem Kuchta Buchta a do polívky dám druhy, třeba například značek aut a řekne, kde je ucho, pak si zacpe uši, ostatní si řeknou ty značky aut, pak to ucho začne říkat ty druhy různý a Kuchta Buchta se vybere a honí toho, kterýho se vybrala. Když ho chytne, tak je Kuchta Buchta, ten, který ho honil.
3: Moje oblíbená hra je Co by kdyby a tam se vlastně jeden člověk třeba zeptá, co by si dělala, kdyby na tebe třeba spadla čelenka a ten druhej odpoví a potom z toho vzniknou vlastně vtipy, protože se proměnějí ty odpovědi. Jede se v kruhu, první se ptáš jednoho člověka a potom druhýho, ale ten člověk vždycky musí odpovědět stejnou odpověď, co odpověděl při té první otázce.
4: Takže já, když bych se tě zeptala, co bys dělala, kdyby na tebe spadla čelenka, co bys mi odpověděla?
3: Třeba bys si ji nechala a potom by se mě třeba jiný člověk zeptal, co bys dělala, kdyby třeba si dostala sluchátka, tak bych si je taky nechala.
4: Takže co bys dělala, kdyby si chytla koronavirus, tak by si odpověděla, tak bych si ho nechala.
3: Jo.
0: Tak to bylo zajímavý. Holky a kluci, tak třeba vás to inspirovalo a děti na téhle exkurzi jsme se ptali taky na oblíbenou deskovou hru. Tak pojďme si poslechnout ještě jednu minutku takovou opět inspiraci pro vás.
5: Já mám ráda Carcassonne a tam je vlastně cílem tím, že stavíš města, louky a cesty, získat co nejvíc bodů a kdo jich má nejvíc, tak vyhrál.
6: Tak moje nejoblíbenější hra jsou jízdenky, prosím. Každý má svoje vlaky a lížeš si různé lokomotivy a na to jsou barvy. A pak dáš prostě, třeba tam je kolejnice 3 oranžový a pokud je máš, tak je dáš a dáš si tam 3 vlaky a pak si prostě sbírají body. A ještě tam existuje jedna karta, něco jako žlutý, že můžeš dát jakoukoliv barvu.
7: Moje nejoblíbenější hra jsou Dosti a sázky. Tam vlastně musíš kupovat koně a cílem hry je, kdo má nejvíc peněz a končí hra, když nikdo už nemá žádný peníze.
8: Moje oblíbená hra je Dixie. Je to vlastně stolní hra, obrázková. Nejlepší, když se to hraje ve více lidech. A velice dobře se tam vlastně ukazuje, jak každý má jinou představivost při popisu obrázků. Podle toho, když se to správně typne, jak kdo popsal obrázek, tak pak se za to sbírají body a pak ten člověk vyhraje.
0: Já jsem si úplně vzpomněl, jak tam kdo si říkal, že má rád ty Dosti a sázky, tak já jsem to miloval, když jsem byl ve vašem věku a dokonce tak moc, že jsem zvládl jedno celé odpoledne na chatě hrát tuhle hru sám se sebou. Jako vážně. Postavil jsem si tam 4 figurky, prostě pokaždé jsem hodil a hrál jsem za toho hráče. Jednomu jsem samozřejmě tak trošku jako nadržoval, že jo, ale jako hrál jsem to, si pamatuju, prostě 3 nebo 4 hodiny prostě v kuse, no byl jsem úplně blázen. Ben a Mateo z písní Sen ti nám teďka budou pokračovat a za chviličku ještě hit paráda.

0: Jaké songy máme tento týden v hitparádě? O tom už Klárka Nováková.
1: Rekapitulace.
2: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry Ladrové.

Na sedmičce máme Animu a Lisu se singlem Bad Angel. Svým od BTS je na 6.

0: a ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
1: s Petrem Ševčíkem.
3: Ano, přátelé, už si to svěštíme dál. 28. května, to je dnešní datum. Na dnešní den připadá Světový den her a tak jsme zvolili pro dnešní den i tohle téma. Čekají nás třeba zajímavosti o hře s názvem Tetris, kterou jste určitě někdy hráli. Taky pro vás mám jeden zajímavý rekord v Rubikově kostce, což je vlastně taková hra pro jednoho. Taky se spojíme v této hodince s vášnivým deskovkářem Jaroslavem Rajlem z Městské knihovny v Praze a zjistíme od něj nějaké tipy na oblíbené deskové hry, jak dnes, tak třeba z minulosti. No a když to stihneme, tak na závěr vám povyprávím i legendu o vzniku asi nejoblíbenější hry na světě, tedy o šachách. No, pojďme si dát nejdřív ale minutové zprávy, ať zjistíme, co je nového.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
3: NASA zveřejnila plány na lunární základnu. Podle nich má na měsíci vyrůst zázemí pro astronauty o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Sloužit má k trvalému osídlení naší přirozené družice. Vyrůst by měla nedaleko jižního pólu, hlavně proto, že právě tam se na měsíci nachází spousta vody ve formě ledu. Základna má být hotová v roce 2036. První mise by měla odstartovat již na podzim tohoto roku. Čeští hokejisté hrají dneska čtvrtfinále. Na mistrovství světa, které probíhá ve Švýcarsku, se utkají s Finskem. V minulosti se týmy na šampionátu potkaly celkem 26krát. Češi z toho 15 utkání vyhráli, 8 prohráli a 3krát to skončilo remízou. Letos jsou ovšem Finové ve skvělé formě a jejich počínání ve skupině bylo velmi suverénní. Jedinými přemožiteli byli doposud Švýcaři. Pokud Češi Finy porazí, zahrají si o medaile. Tak nezapomeňte fandit dneska od 16 hodin a 20 minut. A ještě k počasí dneska očekávejte opět jasno až polojasno, ovšem nejvyšší teploty ty klesnou na 21 až 25 stupňů Celsia.

0: krutnou nudu.
1: Holky a kluci, právě dneska startuje Zlínský filmový festival, tradičně prostě obrovská show filmů. Letos tam bude 300 filmů z rekordních 57 zemí a budou to nejrůznější filmové novinky, světové, české i mezinárodní premiéry, že rozhodně Zlínský filmový festival stojí za to. Letos už 66. ročník, představte si, a ani tentokrát nebude chybět taky Rádio Junior. Pokud byste nás chtěli přijít podpořit, tak my tam budeme hlavně o víkendu, v sobotu a v neděli 30. a 31. května. No a v sobotu tam budeme hlavně my dva, Jirkou Kohoutem, budou to nejrůznější výzvy, soutěže, taková třikrát dvouhodinovka, jo? Od 10, od 2 a pak ještě jednou od 6 večer. Tak na to se moc těšíme, taky tam bude taneční skupina nebo taneční studio Beat Up, které se nám představí na malé stage v Parku Komenského. V neděli show přeberou Peťa Komínek s Kajou Klementem, přidá se taky Evča Sinkovičová, no a samotné gro pak nastane na hlavní stage na náměstí Míru, a to v neděli od 16:30 do 17:30. Bude tam Kiara, taky Adéla Křivánková, no a taky Skřítek Hajaja, lépe řečeno herec Jancina. Takže to bude opravdu velkolepé. Těšit se můžete například na pěvecký a taneční workshop. Adéla totiž vás rozespívá, naučí vás prý nejrůznější pěvecké triky, včetně feelingu, nějakých riffů a základů K-popu. No a s Kiarou a s jejími tanečnicemi si zase vyzkoušíte choreografie k jejím písničkám. Celým odpolednem pak provede Klárka Nováková, takže myslím si, že záruka zábavy. Holky a kluci, určitě pokud přijedete na Zlínský filmový festival, přijďte nás pozdravit, my se na vás moc těšíme. Teď už Jesse J, I Want Love.

0: Zva muzikou, velká muzikálová show. Najdete tam takové hitovky jako třeba Mamma Mia nebo Dancing Queen. Ve speciálních aranžích zpívají třeba Roman Vojtek nebo Daniela Šinkorová a spousta další. Petr Vondráček se tam objeví taky. Myslím si, že hezká cena, pokud máte teda dneska ještě CDčko na čem přehrát, jo, to je jako dost dobrá připomínka, ale věřím, že ano. Holky a kluci, pojďte si teda zasoutěžit, uděláme to úplně jednoduše. Pustíme si tajemný zvuk. A vaším úkolem bude odhadnout, co asi ten zvuk vydává. Ovšem, nutno přidat jednu důležitou informaci. Dneska to bude extrémně krátký zvuk. Nemá ani 5 vteřin. Takže dobře poslouchejte.
1: Tajemný zvuk.
0: Tak co vy na to? Co by to mohlo být? Pokud tušíte, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Klidně si můžete i jenom prostě tipnout. Hlavně soutěž je jako fakt rychlá, takže moc neváhejte, jo. Dáme si jednu písničku a pak už budeme mít určitě někoho na drátě. Tak soutěžte 800 199 199.

0: Krásná ráno, holka, kluci. Právě v tuhle chvíli soutěžíme na telefonu. Už máme Vítka. Vítku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, jak ti říkají doma? Víťo?
1: Ano.
0: Jo, a můžu ti říkat Víťo?
1: Jo.
0: Super, tak Víťo, pojďme na to. Já připomínám, že soutěžíš o krásné hudební CDčko, velká muzikálová show. Doufám, že se ti to podaří, že to odhadneš správně. Dnešní tajemný zvuk, tak ten nám zněl takto. No. Co ty na to?
1: Myslím si, že je to otvírání sáčku čipsů.
0: Otvírání sáčku čipsů. Dobrá, pojďme zjistit, jestli to tak je. Byl to skutečně sáček čipsů? Člověče, Vítě, tak nebyl. A měl jsi ještě nějaký záložní tip, tak jako mimo soutěž? Napadá tě něco?
1: Křesadlo.
0: No to už je možná blíž. Byla to vlastně zápalka, člověče. Jo, klasická malinká zápalka. Tak dneska to bohužel nevyšlo, Vítě, ale já doufám, že z toho nejseš úplně moc smutnej.
1: Ne, moc ne.
0: Ne, dobrý, že jo. Prosím tě, Vítě, chtěl jsem se aspoň zeptat, když už tě mám na drátě. Co ty a počítačové hry?

0: Hraješ občas?
1: Když už hraju, tak možná jenom půl hodiny denně a musím 15 minut hrát na flét.
0: Jo, na takhle. Aby ses jako vykoupil teda.
1: No, spíš abych trénoval.
0: Jo. Takže 30, a takhle, a můžeš hrát hodinu na počítači a pak hrát na flétnu 30 minut?
1: Ne.
0: Ne, to nejde. To, ne. Jo, tady ten směnný obchod funguje jenom na 30 minut denně.
1: Ano.
0: Super, super. No a máš třeba i nějakou oblíbenou deskovou hru?
1: Karak.
0: Karak, to jsem nikdy neslyšel. Jak to vypadá? To je jako karetní,
1: no,
0: nebo?
1: Je to vlastně hra o tom, že si jeden z X hrdinů a musíš porazit draka Karak, který je uvnitř labirintu podzemí hradu Karak.
0: Aha, a jak ti to jde v téhle hře? Vyhráváš vždycky, nebo?
1: Vždycky ne, to je spíš o štěstí tak trochu.
0: Jo, a že se tam nějakou kostkou teda?
1: Ano, dvěma kostkama, abys věděl, jakou sílu máš na porazení té
0: fury. Jasně. A hrál jsi někdy, že jak se jmenuje, osadníky z Katanu?
1: Ano, máme i rozšíření.
0: Ty brďo, super, tak to bychom si rozuměli. Osadníci z Katanu, to je zase moje specialita. A já jsem takový zvláštní typ, jako co se týče hraní deskových her, protože já v momentě, kdy se jako naučím hrát tu deskovku, tak si začnu vymýšlet nová pravidla. Děláš to taky?
1: Občas.
0: Občas, že jo. Já jsem třeba do osadníku jsem vymyslel, no to bychom tady byli asi docela dlouho, ale říkám tomu jako karta kola. A je to jako karta, kterou každé kolo jako otočíš na začátku a ta karta jako mění něco v té hře. Jo, třeba říká, všechny planiny jsou teďka pouště, nebo všichni, kdo mají třeba svoje osady na osmičce a šestce, toto kolo nebudou brát, nebo naopak budou brát dvojnásobně a tak. Takže jako, že si to dělám takový jako zajímavější, zábavnější. No tak to jsem rád, že i v tomhle si trošičku notujeme. Víťo, soutěž sice dneska nedopadla, za to jsme si superově pokecali a za to ti moc děkuju. Jo?
1: Já taky děkuju.
0: Měj se krásně. Čau, ahoj.
1: Nahledanou.
0: Tak Víťovi to sice nevyšlo, ale soutěžíme každé ráno, takže věřím tomu, že mu to vyjde zase třeba někdy příště.

0: Krásné ráno, holky a kluci. Věděli jste o tom, že v knihovnách si kromě knížek, pochopitelně, můžete půjčit i deskovky? Více si o tom řekneme právě teď s Jaroslavem Rajlem z Městské knihovny v Praze. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, Petře.
0: Tak prosím tě, mohli bys mi prozradit, jak se z tebe stal odborník na deskovky?
1: No, to je zajímavý příběh. Stejně jako spousta jiných skvělých věcí, které se v životě staly, tak to byla čistá náhoda.
0: Aha.
1: Když jsem zhruba před 10 lety hledal práci, nebo koukal jsem se po nějaký zajímavý práci, tak mi zavolal kamarád a ptal se mě, jestli bych se nechtěl v Městské knihovně v Praze starat o deskovky. No a protože si rád hraju, protože hraní jakýkoliv, ať už to jsou deskovky nebo hry venku, mám strašně rád, tak jsem řekl, že bych do toho rád šel. No a teď už je to skoro 10 let, co se starám v Městské knihovně v Praze o deskové hry.
0: To je práce snů, ne?
1: Nejvíc, nejlepší práce.
0: A byl jsi vždycky teda nadšenec do deskovek, jako myslím už od malička?
1: Vlastně ano. Já jsem vždycky rád hrál cokoliv, co se rád dalo ve společnosti dalších lidí. Nikdy mě nebavily moc takový ty hry pro jednoho, to mě nikdy moc nebavilo, protože to jsou společenské hry, tak tam se přece jenom předpokládá, že jde o společnost těch, se kterými hrajete.
0: Hmm.
1: A ano, to, vždycky jsem si rád hrál.
0: To je fakt velká pravda, Jardo, protože já fakt strašně rád hraju deskovky, jo. A spousta lidí mi vždycky řekne, deskovky, jako to se zase zblázil, ne, když to je jako přežitek a tohle. A já říkám, vy vůbec nechápete, o čem jsou deskovky. To vlastně jako, mně vůbec nejde o to, jaká hra se bude hrát, mně to úplně jedno. Jde přece o to, že člověk v nějaké společnosti dělá něco společně, jo, a jako u toho se baví, že jo. O tom si myslím, že to je. A Jardo, co takové deskovky tvého mládí, na co si ještě vzpomeneš, co jsi hrál?
1: To si zmínil dvě zajímavé věci dohromady. Na co si vzpomenu a hry mého mládí. Na co si vzpomenu? Já jsem byl mladý, asi ve věku dnešních posluchačů, tak těch moderních deskovek ještě moc nebylo. Přece jenom to bylo nějaký 90. léta. A to jsme měli k dispozici minimum zajímavých her, většinou ze zahraničí. Co si vzpomenu, tak třeba Lovci pokladu. To byla taková hra našeho mládí. Nebo Maršála špion. No a pak samozřejmě Sázky a dostihy, to byl hit, který jsme měli všichni.
0: Jsem miloval.
1: Všichni máme někde na chatě, nebo doma, někde nějaký šitý. Ty peníze, které v tom byly, to bylo to jako super. V tom,
0: no, jasně, přesně.
1: Prodávat koně, tak to bylo vždycky skvělý.
0: Mimochodem, Jardo, stalo se ti někdy, protože mně se, když už jsme to nakousli, dostihy a sázky, mně se zrovna u téhle hry v podstatě stalo to, že to celý život hraju špatně. Jo? Já jsem si totiž nikdy nepřečetl pravidla a prostě, že jo, tak ta legenda je tak, že ta pravidla se u nás v rodině prostě dědila a tak dlouho se komolila, až z toho vzniklo něco úplně jiného. Jo? Takže jako vynecháváme strašně moc pravidel, které tam jsou. Stalo se ti někdy tohle, že po letech ses dozvěděl, že jo, člověče, nezlob se, hraješ blbě třeba?
1: Ne, tak zrovna člověče, zlob se...
0: To asi nedá, že?
1: Nedá hrát blbě. Ale máš pravdu, že se občas stane, že tak, jak hráči vysvětlují pravidla jeden druhýmu, tak občas se ty pravidla upraví, nebo zkomolí, nebo do těch her přinesou nějaký svůj, my tomu říkáme house rule, to znamená pravidlo, který se používá doma, to je přesně to, dědí se u nás nějaký pravidla a občas se stane, že zjistíme, že aha, no, pravda, tohle se hraje vlastně trochu jinak.
0: Ono to tak není, že? Člověk tam hledá to pravidlo a teď listuje v tom almanachu, který má z pravidla třeba jednu jenom nebo dvě stránky a ono to tam není. Takhle, kolik deskovek v Městské knihovně v Praze máte?
1: No, za těch 10 let se nám povedlo vypracovat nebo postavit fond, který má teďka 1000 titulů. A titul znamená, že to je jedna ta krabička, jako když by si položil prostě třeba právě ty dostihy a sázky.
0: Aha.
1: No a to je 1000 druhů her, ale těch krabic, kdybychom těch dostihů a sázek položili vedle sebe víc, tak těch máme skoro 6000. A to z nás dělá jedno z největších, jedno z největších organizací, která půjčuje deskovky.
0: A které se teda půjčují nejčastěji?
1: Nejčastěji hry pro nejmenší děti, to znamená mezi třemi až sedmi lety pro ty předškoláčky a pak teda ty rodinné hry. To znamená hry, které jsou do třeba 30-40 minut pro 4 až 5 hráčů a většinou mají nějaký zajímavý téma, který může pomoct třeba v rodině. No, tak.
0: Když to řekneš konkrétně, Jardo, třeba co se nejčastěji půjčuje jako jaká konkrétní hra?
1: Mm-hmm. Nejčastěji třeba...
0: Co je takový karak. Evergreen?
1: Evergreen jsou třeba Karak, Kroniky Avelu, Kulišák, Pásovec. To jsou všechno hry, které jsou už takovej... Takový zlatý fond, bych řekl.
0: No, stálice prostě.
1: Často.
0: A prosím tě, a jak to funguje, když já přijdu do knihovny a chci si vypůjčit deskovku, za to se třeba platí nějak speciálně, nebo jak to je?
1: To je asi u každé knihovny trošku jinak. Mm-hmm. Někdy mají takzvanou kauci, že člověk, když si chce půjčit nějakou krabičku, tak podle toho, jak je ta krabička veliká, tak složí kauci nějakou třeba 200-300 korun. Ale my v městských knihovnách v Praze to máme tak, že to je v podstatě stejný, jako kdyby si chtěl půjčit knihu.
0: Aha.
1: A to znamená, že prostě přijdeš na tu pobočku, máme již více jak 40 po celé Praze, přijdeš tam, podíváš se, zjistíš, že je tam nějaká hra, která tě zajímá, ať už třeba nějakým zajímavým obrázkem nebo tématem. A prostě si ji vezmeš a pokud máš kartičku do knihovny, pokud máš tu členskou průkazku, tak si ji prostě půjčíš. Mm-hmm, takhle jednoduchý to je.
0: To je skvělý. Já jsem zjistil, že ve spoustě knihoven po celé České republice jsou dneska i kluby deskových her. Jak to funguje?
1: Vlastně to funguje vždycky malinko jinak. Ale ten, když bych to tak jako vzal jako průstřelem, tak většinou je to tak, že ty knihovny dávají vědět, že se u nich něco takového koná, nějaký klub deskovek. Většinou je uvedený věk, pro který ten klub deskovek je určený. Ať už to jsou právě hry pro nejmenší děti, takže tam většinou chodí maminky s nejmenšíma dětma, předškoláčkama, anebo právě i děti takhle prvního stupně základky. A nebo jsou to třeba typicky zaměřené hry na nějakou hru, nebo typicky zaměřené kluby na nějakou konkrétní hru, jako třeba na Scrabble, krycí jména a podobně. Šachy třeba typicky taky. A nebo to jsou volní kluby, kdy prostě se vyhlašuje jenom termín a hodina a hraje se cokoliv,
0: přičte.
1: Co tam je. Přičte a zahrajte si.
0: Hlavně přičte.
1: Přesně tak.
0: Já jsem celkem nedávno byl právě v městské knihovně v Praze, po Bočce nebo v Bohnicích. A tam jsem vyslechl jednu takovou zajímavou legendu, tak jsem ji s tebou chtěl zkonzultovat. Jardo, jakou pokutu může člověk dostat, když zašantročí nějakou deskovku? Jako musí nahradit, nebo jako musí koupit novou, nebo jak tohle funguje? Jenom abych věděl, já občas věci ztrácím, no, to je pravda.
1: To by se ti mohlo hodně prodražit. U některých her, stejně jako u zajímavých knížek, už ta cena se neodvíjí od toho, za kolik jsme ji nakoupili do fondu knihovny, ale od toho, jakou má reálnou takzvanou tržní cenu. A to je třeba hra, která se jmenuje Zeměplocha Ankh-Morpork. Je to taková, známe jako obyčejná krabice, ale už se o té hře ví, že ji nikdy nedotisknou, nebo že ji nejspíš nedotisknou, a tak se z ní stal sběratelský kousek. A my teda ve fondu tyhle ty hry máme. A jednou mi byla paní, nebo přišla mi zpráva, že paní zapomněla takhle deskovku na dovolený a že to nechce moc sešit a že to prostě zaplatí. No a tak jsem z péčí řádného hospodáře zjišťoval, kolik by to stálo nahradit tuhle hru. A zjistili jsme, že po bazarech se dá koupit asi tak zhruba za 4,5 tisíce.
0: Wow.
1: Tak jsme to paní napsali a paní zhruba za měsíc mi přišla zpráva, že se stal zázrak a hra přišla z toho hotelu, kde ji tam někde zapomněla.
0: Najednou to šlo, jasně.
1: Ano,
0: úplně tomu rozumím. Jardo, tak možná ještě jednu závěrečnou otázku si dovolím. Kdybys dneska šel hrát nějakou deskovku, kterou by si zdal, která by byla jako podle tebe na dnešní den světový den her vhodná?
1: Jaj. Já bych asi strávil nejvíc času vybíráním, protože to je hrozně těžké. Dneska těch her je tolik.
0: To je pravda.
1: Který bychom si mohli zahrát.
0: Tomu se říká rozhodovací paralýza, že? Člověk má tolik možností, že nakonec nevybere nic.
1: Ano, a to je bez hráčů to nejhorší, co si může stát. Hele, já jsem hrál, přednedávnem jsem hrál hru, která se jmenovala Ozvěny času. Je to od Tlama Games, která mě hodně zaujala, která mě hodně bavila. Zároveň včera jsem měl shodou okolností klub Deskolek tady v městské knihovně v Praze, který vedu, a tam jsme hráli zajímavé hry. Břink se jmenuje ta hra. Břink katakomby. Je to hra typu deck building, zajímavá, skvělá hra. Jednu kooperační hru jsme hráli včera o pirátech, to je taky zajímavý téma vlastně, že to zajímavý to, že v těch hrách může být cokoliv za téma, který si člověk vymyslí, tak tam většinou už jako je.
0: Zní to skvěle. Jardo, tak moc díky za tipy, moc díky za povídání a přeju hezký hraní. Tak jo, ahoj.
1: Díky moc, ahoj Petře.

0: Střídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, opět je tu africký zvídavec a tentokrát prozkoumáme Madagaskar. Madagaskar je největším ostrovem Afriky a čtvrtým největším ostrovem na světě. Většina lidí sem cestuje za krásnou přírodou. Tento ostrov má totiž neuvěřitelné přírodní bohatství. Najdete tu spoustu národních parků a přírodních rezervací. Madagaskar má velmi rozdílné nadmořské výšky. V nejvyšších horách najdete horské louky a níže tropické deštné lesy. Na jihozápadě ostrova je zase extra suché podnebí, takže krajinu tvoří trnité buše a savany. Na Madagaskaru najdete 7 různých druhů baobabů, 6 z nich roste pouze tady. Podrobněji si o těchto nádherných stromech můžete poslechnout ve speciálním dílu Zvídavce. Existuje ale i spousta dalších rostlin, které nikde jinde než na Madagaskaru nerostou. Co se týče zvířat, byl Madagaskar extrémně dlouho izolovaný a proto se zde vyskytuje mnoho organismů, které jsou vázány pouze na toto území. Tím nejznámějším příkladem endemitů jsou lemuři, kteří se díky animovanému filmu Madagaskar vybaví ve spojení s tímto ostrovem skoro každému jako první. Lemurů žije na ostrově 20 druhů, naopak dravé šelmy tu téměř chybí. Poté, co byl Madagaskar osídlen, byli někteří unikátní živočichové vyhubeni. Například se podle kosterních pozůstatků zjistilo, že zde žil lemur, který byl velký zhruba jako osel a měl asi 85 kilogramů. A řada druhů, která na ostrově přežila, se dnes označuje za živoucí fosílie. To znamená, že se tyto organismy od svých prehistorických předků téměř neliší. A kdyby žili někde jinde, podlehli by nelítostné konkurenci. Zde ale žádnou nemají. Obyvatelé Madagaskaru jsou malgaši, mluví malgašsky, ale úředním jazykem je i francouzština, takže se skoro všude domluvíte i francouzsky. Podnebí se tu liší podle nadmořské výšky, ale obecně jsou tu dvě hlavní sezóny, období dešťů a období sucha. Na Madagaskaru najdete taky nádherné skalní útvary a úžasné pláže s bělostným jemným pískem. Při potápění se vám pak odhalí korálové útesy. Většina obyvatel Madagaskaru je závislá na zemědělství. Pěstuje a sklízí se zde třeba rýže, kukuřice, vanilka a mnoho dalších plodin. Madagaskarská republika ale stále patří k jedním z nejchudších zemí planety. Lákalo by vás se na tento odlehlý ostrov podívat? Mě tedy určitě. Milí zvídavci, pokud chcete o Madagaskaru někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Přátelé, mám pro vás ještě jednu zajímavost o hře, kterou jste určitě někdy hráli, a to je Tetris. Že jak vám padají takové ty různé tvary a vy máte dole vytvořit souvislý tvar nebo souvislou jako linku, která se vám pak odečte a pořád padají kostičky dál a dál. Věděli jste, že tuhle hru je možné dohrát? Jistý Willis Gibson, 13-letý kluk, tedy tehdy v roce 2024, tak to dokázal jako úplně první člověk na světě. Byl to skutečně historický výkon a o tom, že jako Tetris je brán naprosto vážně, tak svědčí třeba i to, že existuje mistrovství světa v klasickém Tetrisu. No a tady ten Willis Gibson nejenom, že porazil úřadujícího šampiona, ale dosáhl takzvané 157. úrovně a závěrečné obrazovky zkázy, což znamená, že tu hru dohrál. Prostě přestaly padat kostičky. To se dřív podařilo jenom umělé inteligenci. Já jsem teďka zrovna koukal na video a na něm je vidět, jak je jako úplně v šoku, jak vůbec jako vlastně neví, co se děje v prvním okamžiku a nemůže tomu vůbec uvěřit. A jak, že je to vlastně možné, že toho dosáhl? No, říká se tomu hypertapping. Je to taková speciální metoda nebo speciální úchop a extrémně rychlý pohyb prstů, díky kterému hráči prý dosahují nadříve nemyslitelnou rychlost přesunu kostek. Takže díky téhle technice se dokázal tak zdokonalit, že prostě ty kostičky tam dával prostě jednu za druhou. Jako když vám to padá takhle strašně rychle, tak mi přijde už jako úplně nemožné zvládnout, jako stihnout se rozmyslet, kam byste tu kostičku dali. A prostě neuvěřitelný výkon. Klidně mrkněte na YouTube na video, zadejte Willis Gibson Tetris a určitě vám to najde. Tak teď už další song, Bea Miller a I Wanna Know.

0: Holka, kluci, ještě jednu zajímavost o hře pro jednoho člověka, o Rubikově kostce, což je hra, kterou jste určitě někdy hráli, někdy zkoušeli. Dost možná jste ji nesložili celou, ale dneska půjdeme po rekordech. Pojďme nejdřív ale od začátku. Erne Rubik, to je člověk, který vynalezl Rubikovu kostku, a to už v roce 1974. Mimochodem až o 6 let později se začala vyrábět sériově a nejdřív prodávat pod názvem Magická kostka, pak se ale získala větší popularitu, když byla přejmenována na Rubikovu kostku. Odhaduje se, že k roku 2020 bylo na světě asi 400 milionů kusů, prodaných kusů Rubikovy kostky, což je úžasný. No a dneska existuje pojem takzvaný speed cubing, což označuje systém soutěžení ve skládání Rubikovy kostky a dalších hlavolamů prostě a jednoduše na čas. Ten oficiální čas, takové té klasické 3x3x3 kostky, tak jste možná už někdy viděli, je to necelé 3,5 vteřiny. Jako vážně, nedělám si srandu, za 3,5 vteřiny to zvládl někdo složit. Mně to přijde úplně neuvěřitelný, já myslím, že bych to skládal do konce života, ale prý je v tom určitý systém, no a když se ten systém naučíte a trénujete ho denně hodiny, tak jste pak schopni to udělat poměrně rychle. I tak, kdybyste to trénovali hodiny, tak tenhle člověk evidentně na to má jako fakt neuvěřitelný talent. Mám pro vás ale ještě jeden lepší rekord. Speedcuber Angel Alvarado tak vytvořil světový rekord v řešení Rubikovy kostky, ale ne, že by řešil jedno, to by byla pro něj nuda. On řešil tři, řešil je naraz, ale to na tom není to nejzajímavější. Kromě toho, že řešil tři Rubikovky naraz, a nedělám si srandu, jo, tak s nimi u toho ještě žongloval. Jako vážně. Se třema Rubikovkama žongloval a stejně je složil. Jako to už je fakt jako extrémní jako šikovnost. A to celé mu trvalo jenom 4 minuty a 31 vteřin. No prostě klobouk dolů. Holky a kluci, já se koukám na hodiny, pojďme si dát ještě v rychlosti rekapitulaci hitparády a budeme se muset rozloučit. Tak Klárko.
1: Rekapitulace.
2: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry.

0: Maria Lavrešin s písní Tančím, jak chci, je na druhém místě. A ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Holky a kluci, my jsme v samotném závěru. Já musím říct jednu věc. Já jsem tady ještě v mezičase, kdy jsme poslouchali Hitparádu, tak jsem zabítal na YouTube a zadal jsem si tam právě jméno Angel Alvarado, Speedcuber. A koukal jsem na to, jak opravdu skládá tu Rubikovu kostku, zároveň jako se třemi Rubikovkami žongluje a u toho skládá. Je to fakt jako neuvěřitelný. Doporučuji na to mrknout, protože on v podstatě vypadá, že jenom žongluje s Rubikovkama a vy si vůbec nevšimnete, že u toho tu Rubikovu kostku vlastně zvládá jako složit, jo. Jsou to takové mikropohyby, prostě to musíte vidět. Holky a kluci, budeme se muset rozloučit. Já ještě bych možná připomněl, že na Zlínském filmovém festivalu se na vás jako obrovsky těšíme už tenhle víkend, v sobotu i v neděli. Tam pro vás budeme mít v podstatě program na celý den, takže ať přijdete kdykoliv, tak rozhodně nás tam potkáte. No a ještě bych možná zmínil, že dneska přímo ve vysílání se můžete těšit na Evču Zinkovič, která mimochodem taky bude ve Zlíně, a jejím hostem bude dneska Iveta Tenorová z Akademie věd České republiky. Takže v klubu dneska od 5 do 8 hodin. Posílám závěrečný song dnešního rána, bude to Ellie, Poklad v džungli, mějte se fajn a ve Zlíně. Čus, ahoj.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Holčička a děti. Byla jedna holčička a ta uměla vymýšlet krásné hry pro ostatní děti. Ty si obvykle hrály na schovávanou, na vodníka nebo na slepou bábu. Skákali panáka nebo se honili po hřišti. Ale holčička jim vymyslela pokaždé něco nového. Třeba hru s proutky, které se pouštěly do potůčku, hru se šiškami, kterými se dalo házet do stromu jako do terče, nebo hru s kamínky, z nichž se v písku skládaly obrázky. Vynalezla i hru na slova. Řekla knížka a děti museli říct slovo, které začínalo na poslední slabiku knížky, tedy ka. Volali kačena, kalendář, kafe a dobře se bavili. Zamlouvala se jim i hra na prince a princezny. Holčička byla pokaždé princezna, to se rozumí, na rytířský turnaj nebo na loutkové divadlo. Ta holčička přivázala dětem na ruce provázky, hýbala jimi a vodila děti po hřišti jako po jevišti. Všichni kamarádi se na holčičku těšili a když dlouho nešla, nudili se. Na co si dnes budeme hrát? Ptali se jeden druhého. Ale nápadů se jim nedostávalo. Když holčička něco vymyslela, tloukli se do čela. Je, že jsme na to nepřišli sami. Holčička byla na sebe pyšná. Ba, byla čím dál pyšnější. Už jí nestačilo, že děti prosí, vymysli něco. Ne, ona chtěla víc. Musíte si kleknout a pěkně poprosit, říkala. A děti to udělali, třeba že se jim do toho dvakrát nechtělo. Protože nikdo jiný tak zábavné hry nevymyslel. Jednou to ale holčička přehnala. Bylo po dešti, všude mokro a louže. Děti se v nich brouzdali, ale za chvíli je to přestalo bavit a nedočkavě vyhlíželi, kde se objeví holčička a vymyslí něco úžasného. Když přišla, bylo to už k večeru, děti hned volali, prosím, vynalezni nějakou hru. Jak to, že neklečíte? Zeptala se holčička. Nedbala, že je mokro a že by děti klečely v blátě a v loužích. Tak byla nafoukaná a bezohledná. Proto se to stalo. Zazvonil zvon, který ohlašuje večer, čili klekání. A v ten okamžik se šaty té holčičky změnily v šedé cáry. I obličej jí zešedl a zestárl. Proměnila se v klekánici. Babici, co sbírá do pytle děti, které zůstaly večer venku. A ta holčička, tedy klekánice, pár kamarádů hned strčila do pytle a hodila si její na záda. Pak nesla pytel ke zvonici. Tak to totiž klekánice dělávají. Děti nechají přes noc ve věži. Až ráno je napomenou a vrátí domů. Ke zvonici to bylo daleko. Pytel byl náramně těžký. Holčičce se pod tou váhou podlamovaly nohy. Děti se v pytli mleli a kopali klekánici dozad. A když si holčička představila, že takhle to bude dělat denně, bylo jí do pláče. Nakonec pytel ve věži složila a znaveně usedla. To už všichni rodiče děti hledali. Měli o ně starost a byli moc rádi, když uslyšeli od zvonice křik. Taky své potomky z pytle okamžitě vysvobodili. Holčičku však nevysvobodil nikdo, protože vypadala úplně jinak. Nějaká stařenka, mysleli si všichni, a nikdo jí nevěnoval pozornost. Teprve když kamarádi řekli, to ona, začali ji rodiče dětí honit, až ji nakonec chytili. Že ji zavřou do vězení, když krade děti. A už to bylo. Pýcha předchází pád.
2: Cože, a to je konec?
1: Ne, naštěstí není. Holčičku poznala maminka. I v těch hadrech a s šedým obličejem. To už maminky umí. protože poznávají srdcem. Maminka viděla, jak je holčička nešťastná a dala jí pusu. Z lásky. A kouzlo pominulo.
2: A ta holčička už nechtěla, aby jí děti prosily na kolena.
1: Kde pak? Sama jim nové hry nabízela a nic za to nechtěla. Už taky nebyla pyšná. Jenom když večer zazvonil zvon, scháněla pokaždé nějaký pytel. Ale chodila s ním na šišky, které pak pěkně hořely v krbu.
0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
3: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

kanten. Lov, beznici z povolání to, jsou páni to, jsou páni lov. Beznici z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej jsem krouby, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohoní. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam.

Teploměrněj v podpaží a naději v duši. Hrajte všechny klavíry, pějte všichni svatí.

0: mobilem.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například v cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: taky na plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, v předsíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespletla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu. Uc, uc.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy u Šaunově pohádkové školce, kde dneska budeme pracovat přísně vědecky.
1: Aha, a jak to prosím tě, u Šoune?
0: Stanou se z nás doktoři přes kamarádství.
1: To tedy zní velmi důležitě, jen si neumím představit, jak takový doktor přes kamarádství pracuje.
0: No tak já ti to vysvětlím, Jani, jak jsem to tedy pěkně vymyslel. Šel jsem jen tak a v tom potkám kočku a psa a ti dva na sebe nejdřív vrčeli a prskali a kočka běžela a pes zaštěkal a vydal se za ní.
1: No to už jsem taky párkrát viděla.
0: No a já se rozhodl, že to změníme.
1: Aha, jako no, co?
0: No, že skamarádíme kočky a psy.
1: Ne, počkej, Ušonku, ty to myslíš vážně? A jak to prosím tě uděláme?
0: No jak? No to přeci vymyslíš ty.
1: Já?
0: No, já vymyslel, že skamarádíme kočky a psy a aby to bylo spravedlivé a zůstalo taky na tebe nějaké vymýšlení, no tak ty vymyslíš, jak ty kočky a psy skamarádíme. Jak?
1: No tak to je bezva. Holky a kluci, pomoc! Holky, kluci, pomoc!
2: Ahoj, jsem Liduška. A kočky a psy máme a dobře je znám. Kamarádit se budou jenom, když spolu bydlí od malička. Protože se dobře znají. Ušoune, přece nemůže mít každý pes mít rád každou kočku. A někdy mají pravdu, když na sebe navzájem vrčí. A pustíte mi prosím písničku či. Ahoj, já musím běžet. Dík.
1: Tak si to slyšel, Ušounku. Já ti to říkala a ty jsi mě neposlouchal. A Liduško, tobě posílám písničku, co jsi spřála.
0: Ušounova písnička.
3: Kdo

0: Poprosím, už zase vysíláme.
1: Holky a kluci, stále posloucháte? Já musím být ticho. Už jou novou pohádkovou školku. A to štěkání a mňoukání je tu proto, že já jsem dneska chtěl zkamarádit kočky a psy.
0: No a i když to Liduška Ušounovi pěkně vysvětlila a Ušoun to pochopil, už předtím všechny kočky a psy, kteří se chtějí kamarádit, pozval k nám do školky.
1: No jo, je tu Benny, Kámo, Asta, taky Micka a Manon, taky Modrooko. A ještě vlastně tamhle je Baron a Sísa a Míca a Iriska a Oskarka a taky Rufíček a taky Ričinka.
0: Myslím, že by bylo kratší říct všechny kočky a psy, kteří jsou kamaráčtí a přišli si popovídat.
1: No, tak pozdravte pěkně holky a kluky.
2: Nedá se nic dělat, milí kočičí a psí kamarádi. Běžte si prosím vás povídat na školkovou zahradu.
1: Ano, no to je nápad. Na naší zahradě se vlastně můžete scházet úplně vždycky, když budete mít chuť si popovídat. No třeba.
2: Je, to je teda nápad. To bude zase maglajs. Ale už tu na nás Ušounku čeká úkol.
1: Jo, no tak jsem s ním. Ušounův úkol. Holky a kluci, dneska máme s Janou za úkol prozradit vám každý jednu super zajímavost o kočkách a o psech.
0: Budeme se střídat a Ušoun začíná.
1: No, víš, že se říká, že černé kočky nosí smůlu?
2: No, to vím, to jsem slyšela.
1: No, tak si představ, že v Anglii to mají úplně obráceně. Jejich černé kočky nosí štěstí.
0: A Ušoune, ty víš, že kočky vrní, když je hladíš. A jsou šťastné.
1: Jasně, že to vím. Třeba když babiččinu Micku hladím za ušima, zní to její vrnění, jako když kolem lítá malý vrtulníček.
0: No, a představ si, že vrnění koček není jenom známka pohody. Kočky vrní, i když jsou nemocné a něco je hodně bolí. A to vrnění jim pomáhá, aby je to tak nebolelo a byli v klidu.
1: No to je zajímavé. A teď pozor, zajímavost o psech. A začínáš ty.
0: Dobře, takže já mám tuhle zajímavost. Největším plemenem na světě je irský vlkodav. A nejmenším čivava.
1: No to by bylo super, tyhle dva kamarádi. Vypadali by spolu legračně.
0: No, čivava by mohla sedět za uchem irskému vlkodavovi.
1: A skoro by nebyla vidět.
0: Byla by tam a on by se bál, že má blechu.
1: Jo, to skoro by to tak mohlo být. No. To by teda opravdu vypadalo hodně legračně. Já bych je zkamarádil hned.
0: No už chceš zase někoho s někým kamarádit. Víš co, Ušounku, nech to raději na nich. Já myslím, že někde na světě se určitě vlkodav s nějakou čivavou kamarádí.
1: Jo, asi ano. Jo, a pozor, moje psí zajímavost je, že psi vůbec, ale vůbec nesmí čokoládu nebo dokonce víno hroznové nebo dokonce cibuli. Je to pro ně nebezpečné a můžou z toho být velmi, velmi nemocní.
0: Tak, holky a kluci, nedávejte psům čokoládu ani cibuli.
1: Ani hroznové víno, to by bylo hrozný. No, ale to není žádná legrace, ale pozor, Jani, teď už teda to máme za sebou, úkol jsme splnili skvěle a my si můžeme za odměnu dát pohádku.
0: Jo, tak to jistě.
1: Ušounova pohádka.
3: První souhlásky.
4: Když půjdete tímhle hustým lesem opačným směrem, než je mítina pod kaštanem, přijdete až k místu, kde dnes v noci rozkvetlo zlaté kapradí. Ukačka právě odkukala půlnoc a uprostřed té zlaté nádhery probíhá výuka abecedy. Máma, máma, šišlá Matýsek první slovíčko a samou radostí dal málem pusu žabákovi. Pozor, aby to nebyla začarovaná princezna, žertuje sova. Víš, jak je to v té pohádce, kterou ti máma čte před spaním. To by si ho pak musel vzít za ženu. Jaké pak za ženu? Zlobí se žába. Žabák je dávno ženatý. Popadla žabáka za žabí ruku a hupsli do tůňky uspávat neposedné půlce. Málem přitom skočili rybkám na hlavy. Matýsku, budeme pokračovat. Musíme procvičit písmenka, kterým se říká souhlásky. Co písmenko B? Zkus si ho. Řekni napřed máma a pak zkus bába. Napověděla sova.

0: Matýsku, zkus to jako vrabčáci. Čim, čim, požádala sova. Čim, čim, čim, řekl Matýsek jako ptáček. Čim, čim, čim, výborně, zacvrlikali vrabčáci. A Matýsku, vzpomeneš si, jak maminka volá na kočičku? Č, č, či, či, řekl Matýsek. Tak, tak. A písmenko D znáš od Dudka, tak si to se mnou přeříkej. Dudu, dudu. Matýskovi to nedalo moc práce a s chutí zopakoval. Dudu, dudu, dudu. Velmi, velmi správně. Dále je v abecedě F. To uslyšíš vždycky, když zafouká vítr. Poslouchej. Fí, fí. Musíš přitisknout spodní ret na horní zoubky, fouknout a hezky se u toho usmát. Fí, fí. Nechal si poradit Matýsek a vzpomněl si na zimní fujavici. Fí, fí, někdo mě folá? Profičel kapradím vítr, sfoukl Matýskovi z hlavy čepici se sojčím pírkem a zatočil s ní v povětří. Nikdo tě nevolal, větře, leď si po svých, tvoje práce už skončila, řekla přísně sova a schovala Matýska pod křídlo. A zase mi cucháš nový účes. Tak dobrá, fí, ale kdybyste něco potřebovali, stačí zafolát, fí, fí. A odletěl i s čepicí. Ničeho se neboj, Matýsku, vítr rád straší děti, hlavně v zimě, když foukají s meluzínou do komína. A čepici k učení nepotřebuješ, však ji ráno cestou domů najdeš. Sova si srovnala peříčka a vyletěla opět na první větev a pokračovala. A teď trošku přeskočíme. Když tak pěkně umíš fú a fí, zkusíme, zdali se ti povede V. Od F je k němu jen malý krůček. Na V jen musíš trochu víc přitisknout zoubky ke rtu. Zkus po mně zopakovat. F, f, f, f, fa, fa, va, va. A pak dohromady fa, va, fa, va. Není to tak těžké. Matýsek se ani chvilku nerozmýšlel a zopakoval. Fa, fa, va, va, fa, va, fa, va. Dobře, velmi, velmi dobře. Ale musíme se ještě vrátit k H a Ch, Matýsku. Dej si ruku před pusu a dýchni si do dlaně. Sova si dala křídlo před zobák a názorně Matýskovi ukázala, jak to má udělat. Zajíci si dali tlapky před hubičky a zkoušeli, zda se jim to také povede. A, ha, aha, dovtípili se. A, dýchl si Matýsek do dlaně. Výborně. A teď se pořádně nadechni a hlasitě vydechni a poslouchej, jak ti vzadu v krku při výdechu há samo zazní. Matýsek se nadechl, hlasitě vydechl a opravdu há. Há se vyklubalo jako zázrakem. Kuku, ozvalo se. Zlaté kapradí se zavlnilo, zvířátka spozornila a našpicovala uši. To už je jedna hodina, zpozorněla sova. Kde jsme skončili? Zapřemýšlela a rozhlédla se kolem. Matýsek měl stále ruku před pusou, dýchal si do dlaně, zkoušel písmenko H, až se z toho rozzýval. Soustřeď se, Matýsku, pokračujeme, řekla sova. H se spěkně naučil, tak zkusíme Ch. Uměl bys zachrčet, jako když táta chrápe? Matýskovi se oči klížily únavou, málem by začal pochrupávat sám. Ještě nikdy nebyl tak dlouho vzhůru. Takhle to nepůjde, zamyslela se sova, sundala si brýle a promnula si oči. Musím něco vymyslet. A což to zkusit jinak? Skočila ze stromu veverka a polechtala Matýska pod bradou.
1: Chy, chy, chy, chy, cho, cho, cha, cha. Blecho, bleško, dej si bacha. Na co bacha? Vždyť mám skrýš? V kožichu? Mě nechytíš?
0: Veverka poskakovala kolem Matýska, chvilku ho lechtala za ouškem, chvilku na bříšku, až zapomněl na únavu, poskakoval s Veverkou a smál se jako sluníčko. Vím, že by si rád hrál, chlapče, ale máme před sebou ještě hodně práce. Očistila si sova brýle a nasadila si je zpátky na oči. Mnohokrát děkuji, poděkovala Veverce. Zrzečka skočila zpátky na větev a rozhoupala ji i se sovou. Není chichy, chocho, chacha, zač? Odrazila se a zmizela ve špičce stromu. Sova zamávala křídly, aby našla ztracenou rovnováhu a pro jistotu si přesedla o větev výš a řekla. Jsme skoro v půlce abecedy, ale ta nejtěžší písmenka nás teprve čekají.
2: Ještě těžší písmenka? Spozornil Matýsek. To se musím pořádně soustředit, abych mámě a tátovi udělal radost.
0: Přeskočili jsme G, upozornila sova Matýska. Ale to se snadno naučíš, když si vzpomeneš na potůček, jak u vás za hájovnou skáče přes kameny. Glo, glo, glo, glu, glu, glu, gla, gla, gla.
2: Aha, glo, glo, glo, glu, glu, glu, gla, gla, gla.
0: Zopakoval Matýsek a v duchu si počítal, kolik kamenů potůček přeskakuje. Další písmenka jsou I, J, K a L, pokračovala sova ve výuce. I jsme se už naučili a J znáš od mámy, když se diví. Jéje, jéje.
2: Jéje, jéje,
0: vzpomněl si Matýsek na mámu. Písmenko K si slyšel také. Jak kukačka kukala.
2: Kuku, kuku,
0: napověděla zvířátka.
2: Kuku, kuku,
0: zavolala ozvěna.
2: Kuku, kuku,
0: zopakoval Matýsek. Správně, teď si ještě přidáme M a N, O a P.
2: Tolik písmenek najednou, přemýšlí Matýsek. To se přece nemůžu tak honem naučit.
0: Ale sova dobře věděla, že je kouzelná svatojánská noc a že se dějí zázraky. Matýsku, dvě písmenka z této řady se vyslovují téměř stejně. Je to M a P, ale taky B, které už umíš. Vzpomeneš si, jak jsi říkal bába?
2: Bába, bába,
0: slabikuje Matýsek. A teď místo bába zkus říct pápá. Jako kdyby smával tátovi, když chceš říci P, musí to pěkně ostře zaznít.
2: Bába, pába, pápa,
0: nenechal se pobízet Matýsek. Správně, s takovým žákem je radost pracovat. Zvířátka pokývala souhlasně hlavami. A ty, Matýsku, poslouchej a přeříkej si s námi písmenka, která už umíš. Zvířátka se připravila, sova zvedla křídlo a dirigovala.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska Ušoun rozhodl, že skamarádí všechny kočky a psy.
1: Ale už vím, že všechny najednou neskamarádím a že taky ovšem někteří už kamarádi dávno jsou.
0: Tak co, Ušounku, kdybychom skamarádili třeba lvy a žáby? Ty se moc často nepotkávají, takže ještě kamarádi být ani nemůžou.
1: Hele, Jani, přestaň si ze mě dělat legraci a pojď si radši zaspívat.
0: Ty víš, jak na mě, Ušounku,
1: no.
0: A kterou pak si dáme?
1: Já bych si dal písničku, ve které je kočkopes.
0: Kočkopes?
1: No prostě chci říct, že tam je i kočka, i pes.
0: Tak to jo, tak si dáme Kočka leze dírou.
1: No jasně, tak si pojďte s námi zaspívat. Ušounovo zpívání.

0: zmoknem.
1: A teď rychlej. A když bude pršet, zmokneme, zmokneme. A pak pěkně na sluníčku uschneme. A pak pěkně na sluníčku uschneme. To nám to vyšlo, věď?
0: Krásně, hezky jsme si zaspívali a já jdu pro ty žáby a ty dojdi pro lvy, abychom je mohli kamarádit.
1: Ale Jani, tohle už vážně není legrační.
0: Dobře, tak já už tě nebudu zlobit. A radši si dáme hádanku, která už je připravená, jo?
1: Ušou nová hádanka.
0: Tak, holky a kluci, dneska budeme hádat tak, že já řeknu jednoho kamaráda a vy společně s Ušounem řeknete toho druhého.
1: Jo, bezma, tak jsme připraveni.
0: Začneme zlehka. Bob a...
1: Bobek.
0: Maxi pes fík a...
1: Aja. Pozor, teď zase já. Káťa a...
0: Škubánek.
1: No.
0: Super, holky a kluci a Ušoune, perfektně jste uhádli všechny kamarádské dvojice. A hele, Ušounku, jak jsme se vlastně skamarádili my, pamatuješ si na to?
1: No jistě, já za tebou přišel a řekl jsem, ahoj, já jsem Ušoun Rušoun. A ty jsi řekla, ahoj. Já jsem Jana Richterová, no a bylo to.
0: No jo, my to měli jednoduché, ale takhle jednoduché to vždycky není.
1: No to tedy ne, že by si hned ti dva spolu takzvaně padli do oka, jako no. My dva, viď? No ale my vám, holky a kluci, přejeme, abyste měli hodně kamarádů a abyste si s nimi užívali co nejvíc legrace, jako já s Janou, jo, to vám teda přeju, to vám teda přeju. No, ale teď už budeme končit, anebo ne?
0: Ne, ne, ne, ještě ne, ještě si spolu užijeme další super písničku.

0: písnička skončila a teď už opravdu končí i naše dnešní školka, což je smutné.
1: No, ale bude zase příští. Teďka už jenom poprosíme kamarády o obrázky jejich kamarádů.
0: Jakže? No jasně, kamarádi, namalujte nám, prosím, prosím, vaše kamarády, jo, s kým se kamarádíte, třeba tam můžete i připsat, nebo paní učitelka, pan učitel, proč se s nimi kamarádíte, jo?
1: No, a můžete namalovat i nás, protože my jsme taky vaši kamarádi.
0: Jasně, může to být totiž váš nejlepší kámoš, protože my jsme taky nejlepší kamarádi, co?
1: A nebo to můžou být všichni kamarádi.
0: Jo, udělejte plný papír všech možných kamarádů, protože to je úplně nejlepší.
1: A nebo udělejte Ušounovi radost a namalujte kočky a psy, kteří se kamarádí. A nebo třeba i žáby a lvy.
0: No to jsem si mohl myslet, že sem ty žáby a lvy dostaneš. No jo, no teda takhle. Chci to zkrátit. Prostě nakreslete jakékoliv kamarády. Děkujeme.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jasně, oni už budou vědět, co a jak, a my už taky budeme vědět, co a jak, protože my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme, naši milí kamarádi. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku Jak jinak než o kamarádství.
0: Ano.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Hodinové zprávy.
1: NASA zveřejnila plány na lunární základnu. Podle nich má na měsíci vyrůst zázemí pro astronauty o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Sloužit má k trvalému osídlení naší přirozené družice. Vyrůst by měla nedaleko jižního pólu, hlavně proto, že právě tam se na měsíci nachází spousta vody ve formě ledu. Základna má být hotová v roce 2036. První mise by měla odstartovat již na podzim tohoto roku. Čeští hokejisté hrají dneska čtvrtfinále. Na mistrovství světa, které probíhá ve Švýcarsku, se utkají s Finskem. V minulosti se týmy na šampionátu potkali 26krát. Z toho Češi 15 utkání vyhráli, 8 prohráli a 3krát to skončilo remízou. Letos jsou ovšem Finové ve skvělé formě a jejich počínání ve skupině bylo velmi suverénní. Jedinými přemožiteli byli doposud Švýcaři. Pokud Češi Finy porazí, zahrají si o medaile, tak nezapomeňte fandit dneska od 16 hodin a 20 minut. Dneska je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.

0: Junior.
1: Raz, dva. Raz.
2: A.
1: Jedem. Oh, na zahradě prostě divná.

0: Rádio Junior.
1: Jsem hodný a pracovitý.

0: Rádio Junior.
1: Je tu leden.
2: Naši blázni
3: přinesli dva katalogy.
4: Kam prej letos?
5: Jestli Egypt?
6: Nebo do Londýna lodí?
7: Co ale praštěný?

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

obloukem gotických soch. Katedrály v oblacích, zdraví trochu v rozpacích, pan dlouhý svým klobem.

Na staré krabici od čaje vidím japonskou paní, která

a na té krabici od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je, lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku,

Doufám, že není ta písnička bez konce. Rád bych se dostal až k nejmenší Japonce. A na té krabičce od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je, lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí míru koncert

0: Hodinové zprávy.
1: NASA zveřejnila plány na lunární základnu. Podle nich má na měsíci vyrůst zázemí pro astronauty o rozloze stovek čtverečních kilometrů. Sloužit má k trvalému osídlení naší přirozené družice. Vyrůst by měla nedaleko jižního pólu, hlavně proto, že právě tam se na měsíci nachází spousta vody ve formě ledu. Základna má být hotová v roce 2036. První mise by měla odstartovat již na podzim tohoto roku. Čeští hokejisté hrají dneska čtvrtfinále. Na mistrovství světa, které probíhá ve Švýcarsku, se utkají s Finskem. V minulosti se týmy na šampionátu potkali 26krát. Z toho Češi 15 utkání vyhráli, 8 prohráli a 3krát to skončilo remízou. Letos jsou ovšem Finové ve skvělé formě a jejich počínání ve skupině bylo velmi suverénní. Jedinými přemožiteli byli doposud Švýcaři. Pokud Češi Finy porazí, zahrají si o medaile, tak nezapomeňte fandit dneska od 16 hodin a 20 minut. Dneska je jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia.

0: Zdraví vás kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Rádio Junior. When I was young, I fell in love.

0: Za Kozími horami a Beránčí roklí, mezi městečkem Zelníčky a vesnicí Tancibudka, leží rybník Brčální.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Princ Krištof se má ženit, ale zamiluje se do vodní víly. Jeho nastávající Tereska si taky myslí na někoho jiného. A tak se domluví na odvážné lsti, jak svatbu odložit. Pohádku o prstenu a mušli napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2012 ujal Lukáš Hlavica. Účinkují Petr Lněnička, Matouš Ruml, Milena Steinmaslová a další.

0: Vysosti! Vysosti! Vysosti! Hledám vás po celém parku.
1: Co se děje, Johane? Zřítil se zámek?
0: Ne, ne.
1: Tak nám vyhlásili válku.
0: Vysosti, přijel spěšný posel od krále Hermana. A její milost, královna, vaše matka, chce s vámi mluvit.
1: Od krále Hermana?
0: Ano, ano.
1: Proč by štval posla, když má pozítří přijet?
0: To netuším. Počte, vysosti.
1: Dobře, Johane, dobře. Nesluší se nechat královnu čekat.
2: No konečně. Krištofe.
1: Stalo se něco, maminko?
2: Nic, co by nás mělo zarmoutit. Spíš naopak. Toto je list od krále Hermana. Cesta k nám jim tak rychle ubývá, že je můžeme přivítat už zítra.
1: Zítra? Zítra.
2: Naštěstí máme všechno připraveno. A také hosté jsou tu skoro všichni. Teď zbývá ještě jedna povinnost. Krištofe? Krištofe, posloucháš mě?
1: Ano, povinnost.
2: Na kterou jsem se dlouho těšila. Pamatuješ, když jsi byl malý, jak jsi chtěl vždycky hrát s mým prstenem?
1: A ty jsi mi ho nikdy nechtěla půjčit. Prý, až budu velký.
2: Ten čas je tu. Podle tradic našeho království, matka v předvečer zásnub odevzdá prsten synovi, aby jej druhého dne navlékl své nevěstě, budoucí královně. Ať vám oběma přinese jen štěstí.

0: Krištofe?
1: Vojtěchu, kde se tu bereš? To ty jsi přivezl ten dopis matce.
0: Ano, já.
1: Ale proč mi o tobě neřekla?
0: Požádal jsem jí o to. Chtěl jsem tě překvapit. No tak, přivítej posla dobrých zpráv.
1: Dobrých? Jak pro koho?
0: Co ti myslíš?
1: Vojtěchu, jsi jediný, komu se mohu svěřit.
0: Stalo se něco?
2: Nemůžu se zasnoubit s princeznou Tereskou.
0: Proč ne?
2: Bylo by to neštěstí. Pro nás, pro oba.
0: Vůbec ti nerozumím, Krištofe.
1: Já miluju jinou. Lajanu.
0: Lajana? To je jméno jako pro vílu?
1: Ona je víla.
0: Krištofe.
3: Ničemu nerozumíš.
0: Ale rozumím. Jenom nevím, co chceš dělat.
3: Mám na vybranou. Zasnoubit se s Tereskou a zradit Lajanu, nebo s Lajanou prchnout a tím ublížit Teresce.
0: Utéci jako zloděj?
3: Co bys dělal ty na mém místě?
0: Já nejsem na tvém místě. Promiň. Nezlob se. Kam jdeš?
3: Za ní!
0: Že jsem raději nemlčel.

0: Už vychází měsíc. Mohu vyplout na hladinu?
1: Dnes to nebude třeba, Ayano.
0: Ale Krištof na mě čeká.
1: Aby ti řekl, že se zítra zasnoubí s dcerou krále Heržmana?
0: Kdo ti namluvil takovéhle lži?
1: Voda je přinesla. Kočár s nevěstou je už na cestě k zámku.
2: Ayano! Ayano!
0: To je Krištof. Neuvěřím, dokud mi to neřekne do očí.
1: Zůstaneš tady. Já s ním

0: Kdo jsi?
1: Pán Jezera.
2: Lajanin otec?
0: Proč nepřišla sama? Ty jsi jí to nedovolil. Co chceš?
1: Poznat tě.
0: Jsem Krištof. Princ Krištof. A Lajanu miluju tak, jako ona mě. Stačí?
1: Slova nestačí. Musíš si ji zasloužit činem.
0: Pro ní dokážu všechno na světě. Tak mluv. Poslouchám.
1: Musíš najít místo, kde pramení řeka, jež dává vodu mému jezeru.
0: A to je všechno?
1: Ne. Je tu podmínka. Věc míš teprve, až měsíc po druhé přepluje hladinu jezera.
0: Ale proč?
1: Abys měl čas udělat, co je třeba.
0: Tomu nerozumím. Slyšíš?

0: Měl jsem o tebe strach a chtěl jsem vědět, co se vlastně děje.
1: Tak teď to víš. Třeba mi vysvětlíš, proč nesmím vyjet dřív než za 2 dny.
0: Abys měl čas udělat, co je třeba.
1: Ale co? Co mám udělat?
0: Myslím, že tě pán Jezera zkouší, zda máš odvahu říci Terezce pravdu.
2: Vítám vás na našem zámku, králi Heřmane.
3: Zdravím tě, královno.
2: Terezko.
4: Královno.
2: Tolik jsem se na tebe těšila. Měli jste dobrou cestu?
3: No, hlavně rychlou. Jako kdyby i koně věděli, že jedeme na zásnuby. Mám pravdu, dceruško?
4: Jistě, tatínku.
2: Krištofe?
5: Ano, maminko?
2: Doprovoď krále Heřmana do jeho pokoju.
3: Není třeba. Nejsem tu poprvé.
2: Ale Terezku si odvedu k sobě. Pojď, jsem tak zvědavá na tvé zásnubní šaty.
4: Já necítím se v nich dobře.
2: To nic, to znám. Jsi jenom rozrušená, to přejde, uvidíš.
3: Vojtěchu,
6: milosti.
3: Dohlédni, jak jsou naše koně opatření.
6: Ano, veličenstvo.
3: A potom ke mně pošli Roderika.
6: Krištofe, už ses rozhodl?
1: Nevím, co dělat teď, ale vím, co udělám zítra, až měsíc podruhé přepluje nad jezerem.
0: Nejdřív musíš promluvit s Terezkou. Svěř se jí, pochopí tě.
1: Pochopí? V den zásnupí řeknu, že mám jinou, kvůli které pojedu na kraj světa. Myslíš, že mi Tereza popřeje šťastnou cestu?
6: Máš snad lepší nápad?
1: Vytratit se a ujet.
6: To nemůžeš. Nesmíš.
1: Chceš mi to zakázat?
6: Ne, já tě prosím. Prosím tě jako přítel.
0: Slib mi, že neodjedeš, dokud to Terezce nepovíš.
1: Tak dobře. Slibuju.
0: Děkuju ti, Krištofe.
1: Za co?
0: Za to, že jsem se v tobě nesklamal.
6: A teď mě omluv. Musím najít Roderika. Král Heřman nerad čeká.
7: Otče, pověz mi, o čem jste mluvili s Krištofem. Musím to vědět. Prosím, tatínku.
8: Lajano. Lajano, já... Já nejsem tvůj otec.
7: To neříkej. Zavrhl jsi mě pro moji lásku k němu?
8: Ne. Přišel čas, abys poznala pravdu. Nejsem tvůj otec a ty nejsi má dcera.
7: Kdo tedy jsem?
8: Kdysi, před dávnými časy, projížděli se po jezeře mladý král s královnou a malým děvčátkem. Tu najednou se rozpoutala bouře. Vichřice hnala loďku proti skále. Roztříštila se o ní jako hračka. Mrtvá těla krále a královny mrštila vlna na břeh i s dítětem. Ještě dýchalo, když jsem je našel. V dlani svíralo malou mušličku.
7: A to dítě?
8: To zbylo ty. Vychoval jsem tě jako vlastní. I jméno jsem pro tebe vymyslel. Lajana. Zní jako píseň vln.
7: Jsem tedy člověk. Ale jak mohu žít v jezeře?
8: Dal jsem ti vypít šťávu z kouzelných řas. Můžeš tu žít, dokud nepoznáš lásku. Až se tak stane a ty odejdeš, nesmíš se už nikdy vrátit do jezera.
7: Mám volit mezi Krištofem a tebou?
8: Nebráním ti. Chci se jen přesvědčit, zda si princ tvou lásku zaslouží.

0: Vítám vás všechny, kteří se stanete svědky slavnostní chvíle, kdy si Krištof, můj syn, a Tereska, dcera krále Hřmana, vymění své zásnubní prsteny. Krištofe, máš prsten?
1: Ano.
0: Tak jdi, nevěsta čeká.
2: Co se stalo?
3: Prsten spadl. To je zlé znamení.
2: Nemluv hlouposti, princ je jenom nešik.
1: Teresko, nezlob se.
4: Já se nezlobím. Promiň.
3: Promiň.
2: Terezo! Terezo, vrať se!
0: Krištofe, běž za ní. Hrajte! Hrajte!

0: Tresco.
1: Tresco. Ten prsten. Upustil jsem ho schválně.
2: Abys mi ho nemusel navléknout. Nelíbím se ti.
1: Víš, já potkal jsem dívku. Totiž Vílu. A od té doby myslím jenom na ní.
2: Ach, Krištofe.
1: Můžeš mi odpustit?
2: Nemám co odpouštět. Také já jsem někoho potkala. Ale ty jsi našel odvahu přiznat to první.
1: Teresko. Víš, jaký balvan mi spadl ze srdce?
2: A víš, kolik jich ještě bude muset spadnout?
1: Jsme na to přece dva. Co uděláme?
2: Vrátíme se usmíření a šťastní.
1: Chceš předstírat, že se chceme vzít?
2: Ano.
1: Ale proč?
2: Protože potřebujeme čas.
1: Jenže já už moc času nemám.
3: Zbláznili jste se? A co vaše svatba?
4: Dohodli jsme se, že ji odložíme.
3: Vy jste se dohodli. A můžeš mi říct jediný důvod?
4: Vždycky jsi mi říkala, že král musí znát dobře své království, že?
3: No ano.
4: No a co z něho znám já? Zahradu, les a jezero. Není to trochu málo pro krále?
3: Možná máš pravdu. Dobrá, nebudu ti bránit, když je Tereska se vším srozuměna. Zítra ti osobně vyberu družinu, pozítří můžete odjet.
4: Ne, chci jet sám, jako obyčejný rytíř.
3: Krištofe, nemůžeš se vydávat v nebezpečí. Jsi princ, následník trůnu.
4: Připadal bych si jako zbabělec.
3: Slyšel jsi, co jsem řekla? Víc už ti ustupovat nemíním.
5: Terezo, a teď s pravdou ven. Ten podivný nápad odložit svatbu, byl tvůj nebo jeho?
2: Dohodli jsme se.
5: Tak dohodli. 2 týdny před svatbou se ženichovi zachce bloudit královstvím jako potulný rytíř a nevěsta poslušně souhlasí. Máte mě za hlupáka?
2: Přece mu to nemohu zakázat.
5: Terezo, není v tom někdo třetí?
2: Jaký třetí?
5: Spíš jaká?
2: Ty myslíš, že Krištof, co tě to napadlo? Jenom se prostě zatím necítí být králem. Hodně studoval, ale knihy prý nenahradí vlastní zkušenost.
5: A na tohle to si mu naletěla? Ty, moje dcera? Buď jsi tak hloupá, nebo lžeš. Ale já se pravdu dozvím.

0: Voda se chvěje. Slyším dusot kopyt. To je Krištof.
1: Lajano! Lajano! Lajano! Odjíždím splnit svůj úkol. Odjíždím s čistým štítem, ale předtím chci ti něco dát.
2: Krištofe! Lásko moje!
3: Neslyší tě. Voda smívá tvá slova.
0: Otče, dovol mi vystoupit na břeh, rozloučit se.
3: Ne, Lajano. Jednou pochopíš, že jsem tě chtěl ušetřit bolesti.
1: Lajano! Odevzdávám svůj zásnubní prsten tvému jezeru!
4: Snad ti ho dobrá vlna přinese.

0: Smíme podávat snídaně, veličenstvo?
1: Jistě.
2: A co Krištof?
1: Johane, vyřiď princi, že je prostřeno a že na něj všichni čekáme.
0: Lituji, veličenstvo. Jeho výsost není ve svém pokoji.
1: No tak ho sežeň.
0: Myslím, že si vyjel na hon.
1: Kam?
0: Na lov.
3: Na lov? A z čeho tak soudíš?
0: Ve stáji chybí princův kůň i kůň pana Vojtěcha.
3: Cože? Najdi okamžitě rytíře Roderika, ať přijde za mnou do mé komnaty.
0: K službám, veličenstvo.
3: Veličenstvo? Roderiku, kde je Vojtěch?
4: To nevím, pane.
3: Velitel mé královské družiny neví, že jeden z rytířů dnes v noci tajně odjel ze zámku?
4: Odjel?
3: Ano, a možná ne sám.
4: Okamžitě vyšlu všechny muže.
3: Ne, pojedeš ty. Budeš se vyptávat, zda někdo někde neviděl dva jezdce. Až narazíš na jejich stopu, nenápadně je budeš sledovat, dokud nezjistíš, kam jedou a proč.
4: Rozkaz, veličenstvo.
3: A neopovaž se vrátit s nepořízenou.

0: těcho! Brr. Co tu děláš?
1: Moc rád bych jel s tebou.
0: Proč jsi mi to neřekl dřív?
1: Chtěl jsem, ale už jsi byl pryč. A já musel zajít za Tereskou.
0: Proč za Tereskou?
1: Rozloučit se. Máme se rádi. Chci si ji zasloužit.
0: Tereza, ta tajnůstkářka. Já jí vyklopím všechno o Lajaně a ona o tobě ani muk. Počkej, jak to myslíš zasloužit?
1: Co pak dá král svou dceru obyčejnému rytíři? Ale kdyby ses ty třeba ocitl v nebezpečí a já ti pomohl.
0: Aha. Obyčejnému rytíři dceru nedám, hrdinovi ano. To byl Terezčin nápad, viď?
1: Ano, ale já hned souhlasím.
0: Tak dobře, rytíři Vojtěchu, přijímám tě do svých služeb. A slibuju, že až se vrátíme, budou na našem zámku dvě svatby najednou.

Kolik dnů přešlo, palčivých jak stesk, a kolik nocí, temných jako strach. Krištofe,

0: prsten ti dal znamení.
1: Znamení.
0: Je zdrav a spěchá za svým cílem.
1: A kdyby stál tváří v tvář nebezpečí?
0: Pak by perla prstenu zčernala a obroučka by tě začala pálit.
1: Otče, jsi pánem vod. Znáš cesty řek a víš, kde pramení. Proč jsi mu dal ten zbytečný úkol?
0: Je to zkouška. Chci vědět, zdali je tě hoden. Odvážným štěstí přeje.
1: A jsem já hodna jeho? Proč neskoušíš také mě?

0: Krištofe, pramen už nebude daleko.
1: To si myslíš, nebo to snad víš?
0: Podívej, z naší řeky je pouhý potok a i ten se ztrácí v lidu prázdné krajiny.
1: Počkej. Vojtěchu, vidím kouř.
0: Kde?
1: Tamhle, nalevo od té hory.
0: Ale vždyť to se kouří z komína. A kde je komín? Je i chalupa.
1: Jedeme!

0: Přejete si, pánové?
1: Kdo jsi?
0: Košíkář.
1: Jsi zdejší?
0: Ano, narodil jsem se tu, stejně jako můj otec a děd.
2: Pak jistě víš, odkud vytéká ten potok.
0: V tom nemohu sloužit, pane. Znám břeh jen tak daleko, kam až vyrůstá proutí.
2: Ale já musím najít místo, kde pramení.
0: Jenom najít? Odpusť, pane, že se ptám. Záleží na tom. Každý potok má někde svůj pramen. Tak proč jej hledat?
2: Protože na tom závisí můj život.
0: Říká se, že v tom pramení je život všech potoků, řek i studánek. A kdyby se ho dotkla lidská ruka, vyschl by a s ním poslední krupěj vody. Jak mohu věřit, že mi říkáš pravdu?
2: Máš slovo prince.
1: A slovo rytíře.
0: Vidíte vrchol té hory?
2: Ne.
1: Mizí v oblacích.
0: Ta hora je strážkyní pramenu. Každého, kdo se jí pokusí slézt, srazí bleskem a zavalí kamením, i kdyby přišel v dobrém úmyslu.
2: Varoval si nás. To stačí. Postarej se nám o koně, prosím. Tady máš.
0: Děkuji, pane. Tolik peněz. Nic jsem nežádal.
2: K čemu by nám tam nahoře byli? Jdeme, Vojtěchu.
0: Počkejte, nemůžete jít jen tak s holýma rukama. Úbočí hory pokrývá hustý les. K vrcholu se musíte prosekat. Vemte si sebou tyhle sekery.
1: Děkujeme.
2: Brzy je vrátíme.
0: Jenom abyste se vy vrátili.

0: Poslední větev.
1: Konečně jsme venku. Tu sekeru už nechci ani vidět.
2: Ne, počkej, dej mi.
0: Tu máš.
2: Nevíš, kdy se nám bude hodit. A víš, co se říká? Odříkaného chleba největší krajíc.
0: No, jenže chleba nedělá mozoly. Podívej. Co to bylo?
3: Tiše.
0: Co je?
3: Medvěd.
0: Kde?
3: Nehýbej se.
0: Ale...
3: Pozor! Ne!
2: Tak. A je po něm.
0: Nikdy jsem tak obrovského medvěda neviděl. Zachránil jsi mi život, Vojtěchu.
2: A nejsem snad ve tvých službách.

0: Hele, pstruh. Vidíš ho?
1: Jo.
0: A mám ho. Hele, tamhle je další.
1: Počkej, ten bude můj.
2: Hej, kluci!
3: Co tu děláte?
0: Lovíme ryby.
1: Jenže teď nám jedna uplavala.
0: Kvůli vám, pane.
3: Snad nebude tak zle. Poslyšte, neviděli jste tudy projíždět náhodou dva rytíře na koních?
0: Ne.
1: Jo.
3: A?
1: Já je viděl.
0: Ticho, mlč.
3: Kam jeli?
1: Tam, proti proudu.
3: A co je tam?
0: Nic. Jen jedna chalupa a hora.
3: Hora?
1: Vysokánská.
0: Naše máma říká místo k zapomnění.
1: Prý kdo tam vstoupí, toho stihne trest.
3: Řeči leda pro děti. Tak díky. A lobu zdar.
1: Ten byl divnej, viď?
0: Jo, to byl. A ty jsi mu všechno vyžvanil.
1: Je, hele.
0: Co je?
1: Ryba.
4: Hej, starý, kam vede ta cesta?
5: Jen k mé chalupě, pane. Dál už jsou jenom kopce.
3: Ale to je přece... To je kůň prince Krištofa. A ten druhý patří Vojtěchovi.
4: Jak jsi k ním přišel?
5: Svěřili mi jak opatrování. Dva podle šatu, myslím, šlechtici.
3: Kde jsou? Ti dva?
5: Šli hledat pramen, pane.
3: Co mi to chceš vykládat za pohádky?
5: Odedávna se tady vypráví, že tam, v té hoře, je zázračný pramen. Prý ho jí rány léčí nemoci, vrací mládí i sílu.
3: A babské povídačky, kdo by tomu věřil?
5: Nebylo jich zase tak málo, pane.
3: A kdo ho našel? Ten zázrak?
5: Nevím. Nikdo se odtamtud ještě nevrátil.
3: Ale to si těm dvěma neřekl. Protože když se nevrátí, zbudou po nich jenom koně.
5: Varoval jsem je, ale neposlechli.
3: Jak je to dlouho, co odešli?
5: Nahoře nikdo nepřežije noc. A dnes už podruhé vyšlo slunce od chvíle, kdy se vydali na cestu. Dost dlouho na to, aby byli mrtví.
3: Žiješ tu sám?
5: Sám, pane, sám. Nikoho nemám.
3: Teď mě poslouchej. Dobře. Nikdy jsi tu neviděl ani mě, ani žádné rytíře na koních. Řekl jsem to dost jasně, chlape.
5: Jistě, jistě, pane.
3: Teď přiveď koně a přivaž mi je k sedlu.
5: Jak poroučíte, pane.
3: Budu první, kdo přinese tu zprávu. Doufám, že král Hezman to ocení.
5: Asi vám nerozumím.
3: Zmlkni! Jazyk za zuby. Nebo si tě najdu a pak tě nechám zhoupnout v oprátce z vrbového proutí.

0: Co to bylo? Div jsem neohluchl.
1: Jakoby se na nás řítila skála. Ale nikde nevidím jediný kámen.
0: V téhle mlze natáhnu ruku a zmizí mi prsty. Co ty víš? Třeba spadli někam na druhou stranu.
1: Ne, bylo to přímo nad námi. Co jsem říkal? Zastavili je stromy. Podívej, hotová hradba.
0: To není možné. To je snad zlý sen.
1: Žádný sen. Mlhu rozfoukal vítr a my budeme brousit sekery.
0: Děkuju pěkně. Ještě teď mám ruce samý šrám. Třeba půjdou ty balvany obejít.
1: Zkusit to můžeme.
0: Já vlevo, ty vpravo.
2: Kristofe, vrať se! Ta hradba se táhne kdo ví kam.
3: Ne, pojď ke mně! Tady už projít půjde!
1: Kristofe! Kristofe! Nevidím tě! Ozvi se! Slyšíš? Neslyší. Třeba je zraněný. Vydrž, Kristofe! Doběhnu pro pomoc!
4: Otče! Ten prsten! Svírá mě a pálí. Kristof je v nebezpečí.
5: Ano, hora ho uvěznila.
4: Poruč, ať ho propustí.
5: Lajano, zapomněla jsi. Jsem pánem vod. Já nemohu poručit hoře.
4: Otče, řekl jsi, že až přijde čas, budu smět dokázat, zda i já jsem Kristofa hodna. Ten čas nastal právě teď. Chci mu jít na pomoc.
5: Bránit ti nebudu. Ale napřed musíš vědět, co tě čeká.
4: Není nic, čeho bych se zalekla.
5: Tak tedy pojď.
0: Kde to jsem? Možná ještě spím. Ne. Nespím. Jsem v nějaké jeskyni. Šálí mě sluch. Slyším vodu.
6: Studánka. Místo, kde pramení řeka. Našel jsem pramen. Splnil jsem svůj úkol.
0: Ale jak se dostanu ven? Kolem jsou jenom skály. Musím najít nějakou průru nebo trhlinu. Nic. Ani škvíra. Jenom holé stěny vysoko k nedohlednu.
6: Copak je můžu rozbít holýma rukama?
4: Kristofe.
0: To byl Lajanin hlas. Už blouzním.

0: Krištofe.
1: Lajano, kde jsi tu vzala?
0: Pán Jezera mě proměnil v rybu a pak mě rychlá vlna unášela až sem, do studánky, kde pramení řeka. Tady se ryba změnila v lajano.
1: Ale co teď? Máš snad tolik síly, že rozbiješ skálu?
0: Já ne. Tu sílu dal můj otec téhle muži. Zázračné muži.

0: Lajano, jsme volní.
1: Dokázala jsi to.
2: Vojtěchu!
3: Košíkáři, to je přece Krištof.
4: Krištofe! Příteli, je to možné?
5: O, pane, už jsem ani nedoufal, že vás ještě uvidím živého.
0: Vojtěchu, co znamená ten žebřík? A ty provazy?
4: Chtěli jsme tě vytáhnout z té jámy, z tvého prokletí.
0: Vojtěchu, ani žebřík, ba ani nejdelší provaz by nestačili. Nebýt tady Lajany, nikdy bych se z té hory nedostal.
4: Konečně poznávám tvou krásnou vílu.
6: A já, Krištofova přítele.
5: Smím se vás zeptat, pane?
0: Ano, košíkáři.
5: Našel jste pramen?
0: Našel. Je v bezpečí. Hora ho dobře chrání.
5: Díky bohu.
0: A teď pospěšme domů. Košíkáři, přiveď koně.
5: Ale
6: ne,
5: já, pane...
6: Ne, počkej, Krištofe. Mám ještě jeden úkol. Jen musím jít co nejblíž k potoku. Mušle zrozená z hlubin vod, vracím tě zpět na jejich hladinu. Splň, co ti pán jezera přikázal.
5: Zázrak, zázrak. Z mušle je loď a z potoku řeka.
4: Pojedeme lodí.
0: Ale co naše koně?
4: Před pár dny si je odvedl Roderick.
5: Nemohl jsem tomu zabránit, pane.
0: Roderick?
4: No, pojď, cestou ti všechno vypovím.
0: Dobře. Tak tedy s Bohem. Děkujem ti za všechno, košíkáři. A kdybys snad někdy něco potřeboval, víš, kde mě najdeš?
5: Šťastnou cestu, pane. Šťastnou cestu vám všem!

0: Krištofe, vidíš? Naše jezero.
1: To snad není možné. Jak je to dlouho, co jsme nasedli?
2: Sotva jsem ti stačil říct o Roderikovi. Ta lodička je rychlejší než pták.
0: Tatínku.
3: Nesklamala jsi mě. Jsem na tebe pyšný, děvče.
4: Pane, svůj úkol jsem splnil a slib dodržel. A teď tě, pane jezera, prosím o Lajanu.
3: Nemusíš prosit, princi. Zasloužil jsi si. Stejně jako ona tebe.
0: Tatínku.
3: Lásce se porušit nedá. To spoznala.
0: Bude se mi stýskat.
3: Vždyť to ke mně nemáš daleko. Ale nezapomeň. Smíš jenom na břeh jezera.
0: Já vím.
3: Buďte šťastní. Štěstí je křehké. Opatrujte si ho. A teď běžte. Máte nejvyšší

0: Teresko, dnes je tak krásně. Co kdybychom si vyšli do parku?
1: Moc ráda, královno. Stejně nemám nikde stání.
2: Hej ty! Ohlas mě u krále!
3: Král Heřman odpočívá,
0: pane. Co je to venku za křik?
2: Já ti poručím a hoď sebou!
1: Podívám se.
3: Jistě, pane.
1: To je Roderick. Vede Krištofova koně a Vojtěchova.
0: Něco se stalo. Rychle, chci to vědět!

0: Roderiku.
1: Co se stalo? Mluv!
0: Kde je princ Krištof? A kde je Vojtěch?
2: Veličenstvo. Hledal jsem. Vyptával se všude. Až mi jakýsi pocestný řekl, že viděl dva jezdce. Mířili prý k horám.
0: A dál?
2: Dojel jsem až k nejvyšší hoře, která jakoby vyrůstala z propasti. Tam přivázaní u stromu stály koně prince Krištofa a rytíře Vojtěcha. Volal jsem, co mi síly stačily. Odpovídal mi jen skřek krkavců, kteří se slétávali k propasti.
1: Chceš tím říct, že jsou mrtví?
2: Ano, paní.
3: Ne!
0: Teresko!
3: Tomu nevěřím. To nemůže být pravda.
1: Připravte kočár! Chci se na vlastní oči přesvědčit.
4: Můžeš hned, maminko.
1: Krištofe.
4: Maminko.
1: Krištofe, ty se zvrátil. Teresko, on žije.
4: Teresko.
3: A Vojtěch.
4: Počkej chvíli.
0: Jak mi tohle vysvětlíš, Roderiku?
2: Ten chlap přísahal, že jsou mrtví.
0: Jaký chlap?
4: Ten, kterému násilím vzal naše koně a hrozil oprátkou, když se o nás jen zmíní.
2: Ale veličenstvo!
5: Stráže! Odveďte ho!
2: Ne!
5: Ne!
2: Ne! Milost!
0: S tou oprátkou se brzo seznámí sám.
4: A teď mám pro vás překvapení.
6: Přivedl jsem si nevěstu, maminko. To je Lajana.
7: Královnu. Lajana? To jméno jsem od tebe nikdy neslyšela.
0: Co to má znamenat?
4: Jen to, že vás, králi Heřmané, žádám o Terezčinu ruku. Ale nikoli pro sebe. Nýbrž zde pro svého přítele Vojtěcha.
8: Veličenstvo.
3: Vojtěchu.
0: Ne, ne, ne, ne. Já nedám svou dceru obyčejnému rytíři.
4: Není to obyčejný rytíř. Je to můj přítel. Čestný a statečný. Nebýt jeho, byl bych už dávno mrtvý.
6: Slíbil jsem králi, že mu od vás Teresku vyprosím. Mají se rádi.
0: Měl by mi poděkovat, že ho za takovou drzost jenom vyženu. A s tebou si to, Terezo, vyřídím.
3: Není třeba, otče. Odcházím s Vojtěchem.
8: Ne, ne, ne, počkej, počkej, Teresko. Proč máme odcházet ve zlém?
7: Králi, Heřmané, vzpamatuj se. Chceš navždy ztratit svou jedinou dceru a zůstat zahořklý a nenávistný? Každý má právo na svůj vlastní život. Můj Krištof, stejně jako tvoje Tereska.
0: Já si její život představoval jinak.
7: Bláhový králi, já jsem se také mýlila, přiznávám to. Přece nemůžeme rozhodovat o osudu svých dospělých dětí.
0: No, snad si zvyknu.
3: Tatínku.
0: Snad si zvyknu.
3: Tohle jsi měl říct dřív.
0: Terezo, ty musíš mít vždycky poslední slovo, viď?
3: Já, ale vůbec ne.
0: Ale ano.
3: Vůbec ne.
0: Tak, aby si snad začal zvykat. Vojtěchu.
8: Zvyknu si a moc rád. Děkuju vám, veličenstvo.
0: No dobrá.
4: Vojtěchu. Vojtěchu. Co jsem říkal?
8: Že na vašem zámku
4: v jeden den
8: budou dvě svatby najednou.
7: Možná. Ale nejdřív nám musíte všechno vyprávět.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Dva jsem se probudila, ej.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
4: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
4: Kouzlí kránu!
2: Otevírám peklo bránu, hej! Ve svém kotli lekt

是龙 buff 提起。

0: Ahoj kluci, vítejte v mé, tedy už jau nově pohádkové školce, kde dneska budeme pracovat přísně vědecky.
1: Aha, a jak to prosím tě, Ušoune?
0: Stanou se z nás doktoři přes kamarádství.
1: To tedy zní velmi důležitě, jen si neumím představit, jak takový doktor přes kamarádství pracuje.
0: No tak já ti to vysvětlím, Jani, jak jsem to tedy pěkně vymyslel. Šel jsem jen tak a v tom potkám kočku a psa a ti dva na sebe nejdřív vrčeli a prskali a kočka běžela a pes zaštěkal a vydal se za ní.
1: No to už jsem taky párkrát viděla.
0: No a já se rozhodl, že to změníme.
1: Aha, no, jako co?
0: No, že skamarádíme kočky a psy.
1: Ne, počkej, Ušonku, ty to myslíš vážně? A jak to prosím tě uděláme?
0: No jak? No to přeci vymyslíš ty.
1: Já?
0: No, já vymyslel, že skamarádíme kočky a psy a aby to bylo spravedlivé a zůstalo taky na tebe nějaké vymýšlení, no tak ty vymyslíš, jak ty kočky a psy skamarádíme. Jak?
1: No tak to je bezva. Holky a kluci, pomoc! Holky, kluci, pomoc!
2: Ahoj, jsem Liduška. A kočky a psy máme a dobře je znám. Kamarádit se budou jenom, když spolu bydlí od malička. Protože se dobře znají. Ušoune, přece nemůže mít každý pes mít rád každou kočku. A někdy mají pravdu, když na sebe navzájem vrčí. A pustíte mi prosím písničku či. Ahoj, já musím běžet. Dík.
1: Tak si to slyšel, Ušounku. Já ti to říkala a ty jsi mě neposlouchal. A Liduško, tobě posílám písničku, co jsi spřála.
0: Ušounova písnička. Kdo

0: Ticho, prosím, už zase vysíláme.
1: Holky a kluci, stále posloucháte? Já musím být ticho. Už jsou novou pohádkovou školku. A to štěkání a mňoukání je tu proto, že já jsem dneska chtěl zkamarádit kočky a psy.
0: No a i když to Liduška Ušounovi pěkně vysvětlila a Ušoun to pochopil, už předtím všechny kočky a psy, kteří se chtějí kamarádit, pozval k nám do školky.
1: No jo, je tu Benny, Kámo, Asta, taky Micka a Manon, taky Modro očko. A ještě vlastně tamhle je Baron a Sísa a Míca a Iriska a Oskarka a taky Rufíček a taky Ričinka.
0: Myslím, že by bylo kratší říct všechny kočky a psy, kteří jsou kamaráčtí a přišli si popovídat.
1: No, tak pozdravte pěkně holky a kluky.
0: Nedá se nic dělat, milí kočičí a psí kamarádi. Běžte si prosím vás povídat na školkovou zahradu.
1: Ano, no to je nápad. Na naší zahradě se vlastně můžete scházet úplně vždycky, když budete mít chuť si popovídat. No třeba.
0: Je, to je teda nápad. To bude zase maglajs. Ale už tu na nás Ušounku čeká úkol.
1: Jo, no tak jsem s ním. Ušounův úkol. Holky a kluci, dneska máme s Janou za úkol prozradit vám každý jednu super zajímavost o kočkách a o psech.
0: Budeme se střídat a Ušoun začíná.
1: No, víš, že se říká, že černé kočky nosí smůlu?
0: No, to vím, to jsem slyšela.
1: No, tak si představ, že v Anglii to mají úplně obráceně. Jejich černé kočky nosí štěstí.
0: A Ušoune, ty víš, že kočky vrní, když je hladíš. A jsou šťastné.
1: Jasně, že to vím. Třeba když babiččinou Micku hladím za ušima, zní to její vrnění, jako když kolem lítá malý vrtulníček.
0: No, a představ si, že vrnění koček není jenom známka pohody. Kočky vrní, i když jsou nemocné a něco je hodně bolí. A to vrnění jim pomáhá, aby je to tak nebolelo a byli v klidu.
1: No to je zajímavé. A teď pozor, zajímavost o psech. A začínáš ty.
0: Dobře, takže já mám tuhle zajímavost. Největším plemenem na světě je irský vlkodav. A nejmenším čivava.
1: No to by bylo super, tyhle dva kamarádi. Vypadali by spolu legračně.
0: No, čivava by mohla sedět za uchem irskému vlkodavovi.
1: A skoro by nebyla vidět.
0: Byla by tam a on by se bál, že má blechu.
1: Jo, to skoro by to tak mohlo být. No. To by teda opravdu vypadalo hodně legračně. Já bych je skamarádil hned.
0: No už chceš zase někoho s někým kamarádit. Víš co, Ušounku, nech to raději na nich. Já myslím, že někde na světě se určitě vlkodav s nějakou čivavou kamarádí.
1: Jo, asi ano. Jo, a pozor, moje psí zajímavost je, že psi vůbec, ale vůbec nesmí čokoládu nebo dokonce víno hroznové, nebo dokonce cibuli. Je to pro ně nebezpečné a můžou z toho být velmi, velmi nemocní.
0: Tak, holky a kluci, nedávejte psům čokoládu ani cibuli.
1: Ani hroznové víno, to by bylo hrozný. No, ale to není žádná legrace, ale pozor, Jani, teď už teda to máme za sebou, úkol jsme splnili skvěle a my si můžeme za odměnu dát pohádku.
0: Jo, tak to jistě.
1: Ušounova pohádka.
2: První souhlásky.
3: Když půjdete tímhle hustým lesem opačným směrem, než je Mýtina pod Kaštanem, přijdete až k místu, kde dnes v noci rozkvetlo zlaté kapradí. Kukačka právě odkukala půlnoc a uprostřed té zlaté nádhery probíhá výuka abecedy. Máma, máma, šišlá Matýsek první slovíčko a samou radostí dal málem pusu žabákovi. Pozor, aby to nebyla začarovaná princezna, žertuje sova. Víš, jak je to v té pohádce, kterou ti máma čte před spaním. To by si ho pak musel vzít za ženu. Jaké pak za ženu? Zlobí se žába. Žabák je dávno ženatý. Popadla žabáka za žabí ruku a hupsli do tůňky uspávat neposedné půlce. Málem přitom skočili rybkám na hlavy. Matýsku, budeme pokračovat. Musíme procvičit písmenka, kterým se říká souhlásky. Co písmenko B? Zkus si ho. Řekni napřed máma a pak zkus bába. Napověděla sova. Matýsek řekl máma a hned na to bába. No vidá, písmenko B už také umíš. Baba, přitakal s úsměvem Matýsek. Hezky se soustřeď, nemáme moc času. Následují písmenka C, Č, D a D. Cinky, cinky, cinky, cinky, zacinkali konvalinky. Čim, čim, čim, čarána. Nevydrželi rozpustilí vrabčáci a jeden druhého překřikovali. Č, to je naše písmenko, čim čarára, to je ptačí muzika.

0: Matýsku, zkus to jako vrabčáci. Čim, čim, požádala sova. Čim, čim, čim, řekl Matýsek jako ptáček. Čim, čim, čim, výborně, zacvrlikali vrabčáci. A Matýsku, vzpomeneš si, jak maminka volá na kočičku? Č, č, či, či, řekl Matýsek. Tak, tak. A písmenko D znáš od Dudka, tak si to se mnou přeříkej. Dudu, dudu. Matýskovi to nedalo moc práce a s chutí zopakoval. Dudu, dudu, dudu. Velmi, velmi správně. Dále je v abecedě F. To uslyšíš vždycky, když zafouká vítr. Poslouchej. Fí, fí. Musíš přitisknout spodní ret na horní zoubky, fouknout a hezky se u toho usmát. Fí, fí. Nechal si poradit Matýsek a vzpomněl si na zimní fujavici. Fí, fí, někdo mě folá? Profičel kapradím vítr, sfoukl Matýskovi z hlavy čepici se sojčím pírkem a zatučil s ní v povětří. Nikdo tě nevolal, větře, leď si po svých, tvoje práce už skončila, řekla přísně sova a schovala Matýska pod křídlo. A zase mi cucháš nový účes. Tak dobrá, fí, ale kdybyste něco potřebovali, stačí zafolát, fí, fí. A odletěl i s čepicí. Ničeho se neboj, Matýsku, vítr rád straší děti, hlavně v zimě, když foukají s meluzínou do komína. A čepici k učení nepotřebuješ, však i ráno cestou domů najdeš. Sova si srovnala peříčka a vyletěla opět na první větev a pokračovala. A teď trošku přeskočíme. Když tak pěkně umíš fú a fí, zkusíme, zdali se ti povede V. Od F je k němu jen malý krůček. Na V jen musíš trochu víc přitisknout zoubky ke rtu. Zkus po mně zopakovat. F, f, f, f, fa, fa, va, va. A pak dohromady fa, va, fa, va. Není to tak těžké. Matýsek se ani chvilku nerozmýšlel a zopakoval. Fa, fa, va, va, fa, va, fa, va. Dobře, velmi, velmi dobře. Ale musíme se ještě vrátit k H a Ch, Matýsku. Dej si ruku před pusu a dýchni si do dlaně. Sova si dala křídlo před zobák a názorně Matýskovi ukázala, jak to má udělat. Zajíci si dali tlapky před hubičky a zkoušeli, zda se jim to také povede. A, ha, aha, dovtípili se. A, dýchl si Matýsek do dlaně. Výborně, a teď se pořádně nadechni a hlasitě vydechni a poslouchej, jak ti vzadu v krku při výdechu ha samo zazní. Matýsek se nadechl, hlasitě vydechl a opravdu ha. Ha se vyklubalo jako zázrakem. Kuku, ozvalo se. Zlaté kapradí se zavlnilo, zvířátka spozornila a našpicovala uši. To už je jedna hodina, spozorněla sova. Kde jsme skončili? Zapřemýšlela a rozhlédla se kolem. Matýsek měl stále ruku před pusou, dýchal si do dlaně, zkoušel písmenko H, až se z toho rozzýval. Soustřeď se, Matýsku, pokračujeme, řekla sova. H se zpěkně naučil, tak zkusíme Ch. Uměl bys zachrčet, jako když táta chrápe? Matýskovi se oči klížily únavou, málem by začal pochrupávat sám. Ještě nikdy nebyl tak dlouho vzhůru. Takhle to nepůjde, zamyslela se sova, sundala si brýle a promnula si oči. Musím něco vymyslet. A což to zkusit jinak? Skočila ze stromu veverka a polechtala Matýska pod bradou.
1: Chechy, chichy, chocho, chacha. Blecho, bleško, dej si bacha. Na co bacha? Vždyť mám skrýš? V kožichu mě nechytíš.
0: Veverka poskakovala kolem Matýska, chvilku ho lechtala za ouškem, chvilku na bříšku, až zapomněl na únavu, poskakoval s Veverkou a smál se jako sluníčko. Vím, že by si rád hrál, chlapče, ale máme před sebou ještě hodně práce. Očistila si Sova brýle a nasadila si je zpátky na oči. Mnohokrát děkuji, poděkovala Veverce. Zrzečka skočila zpátky na větev a rozhoupala ji i se Sovou. Není chichy, chocho, chacha, zač? Odrazila se a zmizela ve špičce stromu. Sova zamávala křídly, aby našla ztracenou rovnováhu a pro jistotu si přesedla o větev výš a řekla. Jsme skoro v půlce abecedy, ale ta nejtěžší písmenka nás teprve čekají.
2: Ještě těžší písmenka? Spozornil Matýsek. To se musím pořádně soustředit, abych mámě a tátovi udělala radost.
0: Přeskočili jsme G, upozornila Sova Matýska. Ale to se snadno naučíš, když si vzpomeneš na potůček, jak u vás zahájovnou skáče přes kameny. Glo, glo, glo, glu, glu, glu, gla, gla, gla.
2: Aha, glo, glo, glo, glu, glu, glu, gla, gla, gla.
0: Zopakoval Matýsek a v duchu si počítal, kolik kamenů potůček přeskakuje. Další písmenka jsou I, J, K a L, pokračovala Sova ve výuce. I jsme se už naučili a je znáš od mámy, když se diví. Jeje, jeje.
2: Jeje, jeje,
0: vzpomněl si Matýsek na mámu. Písmenko K si slyšel také, jak kukačka kukala.
2: Kuku, kuku,
0: napověděla zvířátka.
2: Kuku, kuku,
0: zavolala ozvěna.
2: Kuku, kuku,
0: zopakoval Matýsek. Správně, teď si ještě přidáme M a N, O a P.
2: Tolik písmenek najednou, přemýšlí Matýsek. To se přece nemůžu tak honem naučit.
0: Ale Sova dobře věděla, že je kouzelná svatojánská noc a že se dějí zázraky. Matýsku, dvě písmenka z této řady se vyslovují téměř stejně. Je to M a P, ale taky B, které už umíš. Vzpomeneš si, jak jsi říkal bába?
2: Bába, bába,
0: slabikuje Matýsek. A teď místo bába zkus říct pápá, jako kdyby smával tátovi. Když chceš říci P, musí to pěkně ostře zaznít.
2: Bába, pába, pápá,
0: nenechal se pobízet Matýsek. Správně, s takovým žákem je radost pracovat. Zvířátka pokývala souhlasně hlavami. A ty, Matýsku, poslouchej a přeříkej si s námi písmenka, která už umíš. Zvířátka se připravila, Sova zvedla křídlo a dirigovala.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které se dneska Ušoun rozhodl, že skamarádí všechny kočky a psy.
1: Ale už vím, že všechny najednou neskamarádím a že taky ovšem někteří už kamarádi dávno jsou.
0: Tak co Ušounku, kdybychom skamarádili třeba lvy a žáby, ty se moc často nepotkávají, takže ještě kamarádi být ani nemůžou.
1: Hele, Jani, přestaň si ze mě dělat legraci a pojď si radši zaspívat.
0: Ty víš, jak na mě, Ušounku,
1: no.
0: A kterou pak si dáme?
1: Já bych si dal písničku, ve které je kočkopes.
0: Kočkopes?
1: No prostě chci říct, že tam je i kočka, i pes.
0: Tak to jo, tak si dáme Kočka leze dírou.
1: No jasně, tak si pojďte s námi zaspívat. Ušounovo zpívání.

0: Zmoknem. A teď rychlej. A když bude pršet, zmokneme, zmokneme. A pak pěkně na sluníčku uschneme. A pak pěkně na sluníčku uschneme. To nám to vyšlo, věď?
1: Krásně, hezky jsme si zaspívali a já jdu pro ty žáby a ty dojdi pro lvy, abychom je mohli kamarádit.
0: Ale Jani, tohle už vážně není legrační.
1: Dobře, tak já už tě nebudu zlobit. A radši si dáme hádanku, která už je připravená, jo?
0: Už je nová hádanka.
1: Tak, holky a kluci, dneska budeme hádat tak, že já řeknu jednoho kamaráda a vy společně s Ušounem řeknete toho druhého.
0: Jo, bezma, tak jsme připraveni.
1: Začneme zlehka. Bob a...
0: Bobek!
1: Maxi pes fík a...
0: Aja! Pozor, teď zase já. Káťa a...
1: Škubánek.
0: No.
1: Super, holky a kluci a Ušoune. Perfektně jste uhádli všechny kamarádské dvojice. A hele, Ušounku, jak jsme se vlastně skamarádili my? Pamatuješ si na to?
0: No jistě. Já za tebou přišel a řekl jsem. Ahoj, já jsem Ušoun Rušoun. A ty jsi řekla ahoj. Já jsem Jana Richterová, no a bylo to.
1: No jo, my to měli jednoduché, ale takhle jednoduché to vždycky není.
0: No to tedy ne, že by si hned ti dva spolu takzvaně padli do oka, jako no. My dva, viď? No ale my vám, holky a kluci, přejeme, abyste měli hodně kamarádů a abyste si s nimi užívali co nejvíc legrace, jako já s Janou, jo, to vám teda přeju. No, ale teď už budeme končit, anebo ne?
1: Ne, ještě ne, ještě si spolu užijeme další super písničku.

0: písnička skončila a teď už opravdu končí i naše dnešní školka, což je smutné.
1: No, ale bude zase příští. Teďka už jenom poprosíme kamarády o obrázky jejich kamarádů.
0: Jakže? No jasně, kamarádi, namalujte nám, prosím, prosím, vaše kamarády, jo, s kým se kamarádíte, třeba tam můžete i připsat, nebo paní učitelka, pan učitel, proč se s nimi kamarádíte, jo?
1: No, a můžete namalovat i nás, protože my jsme taky vaši kamarádi.
0: Jasně, může to být totiž váš nejlepší kámoš, protože my jsme taky nejlepší kamarádi, co?
1: A nebo to můžou být všichni kamarádi.
0: Jo, udělejte plnej papír všech možných kamarádů, protože to je úplně nejlepší.
1: A nebo udělejte Ušounovi radost a namalujte kočky a psy, kteří se kamarádí. A nebo třeba i žáby a lvy.
0: No to jsem si mohl myslet, že sem ty žáby a lvy dostaneš. No jo, no teda takhle, chci to zkrátit. Prostě nakreslete jakékoliv kamarády. Děkujeme, děkujeme.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Jasně, oni už budou vědět, co a jak, a my už taky budeme vědět, co a jak, protože my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: No tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme, naši milí kamarádi. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme písničku Jak jinak než o kamarádství.
0: Ano, ano, ano.

0: pěkně.
1: Pojď si zahrát pár jednoduchých otázek a odpovědí.
2: Jenom pozor na chytáky.
1: Je meloun zelenina nebo ovoce?
2: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
1: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Krásné odpoledne všem, kdo mají rádi zvířata a přírodu a zrovna poslouchají Rádio Junior. A věřím, že ne náhodou, protože Mezi námi zvířaty dnes máme úplně novou knížku o nás zvířatech. Tak se ta knížka jmenuje. No a tahle knížka má i svoje autory, takové tatínky, řekněme, a ti jsou tady samozřejmě taky. Takže příběhy prožil a napsal Lukáš Fischer a obrázky namaloval Matěj Forman. Díky, že jste dnes mými hosty, pánové.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Lukáš, muzikant, autor krásných písniček, scenárista a spisovatel. Matěj je výtvarník, divadelník, scénograf, režisér, herec, zakladatel divadelní společnosti. Prostě vidíte, že je tu se mnou tolik Lukášů a Matějů, že nechápu, že jsme se sem vůbec dneska vešli, ale pozor. Ještě se sem musí vejít jejich zvířecí doprovod. A ten je úplně největší. Lukáši, ukáž.
4: No tak tady je za mnou samec zvaný Jack.
2: Vem toho na klín, ať je vidět.
4: Ale on tady takhle, no panáčku, no.
3: Tady takhle, kdo by ho chtěl vidět pod stolem panáčku. Takový velikánský pes.
2: No prostě zkrátka dobře, díky tomu, že ten pes je takhle strašně malinký, tak se sem dneska krásně vejdeme. Takže samozřejmě se dozvíte i příběh tohletoho pejska. Není to zase tak úplně radostný příběh, ale to my všichni, kteří milujeme zvířata, dobře známe. Takže je jasné, že si dnes budeme povídat o spoustě věcí kolem zvířat a mých hostů. Ale samozřejmě důležitá je i jejich nová knížka. Přinesl jich pár i pro vás, milí junioři. Takže pište, volejte, ptejte se, prostě se zapojte. Při troše štěstí za hodinku bude vaše i svěnováním. Radio Junior zavináč rozhlas.cz 800 199 199, to jsou kontakty sem k nám do studia. No a vysíláme dnes i díky produkci Daniely Vodrážkové, písničky posílá David Janečka a užijte si to s námi. Přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Radia Junior.

0: Život je pes, zpíval Pokáč a my tři, co jsme tady dneska ve studiu, si zase myslíme, že pes je život. Je to tak, že jo?
1: Pes je velká část našeho života.
0: Pan Matěj Forman je dnes mým hostem a Lukáš Fischer a oba přišli díky tomu, že udělali spolu krásnou knížku o nás zvířatech. Budeme si o ní dneska ještě povídat, ale protože my, když tady máme zvířecího hosta, tak se vždycky první věnujeme jemu. Tak já bych se chtěla zeptat na to, jak se vlastně spojil osud Lukáše a tady toho Jackina.
2: No tak Jack je 14-letý pejsek, který měl takový pohnutý osud, protože my jsme si ho vzali z útulku a za týden přišel jeho rodokmen a jsme zjistili, že máme čistokrevného pejska, koce tatínek byl vítěz nějakých mezinárodních soutěží.
0: Jak on se dostal do útulku?
2: No, protože on měl zřejmě, on měl epileptický záchvaty. Takže někdo, kdo chtěl mít nějakého super značkového psa, tak se ho zbavil tím, že ho dal do útulku. A z toho útulku se ho vzal nějaký starší pán, který se o něj staral. A pak, když umřel, tak se Jack dostal znova do toho samého útulku. A to už bylo přes 12 let. No a tak se dostal ke mně. Samozřejmě bylo to úplně taková ta klasická scéna, kdy manželka řekne, pojď půjdem se na něj podívat a ve chvíli, kdy se zjevil Jack, tak popadla Jacka, málem omdlela, začala plakat a bylo jasný, že už je další člen rodiny. No a, ale co řeknu, teda on ještě potom se stalo asi za dva dny na to, že on jako šel za mojí ženou vyšet prádlo, když šla vyšet prádlo na balkon a propad z toho balkónu, jako nebylo to úplně vysoko, ale nějaký 3 metry to byly skoro. No a tak prostě doktory a všechno. A dostal přitom taky ten epileptický záchvat, jak se řekl. No, ale přežil to, tak jsem mu říkal, to je náš parašutista. No a časem si u nás tak jako zvyknul. Začal trošku, jsme ho trošku přibral malinko. No a najednou ty epileptický záchvaty, jak byl spokojený, tak najednou přestali. Hmm. Musím to zaklepat.
0: Nejdřív ho skoro zabili a pak ho vyléčili.
1: Říká, přibral trošku, no je tlustej.
2: Tak,
1: prostě kus psa. Jako.
2: Ve 14 letech už jako studie tu nemusí tak držet, ale myslím si, že i to, že trošku jako nabral na váze, přestal být takovej jako urputnej, tak i tomu pomohlo, že nemá ty epileptické stavy a jako dědeček si užívá. No a ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, že to je ruský boloňák.
0: To ruský boloňák. No Matěj teda přišel dneska no. Taky s pejskem.
1: No já vám ji rád představím. Já mám dole v garáži Žovku. Žovce bylo 12. Už je to taky babička psí, ale a má taky takový, jak je to možné, že ty pejskové k nám přicházejí přes ty útulky a přes ty složitý situace. Mě volala kamarádka před těma lety a ptala se, jestli bych si mohl na pár dní ke svýmu pejskovi, kterýho jsem tenkrát měl ještě takového vestíka tmavýho, vzít venku, že jí zachránili s policajtem prostě ve vesnici, kde byla na řetězu, půlmetrový řetěz, bez jídla, bez vody, vychrtlá, ale že to přežije, když si někdo vezme na chvíli k sobě a pak se najde majitel, no. Tak jsem to zkusil, se sulťákem, s tím mým pejskem si dali dohromady a prostě byl to neřízená střela a dneska je to babička, která si dělá úplně, co chce a člověk musí respektovat, když nechce jít se mnou, tak ji musím nechat v autě a moje auto, to je taková velká psí bouda, tam Žofinka teďka odpočívá, spí a já jí to budu vyprávět, co jsme tady zažili.
0: No já musím říct, že jeden z pejsků, kteří jsou kolem mě, Gump, tak ten teda taky je nejradši, když může zůstat v autě a my to taky hodně respektujeme.
1: To mají rádi.
0: Teď tady přišel dotaz na Lukáše. Ahoj, máš něco společného s Gumpem? Předloni jsem u vás vyhrál kartu Gump a knížku Jsme dvojka. No tak jo, je to tak, Lukáš je vlastně člověk, který se podílel na psaní scénáře filmu Gump, takže máš, Honzo, pravdu. A Honza taky ještě píše, že pejsky má moc rád, ale kvůli alergii mé sestry nemůže pejska mít. No, takže vidíte, že e-mail radiojunior@rozhlas.cz funguje a je tady ještě dotaz na Matěje. A já si musím trošku smát, poslala ho Tereska a Bětuška a píšou, musí být scénograf šikovný.
1: Holky.
0: Vyrábíte si sám také kulisy?
1: To je krásný. Já myslím, že náš život jako scénografa, ale pozor, my jsme takový pouliční kočovný divadlo a taky jsme začínali jako loutkový divadlo a tam se nehraje jako ve velkých kamenných divadlech na to, kdo je technik, kdo je herec, kdo je osvětlovač. Tam dělají vlastně všichni všechno, velice často. Cestuje se v karavanech a to máme všechno za sebou a zažitý a v tomhle stylu života a je opravdu, musí být člověk opravdu šikovný, nejenom si to vyrobit, naskoušet, pak si to sám zahrát, ale taky si to sám postavit, sám si to složit, sám si to uskladnit, sám si to převést. Ano, děvčata, člověk musí být šikovný, ale hrozně bych vám přál takovou práci mít.
0: No já doufám, že holky jsou taky šikovné, takže děkujeme za dotaz. Ještě jednou připomínám, že máme ten e-mail radiojunior@rozhlas.cz a kdo z vás nám napíše nějaký podobně krásný dotaz, tak může dneska získat knížku o nás v zvířatech, kterou napsal Lukáš Fischer a ilustroval Matěj Forman a to jsou moji dva dnešní hosté. Tak a my si teď dáme písničku a po ní budeme v tom povídání pokračovat.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsou mými hosty Lukáš Fischer a Matěj Forman, spisovatel a výtvarník. Napsali knížku o nás zvířatech a my se vlastně o ní teď chceme chvilku povídat, protože ta knížka vlastně přináší takové příběhy zvířat, ale hlavně tak jejich lidí. A Lukáš, to pozbíráte vlastně pozbírané od tebe za celý život, viď?
1: No, tak další život ještě jsem neprožil, tak zatím jenom to za to, co jsem prožil. Ale musím říct, že takhle, jsou tam úplně jako věci úplně pravdivé, jak ze života, pak jsou tam něčím inspirované taky příběhy a pak jsou tam i celé literární příběhy, které jsou jakoby vymyšlené, ale zase vycházejí z nějakých skutečností, které jako jsou pravdivé. No.
0: Já jsem tady u krávy, ale chci říct, že mě strašně potěšil Matěj, jak nakreslil chihuahu a buldoka, protože to jsou moji milovaný psy.
2: No, se musím znovu podívat.
0: Bleška Jošího pytelky. Ta bleška.
2: No, jako je velká výhoda, když máme internet, že si můžeme teďka opravdu dopřát každý detail z té přírody prakticky jak dohledání. Ne každý zvířátko je tak často na internetu a tolik fotografií a obrázků, ale jsou zvířata, které jsou vyfocený milionkrát a člověk. Jako dřív jsem to hledal v knížkách, buldoka jsem si užil taky.
0: Já miluju samozřejmě buldoky, mám i jednoho doma, strašně taky takovýho tentokrát hodnýho, takže já jsem se úplně nad těma obrázkama tady jsem se, ale vy jste vlastně tady musel nakreslit strašně moc zvířat. No. Vy byste mohl už nějaký ten brému zvířat, otla zvířat ilustrovat.
2: No mě to bavilo, já jsem vlastně nečetl tu knížku celou dopředu, četl jsem ji vždycky ve chvíli, kdy jsem ilustroval, tak jsem četl tu každou povídku a šel jsem po ní, jako někdy i jsem přečetl prostě stránku a pak druhou stránku, abych jako byl opravdu v tom příběhu teď a tady a takže jak se vynořovaly zvířata, tak jsem na to reagoval, ale taky jsou tam obrázky, které jdou tak trošku jako za roh toho příběhu, že neilustrují přímo to, co člověk čte, ale malinko rozvádějí tu atmosféru, situaci nebo myšlenku a samozřejmě ve chvíli, kdy Lukáš začal psát vážné věci, jako že tam nejsou všechny povídky, jenom jako legrace, sranda a zábava, ale který tam jsou a jsou krásný a jsou vtipný, ale jsou tam i vážnější věci na zamyšlení, tak tam jsem měl větší problém. Jak nakreslit okamžik třeba z války, nebo jak nakreslit okamžik nějakého takového odchodu člověka, toho stáří, že? A všichni známe ty příběhy, ne úplně veselý, když jako má starší člověk, který žije sám zvíře u sebe a teď si tak představuje, kam potom to zvířátko přijde a co s ním bude dál a to tak, i toho se tam Lukáš dotýká a proto si myslím, že ta knížka je vlastně jako výjimečná tím, že je tak široká v té škále, o čem vlastně z toho našeho života se zvířatama vypráví toho tolik. No.
0: Mně se moc líbí ten název, že o nás zvířatech, jako že i my jsme trochu zvířata, což samozřejmě jsme, ale to propojení lidí a zvířat je v téhle knížce opravdu moc krásný a já jsem taky Lukášu říkala, že ze všech jeho knížek se mi tahle ta líbí nejvíc. A ty máš, Lukáš, nějakou tu povídku obzvlášť rád? Máš nějakou nejoblíbenější z té knížky?
1: No já jsem v podstatě jednoho dne, tam byla taková historka o myších, co se nám dělo, nás navštívili po letech myšáci a tak měli doma, to běhalo pod stolem myši a tak. No a tak jsem řekl, tak o to napíšu povídku a pak vlastně jsem začal psát ty povídky jako tak, co jsem si pamatoval, nebo co jsem zažil, pak do toho jsem si něco i vymýšlel. No a pak jednoho dne jsem napsal právě povídku o takovém starém pánovi, který má pejska. A vlastně, když ta povídka skončila, tak jsem říkal, no a teď už skončí ta knížka, protože vlastně tam už nevím, co bych dál vymýšlel. A tak vznikla ta knížka vlastně jako takový proud vyprávění, který vždycky ráno napadlo, jak jsem to přes den zpracoval a tak a za 3 týdny byla napsaná. Když to bylo napsané, tak jsem to nechal tak, jak to bylo, už jsem nic neměnil jsem pořadí těch povídek. V podstatě jsem to bral tak, že něco mimo mě to napsalo a já jsem byl jenom ten zapisovatel. Tak no, to vzniklo.
0: Je zajímavé, že to, o čem oba dva jste teď mluvili, vlastně Tak to, z toho se tady dotýká Bára, která píše, máme doma pejska Voříška od paní, co musela jít do LDNky a už se nevrátila, příbuzní ho nechtěli a tak je u nás. Je to ještě čerstvé, je ustrašený, ale už si přijde sám pro ňamku a pohlazení. Báro, to je moc krásný, že jste se takhle ujali toho pejska, protože já mám taky jednoho takového po paní, která umřela. A vlastně i Matěj se tady zmiňoval, ale pro Matěje je tady dotaz od maminky, zdravíme maminku, ptá se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojčat, co hráli v trilogii Homolkovi.
2: No jo, jak říká můj brácha, my jsme svůj vrchol kariéry zažili v pěti, šesti letech už, je to tak?
0: No jo, všichni máme ty filmy máme všichni rádi, ale myslím si, že i díky tomu, že jsou tam takovýhle dva kluci rošťáci.
2: No já jako když se na to dneska podívám, tak to samozřejmě vnímám úplně jinýma očima, z toho dětského herectví si za stolik nepamatuju, ale přece nějaký takový věmy nebo situace pořád bych ještě jako tak v tom podvědomí se můžou vynořit, ale když to vidím, já myslím, že ta síla těch filmů je samozřejmě v tom, jak to pan Papoušek jako vyslovil, jo, takovej ten náš prostě způsob života a uvažování, ale pak je tam prostě pan Šebánek, jo, pak je tam Franta Husák, pak je tam ta Helena Růžičková a paní Motlová a to prostě, když se na ně dívám dneska, jo, a já jsem to viděl v Karlových Varech na takový obnovený premiéře toho remastrovaný, ty kopie zdigitalizovaný, a jako to kino plný lidí, který už ani ty herce neznají, že jo, my jsme s bráchou jako jediný, který z Homolku ještě něco můžou k tomu autenticky říct, tak se to kino reaguje, směje se, záchvatí smíchu, ale taky zatrne, jo, protože ona to vlastně je taková jako v pravým slova smyslu tragikomedie.
0: Taková sondička.
2: A když prostě Šebánek říká, já je inteligentní člověk ví, že když někdo na někoho tluče, tak na něj tluče proto, aby netlouk. Jako, nevím, prostě člověk to musí promýšlet pořád ty hlášky a pak najednou zjistí, že jsou to takový moudra, který opravdu platí do dneška, jo, a myslím, že ty herci a to obsazení, že vytvořili opravdu archetypy českého člověka, že se přenášejí dodnes.
0: Je zajímavý, že předtím byly filmy hodně takové jako ušlechtilé, všichni byli krásní, načančaní a s touhletou vlnou, kdy přišli prostě opravdu lidi, že jo, do těch filmů, tak vidíte, ty jsou živý pořád.
2: No, jo? Ale jako přesně, když prostě ten děda Šebánek poprvé v životě snad jde do toho lesa, prostě udělat si ten piknik a najednou přijde na to, jak ten les je krásný, a hned by tam jako nutil všechny lidi, aby tam museli jít, jo, to je taková jako reakce, tak když už já jsem to tak jako teď teda opravdu, by jste taky všichni měli, no, já se v něm úplně poznávám dneska.
1: Já ještě jenom chci říct, že vlastně my jsme s Matějem spolužáci od 15 jsme chodili na gymnáziu do třídy jedný a tam jsme jako samozřejmě kamarádi na blbli a takže my jako spolužáci tenkrát jsme byli schopni rozeznat Petra od Matěje, jo. Ale teď bylo hezký, že vlastně byl taky dotaz, jsme byli na knižním veletrhu, jsme měli nějakou besedu a teď tam přišla nějaká paní si nechat podepsat fotku Homolkových a říkala tady Matějovi, a teď mi řekněte, který je z vás Petr

0: Trackery Matěj. A Matěj upřímně řekl, tak to vám milostivá paní už ne, jako neřeknu.
1: To opravdu neřeknu a dokonce vím, že i naše máma by s tím měla problém. Jo. Mimochodem knížku jsme věnovali našim mámám, který už tady nejsou mezi námi, ale byla to taková krásná moje příležitost pro mě jakoby na ní v tomhle smyslu jako vzpomenout nebo ji nějakým způsobem přiblížit k té práci, protože vím jednak, že by tu knížku strašně ráda a že by se jí líbila a pak máma prostě to byl jeden velký milovník zvířat, asi to máme po ní a její labradoři se měli a mají do dneška teda s vráchou Radimem jako ve vatičce, no.
2: A to
0: tak
2: je pravda.
0: Musím říct, že moje maminka taky byla milovnice zvířat a hlavně ona byla z vesnice, takže tam byly koně a psy a všechny možný zvířata domácí.
2: No, jsme správně tady mezi námi zvířaty, takže milí junioři, pokud chcete s mými hosty taky něco probrat, můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz. Můžete taky vlastně dneska tady získat knížku novou, o které si tady povídáme. Lukáš Fischer je její autor a Matěj Forman nakreslil ty krásné obrázky. Takže radiojunior@rozhlas.cz.

0: hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
0: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
0: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
0: Jupi!
2: Mezi námi zvířaty je pořad o zvířatech a lidech samozřejmě. Mými hosty dnes jsou Lukáš Fischer a Matěj Forman a vy jste poslali další dotazy, děkujeme za ně. Denisa píše, knížku jsem listovala a vidím, že tam je vlčák paní Olmerové a je to moc krásně ilustrováno, samozřejmě to Matěj ilustroval. Chci se pánu zeptat, jaký mají názor na pokusy na bíglech, co se testují v českých laboratořích. Po 2 letech jsou dáváni do útulků, převážně do Plzně. Pejsci tam poprvé vidí trávník, který neznali, protože žili v kotcích a pak odcházejí do adopce. Posílám fotku těch smutných psích očí. Tak Deniso, já doufám, že jednoho máš doma, tady toho pejska. No a předávám tvůj dotaz.
3: No jejda, no to... Bavit se o vlčáku, vlčákovi paní Olmerový by bylo snažší. Tam Lukáš popsal krásně tu situaci a toho vlčáka a myslím si, že ten okamžik v té povídce, kdy ten pes prostě si takhle přilehne jako na pohovku, jo, a přitulí a udělá takovou tu jistotu, že to není jenom pro toho psa jistota, ale ten člověk takhle zahrábne do tého srsti a najednou je prostě, je doma a je to pocit nějaký blízkosti, který ty zvířata taky dávají, no, ale s těma osudama těch bíglů, to je opravdu jako vážit si každého člověka, který to veme na sebe a vysvobodí toho pejska z toho, co prostě ho potkalo, no, já to neumím úplně komentovat, spousta lidí řekne, že to je vlastně pro nás, pro lidi důležitý, ale kdyby jsme byli u toho blíž, tak bychom možná takhle úplně jednoznačně to neviděli.
2: No, vzhledem k tomu, kolik výrobku už na sobě má nápis netestováno na zvířatech, tak ono to třeba asi jde jinak, že jo?
3: Ale já mám hodně kamarádů a kamarádek, který už nakupují ve obchodech, kde ty výrobky mají naopak tu cedulku netestováno. No? A tam je nějaká naděje, že to nemusí jít jenom tou cestou toho testování na zvířatech, aby to pro nás bylo dobrý, ale pro ně to je prostě
2: špatný. Třeba se my lidi posuneme do nějakých vyšších pater, které budou pro nás milovníky zvířat příjemnější.
3: No, a jako souvisí to i s tím, jaký ty pokrmy člověk potom jako jí. Já nejsem ani přísnej vegetarián, ani vegan, ale na druhou stranu jako vnímám to, že když vidím prostě v obchodě takhle narovnaný v plastový krabičce prostě 50 kuřat z jedné drubežárny, tak si představím hned to, co všechno museli prožít a projít tím a budu hledat radši to kuřátko, který prostě aspoň běhlo po trávě a ne proto, že bude lepší, to bude 100% lepší, ale prostě proto, že takhle to jako je přirozená věc na vesnicích, ty zvířata mají rádi a pak prostě si myslím, že je úplně jinak vnímá člověk jakoby ten vztah i k tomu hospodářskému zvířeti, no.
4: Já bych ještě chtěl říct, že si vážím každého, kdo si veme nějakého opuštěného pejska nebo z útulku a musí počítat s tím, že třeba ten pejsek má nějaké v sobě traumata, nějaké rány na duši, že třeba občas to opravdu není jednoduchý. Znám příběhy opravdu, kdy ten pes už je tak jakoby tak vlastně v takovém stavu, že je i třeba nebezpečný a pro takového potom najít někoho, kdo si ho vezme, je opravdu těžký, ale pořád se tady takový lidi najdou, takže aby jsme nebyli takový jako smutný moc, tak si myslím, že ty lidi mají v sobě i tu možnost těm pejskům dát nějakou druhou naději, druhou šanci a že to, myslím si, že se to povedlo i díky třeba tomu filmu Gump nebo těmhle s těm všem možným obětavým lidem v České republice, který kolem těch pejsků udělali za posledních 10 let vlastně takový jako nový pohled na to, na ty útulky a na tu záchranu těch pejsků a myslím si, že se mají ty pejskové dneska asi už líp u nás, než se měli třeba dřív, takže tohle beru jako, že je to takový na správný cestě. Mm-hmm.
2: No, já jsem třeba byla překvapená, když přišel Matěj, že má teda pejska vlastně jako zachráněnýho taky z nějakých špatných podmínek, protože já jsem měla vždycky vaši rodinu, já bych měla asi říct, že tatínek Matěje a jeho bratra Petra je vlastně jeden z našich nejslavnějších filmových režisérů, pan Miloš Forman, já teda miluju všechny jeho filmy a kdybych měla vyprávět své zážitky z jeho filmy, tak by to tady bylo na 3 dny, ale miluju Valmonta. Strašně miluju Valmonta. A můj tatínek, který mě jako vzal, když mi bylo asi 15 a řekl, ty musíš vidět Hoří má panenko. Jo, tak super. Já jsem z toho filmu dostala klepavku a takový trošku jako záchvat, jak prostě je ten svět jako hroznej, jo. Takže a to se mi už nikdy v životě nestalo s žádným jiným filmem a režisérem, aby na mě takhle hrozně, jeden ten film na mě zapůsobil úplně krásně a jeden takhle úplně jako, takže já strašně se skláním před panem tatínkem, ale já jsem si vždycky myslela, že vy máte prostě labradory. Jo?
3: Jo.
2: A teď jste mě překvapil, že jste přišel s tím útulkáčem.
3: No, my jsme, že táta jsem přijel v 80. letech za takových velice jako dramatických a výjimečných okolností točit film Amadeus. A to byla velká událost jako pro nás, pro rodinu, samozřejmě, že to táta chvilku mohl bejt a v té době žil v Americe a nemohli jsme cestovat tak jednoduše, takže jsme se vídali málo, ale hlavně přijel celý ten velký štáb a byla to prostě událost a předtím natáčeli v Londýně, nebo prostě táta byl v Londýně, v Anglii a přivezl si tam odsaď labráka, labradora, prvního, který říkal mu Zeman Luděk se jmenoval, měl takovou velikou obří labradoří hlavu a to je známka takového kvalitního, jako čistokrevného psa. A tady už tenkrát ty labradoři taky šli do módy, ale bylo jich málo, takže jak se křížejí potom pejskové mezi sebou, tak to nedělá dobře, jo? Začnou být nemocný a tak dále. Takže všichni ti chovatelé, když se dozvěděli, že tady je prostě výstavní labrák, tak chtěli, aby jim nakryl fenku a aby byly štěňátka. No a z toho jednoho vrhu jsme my dostali s bráchou od táty potomka Zemánka, našeho prvního labráka, ten se jmenoval Humphrey. A od Humphreyka, který zase nakryl další fenky, tak začaly se šířit ten rod. Nám se bohužel nepodařilo toho našeho psa jakoby uchovnit, nebo jak se to říká, nemohl být ten takzvaný papírový pes. A my jsme nakonec byli rádi, protože o ty papíry nešlo, že jo? Šlo o to, že jsou to krásný psi a má je člověk rád. No a z toho vrhu, jak to postupně se dostávalo mezi lidi, ty štěňata, tak se mi stává to, co se mi stalo teď tady s váma, že občas přijde někdo a říká, já myslím, že jsem měla pejska a tam jsou prostě v té řadě, kdybych je měl jmenovat, tak asi 3 nebo 4 takový slavný jména, fenek nebo psů, ze kterých potom se šířil ten rod toho Zemánka tátovýho dál a dál a tak tady zanechal v Čechách takovou zajímavou stopu.
2: No, je to pravda, že vlastně v té době tady těch labradorů zase tolik nebylo, ale velice spopulárně, že jo, ti pejskové.
3: Ale my jsme potom měli v rodině těch psů mnohem víc a měli jsme jednu chvíli v domě s bráchou dohromady a s našimi partnerkama a ženama dohromady asi 6 nebo 7 psů jako v jednom domě a tak se to různě proměňovalo a to už začala ta období těch nalezenců a těch pejsků, který prostě potřeboval někdo vzít k sobě a pak se to začne různě množit a pak to bylo taky období toho našeho cestování s divadlem a tam zase do karavanu jsme měli naštěstí v té době většinou takový pejsky jako vestíky nebo takový menší odrůdy, protože já jsem jednu dobu žil v karavánku s partnerkou a se 4 malýma psama, takže to nebylo a karavánek to není dům. Tam se prostě, že jo, a ty pejskové.
2: Tam by se 4 labradoři.
3: No ne, to by se... ale jako pořád to nějak pokračuje, ale teď už prostě labráci máma zůstala věrná labrákům a my jsme začali spíš mít vztahy s těma nalezencema.
2: A má Lukáš taky nějaké takové plemeno v srdci zabodnuté? Jako?
4: No tak jednou se chci říct, že o tom Hamplíkovi, o těch laboratorech se píše i v té knížce naší společný. Aha. Takže vlastně i to byl takový jeden, že jsem si říkal, tak to musím zavolat Matějovi, jestli by to nechtěl ilustrovat, že vlastně tam bude třeba i o něm.
3: No ale já vám řeknu, že jsem věděl, že se tam píše jako o našem psovi a asi trochu i o nás. A já jsem si tu povídku nechal na ilustrování až skoro nakonec, protože jsem se bál, že kdyby se mi nelíbila, nebo tam Lukáš to napsal tak nějak, že by se mi to nějak dotklo, takže by mi to zkazilo ten pocit z té práce. Naštěstí ne, jo, ale opravdu jsem takticky si řekl, hele, kdyby ta povídka byla blbá, tak radši budu ilustrovat jako na poslední chvíli a neskazím si tím tu práci. Ale není blbá, je dobrá a obrázky tam taky jsou.
2: Všechny jsou dobrý, všechny obrázky jsou krásný, prostě je to senzační kniha, kterou dneska, milí junioři, u nás můžete taky získat za svůj dotaz nebo za nějaký přípodotek, který věnujete našemu dnešnímu vysílání. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Teď si dáme písničku a po ní si to ještě všechno dopovíme.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Dnes jsme tady ve složení Lukáš Fischer, spisovatel, scenárista, Matěj Forman, divadelník, výtvarník a máme knížku o nás zvířatech, kterou dali společně dohromady, je moc krásná. A my vlastně teď vybereme dva z vás, kteří jste nám napsali a kteří tu knížku od nás dostanete. Máme 9 e-mailů, takže já bych poprosila Matěj, aby řekl jedno číslo od 1 do 9.
1: Říkám 2.
0: Dvojka. Dvojka je Tereska a Bětuška a ptali se, jestli je scénograf šikovný, no. Jestli musí být šikovný.
1: No to mám radost, že jsme se k tomu vrátili, protože jsem chtěl říct holkám, že každý je na něco šikovný, takže nejenom scénograf musí být šikovný, ale někdo, jako tady holky určitě jsou taky šikovný, ale třeba zase na něco jiného. Tak to byl pro mě krásný dotaz a jsem šťastný a rád, že si tu knížku můžou rozdělit.
0: Já myslím, že z toho budou mít radost a já chci říct, že já jsem tak strašně nešikovná, jo, že já, mě to, ale vůbec mi to nedotýká ten dotaz, abych řekla pravdu, ale kdybyste po mně chtěla, abych vám vyrobila cokoliv, tak byste spakal nad vejdělkem, ale prostě zkrátka dobře, takže já to úplně chápu. A Lukáš teda, no.
2: Já dám 7.
0: 7. Oblíbené číslo 7 a je to Bára, která má pejska Voříška od paní, tak to je hezký zase, to že hezký, jo, tam má, a ptala se, jestli pan Matěj Forman je jedno z dvojča, takže i to bude i pro maminku knížka, to bude i knížka pro maminku, takže Báro, pošli adresu a prosím vás, holky, taky pošlete adresu a my vám pošleme knížky. Tak a teď jsou tady další dotazy, které musíme rychle zodpovědět. Chce pan Fischer napsat další scénář o nějakém pejskovi?
2: No tak já jsem psal scénář, ale bylo to na základě knížky mýho kamaráda Filipa Roška, takže pokud by to mělo být o Gampovi nebo něco podobného, tak to by musel nejdřív pan Filip Rošek napsat něco nového a chtít, abych si spolupracoval na nějakým filmu. No a co se týká nějakého scénáře mého, mám udělaný jeden scénář, ale to je taková spíš komedie o starém kyně, a uvidíme, jak to dopadne a když to dopadne dobře, tak pak zase bude třeba čas udělat nějaký scénář jiný. Samozřejmě s těma zvířatama je to vždycky takový pro mě atraktivní, protože ty zvířata, ty když hrajou, tak hrajou a prosto přirozeně. Tam u zvířat nikdy nevidíte žádnou přetvářku.
0: Já vám přečtu něco, co vám udělá radost. Posílám pozdrav a poděkování za tenhle krásný pořad, u kterého i slza ukápne. Miluju přírodu a zvířat a hlavně pejsky. Měla jsem bíglý holčičku, která mi po osmi letech hodně chybí. Děkuju za skvělé hosty, z kterých láska ke zvířatům čiší. Děkuju, že takový lidé ještě jsou, Lucka.
1: No tak to moc děkujeme, to bylo krásný, to jste nás potěšila.
0: My taky, Lucko, moc děkujeme a já myslím, že jestli si, Lucko, někde poblíž Praze, tak možná, že by si se tady s mými hosty mohla zítra setkat i osobně. Je to tak?
1: No jo, tak my jsme ještě nezmínili, že zítra přichází okamžik pokřtít knížku a to bychom rádi udělali na Lodi tajemství, což je takové plovoucí divadlo bratří Formanů, naše letní scéna. Kotvíme na Rašínově nábřeží, to je mezi Palackého a Železničním mostem a ten křest knížky doprovodí ještě jeden křest a to je křest CDčka kapely Gentlemani, ve které je tady Lukáš přímo kapelmajstr a začínáme zítra v 7 hodin večer. Tu knížku tam budeme mít, dá se tam koupit i s nějakou slevou, dá se tam nechat podepsat a kapela bude hrát, Lukáš bude bušit do kytary a já budu sedět u stolku a kreslit obrázky do knížky.
2: Asi by se slušelo říci, že nám tu knížku přijde pokřtít paní herečka Iva Janžurová, která dnes slaví 85. narozeniny, takže jim tímto přejeme všechno nejlepší, no hodně zdraví.
1: No a k tomu musím připojit, že druhým jako mým vlastně zase přáním bylo, že by se u toho objevila i paní Uršula Kluková, kterou já osobně znám jako, jen tak jako letmo, ale naše máma s paní Uršou byly kamarádky a ona bude přítomná svým způsobem. A když jsem s ní mluvil a ptal jsem se jí na ten její vztah ke zvířatům, tak jsem slyšel neuvěřitelně krásné historky, co všechno se jí událo a přihodilo a samozřejmě má pejska, ale vyprávěla mi toho mnohem víc. Takže to jsou takový naše dvě kmotry, ale jak to bude zítra dopadne na lodi tajemství, to se
2: uvidí. To je tajemství.
0: To je tajemství. To je tajemství. To bude něco. Já bych vám strašně ráda poděkovala za to, že jste dnes přišli sem k nám. I samozřejmě Jackinovi, který je přítomen, protože tohle ty naše zvířecí setkání úterní jsou pro mě vždycky takový jako nejkrásnější čas v tom týdnu pracovním. Takže moc děkuju, přeju vám i vašim pejskům zdraví, štěstí, vám samozřejmě i vašemu divadlu, ale i knížce, aby se líbila a aby měla si našla hodně čtenářů. Takže...
1: No, přeju všem dětem, ať když nemůžou mít doma zvířata z jakýchkoliv důvodů, tak ať se s nima potkávají a není to jenom tak, že byč měl to zvířátko, má radost z toho, že má prostě někoho, kdo ho chrání, ale je to taky naopak. Člověk si z té přítomnosti zvířat bere spousta věcí do života a učí se mít rád, učí se starat se, učí se určitý něhy a prostě zvířátka, domácí zvířata i hospodářský patří k nám k životu.
2: No já mám starýho papouška, 35 let, a ten se raduje z každého dne. A dneska, když bylo sluníčko, tak jsem ho slyšel, jak si povídá, zpívá, je veselý, směje se. Takže tohle bych přál každému člověku, ať se tohle naučí.
1: Povídejte, zpívejte si a buďte veselý.
2: Když je hezký den, tak buďte rádi.
0: Mými hosty dnes byli pan Lukáš Fischer a pan Matěj Forman. Já vám moc děkuju za návštěvu zde Mezi námi zvířaty.
1: Děkujeme.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dne.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 28. května, tak si pojďme společně užít dnešní odpoledne. Je čtvrtek, samozřejmě vás čeká lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten ale dorazí až v 7. Už teď startuje ale odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Stále více dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Neznamená to jen učení doma, část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané. Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Pražské divadlo D21 dnes uvede představení Jirásek za 3600 sekund. Rozsáhlé dílo spisovatele Aloise Jiráska chtějí totiž autoři mladému publiku představit za 60 minut. V inscenaci plné nadsázky hraje Michal Kraus, Petr Pochop a Hasan Zahirovič. Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové, Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později taky jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež a potrvá až do 3. června. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se pohybují mezi 21 až 25 stupni, v 1000 metrech na horách máme kolem 15, na Šumavě až 20 stupňů, jinak fouká slabý, přechodně mírný vítr.

Čtvrtek 28. května, 148. den roku 2026. Dneska má svátek Vilém. Mužské křestní jméno Vilém má germánský původ, vzniklo ze staroněmeckého jména Wilhelm, které se vyvinulo ze slov Vilo vůle a Helm přilba. Jméno Vilém se tak překládá jako mou záštitou je má vůle nebo člověk pevné vůle. Všem Vilémům každopádně přeju krásný svátek, no a kdo má dneska narozky, třeba australská herečka a zpěvačka Kylie Minogue. Dáme si teď písničku Dancing in the Moonlight, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, těm svátečním, narozeninovým. Doufám, že jste měli a že pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Jaké to je být rozhlasovým reportérem? To si budete moci vyzkoušet už tuhle sobotu. Český rozhlas zve na dílnu malého novináře, která hravou formou přizpůsobenou věku dětí představí základní principy práce rozhlasového novináře. Workshopem provází Míša Vetešková, rozhlasová novinářka, autorka pohádek a divadelních her pro děti. Novinář si i v dospělosti musí nechat něco z dítě té svou zvídavost a zájem o věci kolem sebe. Dílna malého novináře bude odpovídat na otázky, které by si měla klást i každá rozhlasová reportáž. Kdy, kde, co, proč, jak. Program je určený pro žáky prvního stupně základních škol. Účastníci budou rozděleni do dvou skupin, aby program co nejlépe odpovídal jejich věku. Takže děti ve věku 5 až 8 let budou jedna skupina a pak budou děti 9 až 12. Míša Vetešková se bude dětem věnovat v galerii Vinohradská 12 v Praze v terénu historické rozhlasové budovy. Počet míst je omezen, tak nepromeškejte příležitost si včas zakoupit vstupenku. Můžete to zkusit přes web irozhlas.cz, kde jsem tuhle informaci našla i já. A třeba je tam ještě nějaké volné místo, protože zní to moc fajn, tak to zkuste, jestli vás to láká a nemáte ještě plány na sobotu.

Máte rádi hitparádu? Ptám se samozřejmě proto, že si teď dáme další hitparádovou pecku. Jejím autorem je 19-letý maturant David Málek, který svou hudbou okouzlil Michala Horáka, ale třeba i Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos bere na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové zas David dostal příležitost hrát ve fanzóně pro fanoušky této světové megahvězdy. David se v těchto dnech v Brně žde učí na ústní část maturitní zkoušky na střední škole umělecko-manažerské. Je to fešák, někdy dělá i modeling a jednou by se rád zahrál ve filmu. Ideálně třeba Spidermana. Není to tedy troškař. Každopádně budeme Davidovi přát to nejlepší, držet mu palce, ať si skvěle užije turné s úžasným Michalem Horákem, ať mu vedle komparzů vyjde i nějaká ta hlavní role, třeba rovnou v Marvelovce. Teď si dáme jeho song Usínám.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dnes je Světový den her, což jste možná řešili už v ranním restartu. Světový den her byl vyhlášen už v roce 1999, takže se slaví už poměrně dlouho, tak si ho pojďme připomenout ještě teď ve vysílání, protože dnes je celý den Světový den her. Dejte mi vědět, jaké hry rádi hrajete, ať už jako deskovky, sportovní hry s kamarády, hry online nebo hry, co si vymýšlíte zkrátka jen tak doma se svýma hračkama, nebo prostě hry venku, hry vevnitř. Blíží se nám léto, takže se nám určitě bude hodit obojí, protože vevnitř potřebujeme se zabavit, pokud není zrovna hezky, a venku se naopak snažíme trávit co nejvíc času, pokud hezky je. Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi zavolejte na číslo 800 199 199, ať si můžeme navzájem nazdílet tipy na hry, protože pojďme si říct, za 4 týdny jsou prázdniny a bude se to hodit.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
2: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
4: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já bych vás ještě chtěla informovat o takové jedné aktualitě, a to tomu, že zítra vyrážíme jako celý tým Rádia Junior do Zlína na Zlínský filmový festival, který dneska právě zahajuje svoje několikadenní působení jako každý rok. Říkala jsem ve zprávách, tuším, že to bude do 3. června. My tam tedy většina z nás budeme jenom do 1. června, tedy do pondělí. Zítra tam přijedeme. Většina našeho programu se koná v parku Komenského, kde budeme mít koma modul a taky budeme vystupovat na menší stage, ale jeden koncert bude i na velké stage, ten bude moderovat Klára a může tam slyšet Kiaru nebo Adelku Křivánkovou, takže program bude určitě nabitý. Mrkněte na náš web, kde můžete už teď vidět, kde všude se s námi můžete potkat, takže kdo je ze Zlína nebo okolí, nebo to prostě zkrátka má třeba blíž do Zlína než do Prahy, tak je teď příležitost se tam potkat, ať už v sobotu, v neděli, no ideálně v sobotu, v neděli, protože v pátek teprve přijedeme a v pondělí už budeme zase ráno odjíždět, takže o víkendu se můžeme potkat ve Zlíně. To je ta základní zpráva. Pokud máte plány nějaké jiné, tak určitě budou i jiné příležitosti se potkat. Rozhodně všem přeju nádherný víkend.

Jak asi vidíte správně podle času, je to tak, blíží se vzkazovna. To znamená, že budu zase hrát písničky podle vás a vyřizovat vaše vzkazy. Nejdřív si teda dáme soundtrack od Jarryho Taubra a potom už bude prostor na dvě písničky podle vás. Posílejte mi vaše tipy na vzkazovna@rozhlas.cz nebo volejte, číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička naší první vzkazovny dnešního odpoledne bude My Love od Florence and the Machine a přeje si Josefína pro hezčí čtvrtek. Tak vám ji všem posílám, ale hlavně tobě, Josi.

0: Druhá písnička na přání je pro Johanku. Ta si přeje zahrát Nesmíš to vzdát od Raega a Olgy Lounové. A má to být pro všechny, co už jsou unavení z konce školního roku a pořád nějakých testů a uzavírání známek, tak asi vám tím chce Johanka vzkázat, že to nesmíte vzdát.
1: Tohle jsou těžký časy pro naši zem, ale pojďme si říct, že i horší jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni, vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Moje země se

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska rozebíráme hry. V létě, které už klepe na dveře, budete určitě hledat tipy na hry, protože kdo by v létě nechtěl strávit nějaký ten čas superhrou. Vyzkoušejte klasiky jako cukrkáva limonáda, nebo vyrobte domácí mídlovou skluzavku. Pro horké dny se taky hodí třeba vodní bitva. Nebo si na zahradě můžete zahrát třeba petang. Vodní balónová bitva. No naplňte si balónky vodou a uspořádejte turnaj v jejich chytání. Určitě nějaký praskne, určitě budete mokří, ale to je přece jedno, protože bude léto a horka. A co ta mídlová skluzavka? No, potřebujete pevnou plachtu. Tu potřete nějakým třeba dětským šampónem, prostě něčím, z čeho nebudete mít vyrážku, a pokropte hadicí, no a už se můžete klouzat. Já jako malá vždycky taky milovala opičí dráhu. Využijte třeba zahradní nábytek, stromy nebo staré pneumatiky. Můžete přeskakovat, podlézat, plazit se na čas, no ale hlavně, ať je to pořád bezpečné. Nechcete mít pak půlku léta třeba ruku v sádře. Skákání gumy a tleskací hry, to už je celkem retro, ale třeba v módě se retro vrací, tak možná třeba i ve hrách. Co vy myslíte? No a je jednoznačně táborová hra, kterou si ale můžete klidně zahrát i s kamarády někde na chalupě, je lov pokladu. Vytvořte mapu třeba zahrady nebo okolí domu a poproste nějakého dospěláka, ať vám udělá pár stanovišť s úkoly. No a na konci pak může čekat poklad, třeba s nějakou sladkou odměnou. Come on.

Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska si povídáme o hrách a dáváme si na ně tipy. No a i v létě, které se blíží, se někdy stane, že není úplně štěstí na počasí, nějaké dny prostě prší a venku není úplně horko, tak je potom na čase si vytvořit plán i na nějaký klidnější aktivity. Malování na chodník se sice nedá úplně dělat za deště, ale je to super aktivita právě třeba na dny, kdy není tak úplně horko, ale zároveň chcete nějaký klidovější čas strávit venku. Křídami můžete vytvořit velká umělecká díla, nebo si můžete nakreslit panáka na skákání. Kinetický písek nebo domácí sliz, to si můžete vyrobit a potom máte skvělou zábavu. No a co si vyrobit herbář, to je taková letní věc. Vydejte se na nějakou nedalekou louku nebo trávník za domem a porozhlédněte se po úlovcích do prázdninového herbáře. S rozpoznáváním rostlin vám přitom mohou pomoct mobilní aplikace, pokud třeba nemáte babičku, která vám to popíše, jako je třeba PlantNet nebo Flora Incognita. Pak si rostliny nasušíte a pak, až bude právě ošklivo, tak je můžete nalepovat do herbáře, popisovat a přidat třeba i nějaké vaše vzpomínky na super léto. No a pokud hledáte kompaktní zábavu na cesty, inspirujte se nabídkou skladných her a hlavolamů vhodných do baťůšku. Zkusím vám pár tipů vypátrat a za chvilku si o nich povíme.

Posloucháte Klub Rádia Junior, říkáme si dnes o hrách a já jsem slíbila, že dám ještě tipy na pár cestovních her do baťůšku. Samozřejmě hra, která je hodně skladná, jsou karty. Můžete zkusit karetní hru Bank nebo třeba Double na postřeh nebo třeba karetní hra Uno. Samozřejmě pobaví a zažene nudu i klasické prší. Zajímavá je i hra Pásovec. Je to taky karetní hra. Házíš, počítáš, blafuješ a zbavuješ se karet. Pásovec je svižná a zábavná hra, ve které se stanete malými soutěžícími na kopcovitých pláních Ameriky. Nejde o to být nejrychlejší. Cílem je přesným hodem dostat k cílové skále, tedy zbavit se všech číselných karet v ruce. Pomohou vám k tomu chytré rozhodování, dobrý odhad i špetka štěstí na kostkách. Pokud sebou nemáte nic, vždy můžete hrát země město, nebo si jeden z vás může myslet osobu a ostatní se pomocí otázek, na které se odpovídá jenom ano, ne, snaží zjistit, kdo to je. To jsou potom ještě takové úplně závěrečné typy, když sebou fakt nic nemáte a chcete si něco zahrát. A teď už písnička.

0: Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. U mikrofonu s vámi pořád Eva. Máme 18.00, znamená to, že začínáme společně druhou hodinku našeho klubu. Dneska si povídáme o nejrůznějších hrách, protože dnes je světový den her. Krom toho si ale taky pouštíme super hity. V další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování. No a prozradím, kdo za námi dorazí do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
0: Stále více dětí v Česku se učí doma nebo v komunitních školách, místo těch klasických. Děti s povoleným individuálním vzděláním eviduje Ministerstvo školství více než 7,5 tisíce. Nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám. Neznamená to jen učení doma, část dětí dochází do komunitních skupin nebo do alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané. Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Pražské divadlo D21 dnes uvede představení Jirásek za 3600 sekund. Rozsáhlé dílo spisovatele Aloise Jiráska chtějí totiž autoři mladému publiku představit za 60 minut. V inscenaci plné nadsázky hraje Michal Kraus, Petr Pochop a Hasan Zahirovič. Na letošním Zlínském festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později taky jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež a potrvá do 3. června. Dnes je polojasno, někde jasno, nejvyšší teploty mezi 21 až 25 stupni, v 1000 metrech na horách máme kolem 15.

Holky a kluci, právě jsme společně odstartovali druhou hodinku našeho vysílání. No a po písničce Maniac od Stray Kids, kterou si teď dáme, si pustíme další díl Zvídavce. No a tentokrát o tom, které zvíře se vám vybaví, když se řekne Madagaskar. Jak se říká obyvatelům Madagaskaru, jakou řečí mluví a jak velký je tenhle ostrov. Zkrátka všechny funfakty o Madagaskaru, které si můžete představit. Poslouchejte. Všechno se dozvíte a sami zhodnotíte, jestli se sem chcete vydat nebo ne. No a pokud se o tom budete chtít ještě popovídat, klidně mi napište na radiojunior@rozhlas.cz a samozřejmě, jako vždycky říkám, posílejte tipy na Zvídavce. To se nikdy nestratí. Vždycky v nich pátrám a snažím se čas od času určitě vytvořit nějaký, pokud už třeba ten díl nebyl. A když už ten díl byl, tak vám aspoň pošlu odkaz, že už téma, co vás zajímá, bylo zpracováno a vy si ho můžete poslechnout.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, opět je tu africký zvídavec a tentokrát prozkoumáme Madagaskar. Madagaskar je největším ostrovem Afriky a čtvrtým největším ostrovem na světě. Většina lidí sem cestuje za krásnou přírodou. Tento ostrov má totiž neuvěřitelné přírodní bohatství. Najdete tu spoustu národních parků a přírodních rezervací. Madagaskar má velmi rozdílné nadmořské výšky. V nejvyšších horách najdete horské louky a níže tropické deštné lesy. Na jihozápadě ostrova je zase extra suché podnebí, takže krajinu tvoří trnité buše a savany. Na Madagaskaru najdete 7 různých druhů baobabů, 6 z nich roste pouze tady. Podrobněji si o těchto nádherných stromech můžete poslechnout ve speciálním dílu Zvídavce. Existuje ale i spousta dalších rostlin, které nikde jinde než na Madagaskaru nerostou. Co se týče zvířat, byl Madagaskar extrémně dlouho izolovaný a proto se zde vyskytuje mnoho organismů, které jsou vázány pouze na toto území. Tím nejznámějším příkladem endemitů jsou lemuři, kteří se díky animovanému filmu Madagaskar vybaví ve spojení s tímto ostrovem skoro každému jako první. Lemurů žije na ostrově 20 druhů, naopak dravé šelmy tu téměř chybí. Poté, co byl Madagaskar osídlen, byli někteří unikátní živočichové vyhubeni. Například se podle kosterních pozůstatků zjistilo, že zde žil lemur, který byl velký zhruba jako osel a měl asi 85 kilogramů. A řada druhů, která na ostrově přežila, se dnes označuje za živoucí fosílie. To znamená, že se tyto organismy od svých prehistorických předků téměř neliší. A kdyby žili někde jinde, podlehli by nelítostné konkurenci. Zde ale žádnou nemají. Obyvatelé Madagaskaru jsou malgaši, mluví malgašsky, ale úředním jazykem je i francouzština, takže se skoro všude domluvíte i francouzsky. Podnebí se tu liší podle nadmořské výšky, ale obecně jsou tu dvě hlavní sezóny, období dešťů a období sucha. Na Madagaskaru najdete taky nádherné skalní útvary a úžasné pláže s bělostným jemným pískem. Při potápění se vám pak odhalí korálové útesy. Většina obyvatel Madagaskaru je závislá na zemědělství. Pěstuje a sklízí se zde třeba rýže, kukuřice, vanilka a mnoho dalších plodin. Madagaskarská republika ale stále patří k jedněm z nejchudších zemí planety. Lákalo by vás se na tento odlehlý ostrov podívat? Mě tedy určitě. Milí zvídavci, pokud chcete o Madagaskaru někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá nějaká super zajímavost, určitě mi napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, teď pozorně poslouchejte a nastražte pořádně uši. I dnes si zasoutěžíme, a to o radiokartu s audioknihou ke stažení. Dnes to bude Mauglí v titulní roli s Honzou Cinou. Tuhle cenu nám věnovalo do soutěže vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A co musíte udělat pro to, abyste vyhráli? Stačí napsat nějakou zvídavou otázku na mého dnešního hosta. To bude Iveta Tenorová z Akademie věd České republiky. Iveta je projektová manažerka v Akademii věd. Budeme si společně povídat o blížícím se veletrhu vědy, což je tam můžete vidět a zažít, ale taky o dalších projektech a akcích, které Akademie pořádá. Soutěžní otázky pro Ivetu posílejte na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, pošlete i svou adresu a celé jméno, ať víme, kam radiokartu poslat, no a ta nejzajímavější otázka vyhraje. Pište, myslím, že Mauglí bude super audioknížka, můžete ji pak poslouchat pořád dokola, protože už bude jenom vaše.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a nabínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Holky a kluci, chci vám jenom připomenout, že se blíží druhá vzkazovna, to znamená opět dvě písničky podle vás na vaše přání s vašimi vzkazy. Napište mi vaše přání na vzkazovna@rozhlas.cz. Teď si dáme písničku Na ostří nože od Evy Farné a pak už bude prostor na vaše přání, tak pište.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička druhé vzkazovny je Anyone od Justina Biebera, přesí Amálka, takže posíláme samozřejmě a vy ostatní ještě pořád máte šanci napsat svoje přání na vzkazovna@rozhlas.cz.

Další písnička vzkazovny číslo 2 je Reminding Me, kterou si přeje Krištof. Zahrajeme si ji už za chviličku a chci vám jenom opět připomenout, že můžete pořád ještě soutěžit o radiokartu s audioknížkou Mauglí, kde titulní roli stvárnil Honza Cina. Stačí, když napíšete nějakou zvídavou otázku pro mého dnešního hosta, což bude Iveta Tenorová z Akademie věd ČR. Je to projektová manažerka v Akademii věd a budeme si společně povídat nejenom o blížícím se veletrhu vědy, ale všem, co tam můžete vidět, zažít a taky dalších projektech a akcích, které Akademie věd pořádá. Zeptejte se jí na cokoliv, co vás zajímá a ta nejzvídavější a nejzajímavější otázka vyhraje audioknížku. Pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, pošlete i svou adresu a celé jméno, ať víme, kam radiokartu poslat. Držím pěsti a teď už Reminding Me od Krištofa. She

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Jak už tušíte, pokud se chcete zapojit do soutěže, do studia za mnou dnes dorazí Iveta Tenorová z Akademie věd České republiky, projektová manažerka v Akademii věd. Budeme si společně povídat o blížícím se veletrhu vědy, co vše tam můžete vidět a zažít, ale taky o dalších projektech a akcích, které Akademie věd pořádá. To a mnohem víc spolu budeme už za chvilku probírat a i vy se můžete Ivety ptát, ten nejzvídavější dotaz vyhraje audioknížku Mauglí. Radiokratu nám věnovalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Tak mi pište otázky na radiojunior@rozhlas.cz a já potom soutěž ukončím a vyhlásím někdy v průběhu nebo uvidíme. Momentálně ale stačí se pohodlně usadit, zavrtat do deky, polštáře, poslouchat, protože začíná odpolední četba na pokračování. No a dnes nás čeká 6. díl seriálu Škvíry. Epizoda se jmenuje Neděle. Malá Matilda nemá maminku a cítí se hodně osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšine pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Co se bude dít? Poslouchejte. Čtení s názvem Škvíry právě začíná.
2: Rádio Junior. Čtení na pokračování.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Byla neděle. Matilda se probudila sama od sebe. Zírala do stropu a přemýšlela o událostech včerejšího dne, jak s tím fajn klukem hledali Fredku paní Žíňové a jak se škvírou pod schody dostala do záhadného pokojíku. Budík tikal a skrz závěsy do pokoje pronikalo světlo. Dneska byla doma zase sama. Její táta, filmový režisér, zase někde venku natáčel svůj nejnovější film. Koukala z okna a pozorovala psy, jako vlastně skoro každé ráno. To milovala, to dovádění psů venku na hřišti. Ten malej bílej, ten je roztomilej. A jak poskakuje, kam to běžíš, co blázníš? Smála se sama pro sebe. V zápětí se na hřiště snesla mlha. Najednou bylo špatně vidět. Psi zmateně pobíhali tam a sem a jejich páničci je volali k sobě. Kdykoliv se mlha na okamžik zvedla, Matilda viděla psy anebo jejich páničky. Musela se trochu smát. Páničci vždycky koukali na druhou stranu, než kde byli jejich psy, a psy zas běželi jiným směrem, než byli páničci. Míjeli se. V jednu chvíli dokonce jeden pes seděl na houpačce. Zahalila ho mlha a když se zvedla, na houpačce seděl jeho páníček. Co jsou věci? Zamručila Matilda a šla do koupelny. Umyla si obličej, oblékla si šaty a koukla do zrcadla. To by šlo, až na ty vlasy, učesala se. Z nedalekého kostela sem doléhal zvuk zvonů. Matilda si uvědomila, že jestli nevyběhne hned, přijde do kostela pozdě. Přetáhla si přes hlavu svetr, nazula si boty a rozběhla se po schodech dolů a ven. Pořád byla mlha. Ležela tak nízko, že Matilda neviděla na krok a vrazila do koho si, kdo nesl odpadkový koš. Co děláš? Zlobil se Hlásek a byl to zase Kuba z přízemí. Promiň, já nechtěla, omlouvala se. Už zase, nemůžeš si vybrat někoho jinýho? Mračil se Kuba a vyčítavě koukal na rozsypané odpadky. Moc se omlouvám, já vážně nechtěla. Není vidět na krok, víš? Vysvětlovala chlapci Matilda. Proč si ten koš vlastně nevyhodil a neseš ho zpátky domů? No jo, proč jsem ten koš nevyhodil? Opakoval po ní Kuba. To seš hlava děravá, smála se Matilda. No jo, to jsem hlava děravá. A neopakuj všechno po mně. A neopakuj všechno po mně. Slyšíš? Slyším. Když ono tam pobíhalo tolik psů, že jsem na to zapomněl, dodal pak trochu omluvně. Je to sranda, ne? Pomrkávala na něj spiklenecky dívka. No, trochu, přikývl rozpačitě. Bál ses, abys nezmizel v mlze, co? Ani si nedošel k popelnicím, co? Asi jo. Tak já jdu s tebou, pojď. Vzala ho Matilda za ruku. Došli k popelnicím a po cestě nepotkali ani jednoho psa. No tak vidíš, utěšovala Matilda cestou Kubu, nebude to tak zlý. Otevřela popelnici, aby mohl vyhodit odpadky. Kuba zaklapl víko a namířil si to zpátky domů. Nestrať se, volala za ním Matilda a pokračovala svou cestou. V jednu chvíli se mlha zvedla úplně a Matilda uviděla paní s kočárkem, jak ukazuje dětem na protějším chodníku malého třesoucího se ratlíka s dlouhýma ušima. Děti se smály, až se za břicha popadali. A dítě, co sedělo v kočárku, ze sebe vyrazilo: ej, ej, ej! Matilda se taky smála. A smál se i malý Kuba, který stál ještě pořád ve vchodu domu s košem v ruce. Pak pelášila ke kostelu. Mše měla každou chvíli začít. Foukal silný vítr a úplně jí rozcuchal vlasy. Náhle jí zazvonil mobil. Chvíli ho hledala, než ho konečně našla.
1: Ano, tati?
0: Ne, všechno je v pohodě, zrovna jdu do kostela.
1: Světlo?
0: Taky je tady divný.
1: Radši domů?
0: Jo, půjdu, jak to skončí. Jasně, že ti zavolám. Neboj se, tati, tak zatím. Jak mi letípla telefon, poskočila si. Bylo příjemné vědět, že se o ní někdo bojí. Jednou, když u nich byl zase večírek, táta naléval víno a ona nosila jednohubky a dohlížela, jestli má každý dost. Onufa, herečka, která hraje v tátových filmech, seděla rozvalená na gauči a ani jí nenapadlo, že by mohla s něčím pomoct. Jeremy přišel tenkrát ve žlutém pleteném svetru bez rukávů a v růžových kalhotách. S ním dorazila i další herečka Lily, která na sobě měla zelené kamaše a tílko s mívalem. Vyrazila ze sebe Onufa, když vešli, a pak se tomu smála, že nebyla k utišení. Měla skoro záchvat. Jihněla se tak, že vyprskla červené víno, co měla v puse, na bílý koberec. A Jeremy začal vyprávět historku, že když byl v Americe, tak si jednou s kamarádem řekli, že by měli slézt nějakou pořádnou horu. No a ta nejbližší, co byla k dosažení, byla Monte Diablo, což v překladu znamená něco jako Ďáblova hora. No, vyhlídka byla neuvěřitelná. To člověk koukal do dálky a představoval si Indiány, jak na koních cválají krajinou. No a když jsme se dost vynadívali, tak jsme si řekli, že se občerstvíme. Když tu jsem si vám všiml, že z odpadkového koše kousek ode mě něco leze.
2: Fuj, to je disgusting.
0: Ušklíbla se Onufa a ohrnula red.
3: Já si říkám, Karle, co tohle může jenom vejt? Na čerty sice nevěřím, ale Monte Diablo je Monte Diablo. A on to čumák. A za ním uši. A pak chlupatá hlava a...
2: A co?
0: Zaječala Onufa.
3: Mýval.
0: Jo tak, odfrkla trochu zklamaně. Asi se těšila na toho čerta.
3: No, vylezl vám z toho koše ven a popadl tašku s jídlem, co jsme měli položenou na stole. Já na nic nečekal, hrábnul jsem po té tašce a začal jsem se s mývalem prát. To byl souboj, panečku. Mýval táhnul tam, já za sem. Oba jsme měli oči vyvalený.
2: A jak to dopadlo?
0: Zeptala se Onufa a netrpělivě si prohlížela nalakované nehty.
3: No, nakonec jsem mu ji vyrval, tu tašku. Oni mu tam říkají rakún.
2: Cože? Rakev?
0: Vykvíkla Onufa rádoby vtipně.
3: No, ten rakún už si stačil z tašky něco vytáhnout. Myslím, že to byl salám. No a začal se ládovat přímo na tom dřevěném stole. No a já povídám. Co ty, rakúně? Jestli toho nenecháš, se mi zdá, že to tady někdo pěkně odstůně. To si řekl. V angličtině se to taky rýmuje?
0: No samozřejmě.
3: Let it be, you raccoon, or take to it the spoon.
0: Táta se rozesmál. No to je úžasný, řekla obdivně Lily a přitulila se k Jeremymu.
3: Sotva jsem to dořek, on se vám na mě tak kouk a v mžiku byl pryč.
0: Asi si šel pro lžíci, chechtal se táta. Jeremy pokračoval dál, no a tu štangli salámu tam nechal ležet. Já vzal ten salám a vyhodil jsem ho do koše, protože jeden nikdy neví, co by mohl od toho rakůněte chytit.
1: Matilda během Jeremyho vyprávění myla nádobí a v tu chvíli jí jedna ta sklenička praskla v ruce. Jen tak z ničeho nic jí po ruce tekla krev. Řízla se, ani nevěděla jak.
0: Tati, zavolala polohlasem a táta, když viděl, co se stalo, vypnul vodu, hodil jí na ruku ručník a řekl, ať to pevně drží. Pak jí posadil do křesla a běžel pro obvaz. Ostatní hned vyskočili, kroužili kolem Matildy a nosili jí pití a led a prášek proti bolesti a mokrý ručník a táta jim všem řekl, ať toho nechají, obvázal jí ruku a nakonec jí přinesl zmrzlinu.
1: Při vzpomínce na to si Matilda povzdychla. To bylo tak krásný. Konečně doběhla ke kostelu. Když vešla do vrat, ocitla se v dlouhé chodbě. Všimla si, že na konci chodby jsou otevřené dveře. To nikdy nebyly. Přepadla jí zvědavost a tak se k ním vydala. Co se za nimi asi skrývá?

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční Klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. No a naším dnešním hostem je Iveta Tenorová z Akademie věd České republiky. Je to projektová manažerka v Akademii věd a budeme si společně povídat o blížícím se veletrhu vědy, co všechno tam můžete vidět a zažít, ale taky o dalších projektech a akcích, které Akademie věd pořádá. Budu se jí na to všechno ptát, vy se můžete ptát taky, takže klidně pište svoje otázky na radiojunior@rozhlas.cz a nebo až bude další písnička, tak nám

0: zavolejte číslo 800 199 199. Iveto, moc vás zdravím a děkuju, že jste si udělala čas a přišla k nám do Radia Junior.
1: Krásný podvečer, Evo, já jsem taky moc ráda za pozvání a mě obrovskou ctí tady být.
0: No tak to jsem ráda. Takhle na úvod jsem vás opravdu představila jenom mega krátce, co se týče vaší práce, ale co by třeba holky a kluci, co nás teď poslouchají, měli ještě o vás vědět a nezaznělo to v tomhle krátkém úvodu?
1: Tak určitě by o mě měli vidět, že kromě milovnice vědy, výzkumu a vzdělávání, tak strašně ráda sportuju, ráda chodím na hory, chodím běhat, bavili jsme se i, že strašně ráda jezdím na skateu, takže i skateuju, což třeba někdo možná z posluchačů, z dětí třeba už taky, takže jsem takový sportovní nadšenec.
0: No to je skvělý, takže krom toho, že budeme bavit o vědě, o akcích Akademie věd a tak dál, o popularizaci vědy, tak se můžete třeba i Ivety zeptat i na nějakou sportovní otázku, jestli je tohle, co vás zajímá víc. My si teď dáme první písničku v klubu a pak už si budeme povídat právě o veletrhu vědy a dalších věcech.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s Ivetou Tenorovou, projektovou manažerkou Akademie věd. O akademii samotné a dalších akcích a projektech akademie, které pořádá. No ale začneme asi tím, co si vlastně holky a kluci můžou pod tím pojmem Akademie věd představit.
1: Tak Akademie věd je místo, kde jsou vědci a vědkyně a vlastně každý den zkoumají, vymýšlí nějaké nové objevy, nové inovace, hledají třeba nové způsoby léčby, nějaká nová léčiva nebo nové technologie, které můžeme používat v každodenním životě. Takže bych řekla, že to je prostě místo, kde vědci, vědkyně vlastně hledají nějaké metody, věci, aby nám, běžným smrtelníkům, vlastně třeba umožnili lépe žít, déle žít, anebo nám třeba našli nějaké vychytávky, které používáme denně.
0: To je super. No a já už jsem vlastně uváděla, že vy jste projektová manažerka, ale je mi jasný, že možná naši posluchači si pod tím úplně nedokážou nic přesného představit. Tak co přesně tam v akademii máte na starost vy?
1: Tak mojí prací je, že se snažím ty témata, které právě zkoumají vědci a vědkyně, tak já se snažím právě dětem, ale široké veřejnosti, dospělým jejich rodičům zpřístupnit nějakou formou, které oni porozumí. Mm-hmm. Takže vlastně mojí prací je, že my vymýšlíme spolu s naším týmem různé aktivity, kam můžou lidé přijít a můžou se právě třeba poslechnout nějakou zajímavou přednášku, zapojit se do nějakého workshopu, do nějaké třeba i didaktické zajímavé hry, nějakého science quizu. A vlastně takový přístupnou formou se můžou vlastně ty složitá témata nějakým způsobem vznitřnit, můžou je také pochopit jednodušeji a já se jenom snažím, aby tam přišlo co nejvíc lidí, aby ta akce šla tak hladce, jak jenom může jít.
0: No a co vás přivedlo do akademie? Jak dlouho už tam jste?
1: No já jsem vždycky byla hodně zvídavý dítě, jak už mi říkala a i moje maminka. A sama jsem chtěla aj učit. Já jsem vystudovaná učitelka původně.
0: Aha.
1: A chtěla jsem vlastně vzdělávat další, chtěla jsem právě ty témata zjednodušovat a právě na té základní škole učit ten druhý stupeň, biologii, zeměpis původně. Ale strašně ráda i organizuju věci a koordinuju vlastně i lidi a zjistila jsem v nějaký určitý moment, že vlastně můžu tyhle dvě věci spojit. Že nemusím jenom učit, ale že můžu i třeba pořádat aktivity, akce, kam právě přijdou lidi a takhle se taky dozví něco nového. Takže já jsem spojila moji vášeň v učení a koordinaci věcí a už jsem na Akademii věd takhle 2 roky, no.
0: No takže vlastně vy už jste nám tady popsala, že tím hlavním úkolem vás a vašeho týmu je ta popularizace vědy, ať už prostřednictvím různých projektů, akcí, výstav a tak dál. Co jsou teda všechny ty hlavní popularizační aktivity a třeba projekty, co Akademie věd má?
1: Tak my vlastně v našem týmu, jak právě popularizujeme tu vědu, tak máme takový 3 hlavní projekty. Teďka jeden nás čeká příští týden už, to je Veletrh vědy, to je naše největší popularizační akce, kde nám přijde skoro až 50 000 lidí, takže opravdu obrovská akce, koná se tady v Praze. Dalším je potom týden Akademie věd, a nebo třeba týden mozku, ale během toho vlastně celého roku máme i dalších několik menších projektů, ale toto jsou ty 3 hlavní.
0: No, o veletrhu vědy, protože ten se blíží nejvíc, tak o tom si budeme v příštím vstupu už je povídat podrobnějiš, ale zajímalo by mě, jestli se už vám teď opravdu jako daří ty vaše akce dostávat k té široké veřejnosti, jestli o nich jako už lidi hodně ví, nebo pořád se často setkáte s tím, že třeba někdo pak řekne, to já jsem to vůbec neznal, tak prostě bych už dávno přišel, kdybych o tom věděl a tak dál.
1: Já si myslím, že se to zlepšuje, že se stále víc a víc lidí právě dostává k těm popularizačním akcím. A myslím si, že to je hlavně díky tomu, že máme možnost být v onlineu a máme možnost třeba natáčet podcasty a vlastně ukazovat, co děláme, zvat z toho podcastu ty lidi, aby přišli přímo k nám, nebo třeba i vydáváme různé časopisy, máme na YouTube několik videí a dokumentárních filmů. Takže si myslím, že právě i třeba lidi, kteří třeba jenom čtou nebo jenom poslouchají, tak se takhle můžou najít tu svou formu, odkud se o nás, o našich aktivitách dozví. Takže já si myslím, že se to zlepšuje, ale stále na čem pracovat.
0: No a vidím, že ať už prací v Akademii věd, nebo zkrátka tím být projektový manažer v nějaký instituci, která právě třeba popularizuje nějaký zajímavý témata, tak jste se našla. A co vás konkrétně na práci v Akademii baví? Se tam vlastně 2 roky, to je vlastně skoro pořád čerstvě, možná jste pořád hodně nadšená.
1: Řekla bych, jsem furt hodně nadšená, ale případně mě to občas, jsem tam skoro 10 let už, teďka zrovna před veletrhem vědy. Mě teda nejvíc na tom baví ta různorodost, že můžu vlastně vymýšlet třeba na ty jednotlivé akce, jaká budou nosná témata, že třeba teďka můžu vymyslet téma, že to bude víc do biologie, nebo naopak víc do technologií, a je to neskutečně různorodá vlastně práce v tomhle. Že takhle já si vyzobávám vlastně to, co mě zajímá, to, co ale i lidi zajímá, protože máme samozřejmě naše velké tiskové oddělení, které nám pomáhá také jako analyzovat, jaký témata v té veřejnosti teďka rezonují. Takže mě baví ta různorodost a ta svoboda toho vybírat si ty témata a na to potom dělat ty akce.
0: No to se vůbec nedivím. Možná se s Ivetou dotkneme i toho, že i zvídavec se objeví na veletrhu vědy, a to mě právě taky baví, že si můžu vyzobávat ty témata a hledat, co koho zajímá, takže trošku to máme v něčem podobný. My si dáme další písničku a pak si budeme s Ivetou povídat dál. Mám už tady jeden dotaz od Monči, tak určitě Mončo to teď zodpovíme, ale klidně i vy další se ptejte na radiojunior@rozhlas.cz nebo na čísle 800 199 199.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
1: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.
2: V klubu Rádia Junior mám dneska Ivetu Tenorovou z Akademie věd a máme tady dotaz od Monči, která píše: Dobrý den, kdybyste mohla vybrat jenom jednu věc, kterou teď vědci zkoumají, aby se nám všem za pár let žilo líp, tak která by to byla?
3: Musím říct, že to je složitá otázka, protože toho spoustu, ale co mně připadne úplně neskutečný, tak je využívání umělé inteligence třeba v medicíně. Že pomocí metod umělé inteligence jsme schopni některé nemoci odhalit třeba i 20-30 let ještě předtím, než se vůbec projeví, třeba Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova choroba. Takže to bych řekla určitě, že je taková největší teďka jako z mě průlomová věc, která se zkoumá. Takže využití umělé inteligence tady v té diagnostice, protože prevence je základ všeho. Takže určitě tohle.
2: To úplně chápu, to je neskutečný. A rovnou tady přichází dotaz ještě od Krištofa. Chci se zeptat, co nejlepšího pro lidi vymysleli v Akademii věd a jak moc je těžké se do Akademie věd dostat. Krištof 9 let.
3: Tak Krištofe, tak já začnu tím, jak se můžeš do Akademie věd dostat třeba ty. Protože máme aktivity i pro děti, je to pro starší děti už na střední škole. Je to program Otevřená věda, kde se můžou děti právě zapojit a dostat se na pracoviště na stáže, kde budou ve skutečných laboratořích a budou právě na pracovat třeba už z věci na jednotlivých výzkumech. Takže není až tak těžké se do akademie dostat. Pokud budete chtít, tak na střední škole to určitě možné je. A první otázka byla, co věci
2: vymysleli. Co nejlepšího vymysleli. Pro lidi vymysleli v akademii věd?
3: Já se asi vrátím zase k nějaké té medicíně a k té léčbě, protože třeba Ústav organické chemie a biochemie je zrovna pracoviště, kde působil pan profesor Holý, který už bohužel není mezi námi, ale ten vyvinul několik léků na různé nemoci, které vlastně dřív nebyly vůbec léčitelné. A vlastně ty látky, které on vymyslel, tak díky nim vlastně ty lidi mají prodloužený život o 50, o 60 let, můžou žít prakticky jako normální životu. Takže to bych určitě zmínila, že jsou to třeba takováto látka z Ústavu organické chemie a biochemie.
2: No to stoprocentně, to je skvělá odpověď, tak doufám, Krištofe, že to takhle stačilo. A já bych se teď přesunula k tomu veletrhu vědy. Akce, která se koná už příští týden a je to vlastně asi největší akce roku Akademie věd, tak představte nám nějak veletrh vědy. Co všechno tam můžou holky a kluci zažít, kdy tam mají dorazit, co tam na ně bude čekat?
3: Tak veletrh vědy je to akce, která se koná tady v Praze. A jak už jsem říkala, přijde sem skoro 50 tisíc lidí, takže opravdu obrovská spousta lidí. Je to vlastně ve dvou halách, kde je téměř 200 expozic. Nejsou tam jenom pracoviště Akademie věd, jsou tam i třeba univerzity, ale i různé firmy, jako třeba Průša s 3D tiskárnama nebo aerovodochody s jejich simulátorem letectví. Takže je tam fakt všechno prostě od matematiky, fyziky, biologie, techniky. A máme tam i spoustu doprovodného programu, ať už jsou to přednášky, science show, bude tam i zvídavec, jak jsme se bavili,
2: takže je to tak.
3: Na něho musím samozřejmě myslet, bude tam samozřejmě i zvídavec, máme tam další i výstavy, takže je to vlastně akce, kdy na jednom místě můžete přijít, pobavit se s těmi vědci, můžete si klidně zapojit do nějakého workshopu, do nějakého pokusu, ale i si třeba poslechnout nějakou přednášku anebo se kouknout nějakou výstavu, takže je to unikátní v tom, že všechno je na jednom místě tady v Praze v Letňany a je to od příštího čtvrtka 4.6. do soboty 6.6., to se hezky pamatuje a je to vždycky od 10 do 18 hodin.
2: A vlastně asi já z toho, jak jsem to minulý rok viděla, protože minulý rok tam byl zvídavec poprvé, tak mi přijde, že ty správní nadšenci do vědy tam můžou opravdu strávit úplně celý den, protože tam je toho tolik, že než si všechno zkusíte a ani to všechno nestihnete, tak opravdu tam přijdete v těch 10 a v 6 se bude zavírat a vy budete teprve odcházet.
3: Je to tak, vidíte, tam můžete být celý den, občerstvení tam je taky, jídlo, pití, tak abyste mi na všechno celý den, tak celý čas, tak můžete určitě.
2: No a jak moc náročný je takhle velkou akci připravit? Jak dlouho na tom s vaším týmem už třeba pracujete?
3: Tak ty prvotní přípravy začínají klidně rok dopředu, kdy se vlastně to samotné místo musí zamluvit a domluvit se nějaké jako podmínky toho. a potom ty nejintenzivnější přípravy jsou tak půl roku dopředu, takže my vlastně ten leden, únor už intenzivně oslovujeme ty naše vystavatele, hlavně teda ty pracoviště Akademie věd České republiky, a vlastně domluváme si, co oni všechno potřebují na tom stánku, aby oni mohli co nejlépe prezentovat tu vědu, kterou oni dělají, vlastně ta jejich témata, sbíráme teda o nich nějaké podklady, potom je to taková ta už grafická složka, kde vlastně tvoříme tu grafiku, aby jsme byli vidět všude, snažíme se, aby jsme byli na co nejvíce místech, a potom už takový ten měsíc dopředu je nejvíc intenzivní, kdy řešíme už třeba zase audiovizuální techniku, takže aby bylo ozvučení, aby byly všude obrazovky, navigace, kde mají být, aby byla bezpečnost zajištěna, zveme školy pomocí newsletteru a podobně, že ten měsíc takový nejintenzivnější, kdy na tom fakt sedíme každý den, ale klidně jako ten rok dopředu už se to pomalu začíná rýsovat.
2: No, já se vůbec nedivím, protože opravdu, jestli jste zvědaví, máte rádi vědu, tak tam doraste a fakt budete hodně překvapeni. I možná někteří z vás, co už třeba na týden mozku nebo týden vědy navštívili, tak to prostě je přece jenom takové komornější. Na té Akademii věd zase vidíte přímo tu budovu a tak, to je zase taky jiné. Tohle to je prostě v Letňanech, kde se konají všechny možné veletrhy během roku, různé koncerty a tak dál, takže to jsou takové neutrální prostory, ale všechno se do nich přenese a je tam daleko víc místa, takže je to unikátní zážitek a určitě vás tam obě zveme. My si teď dáme další písničku a pak probereme ještě, jaká třeba akce další může na vás během roku v Akademii čekat a jaká je třeba nejoblíbenější. A určitě ještě budu mít další dotazy a třeba i vy ptáte se na super otázky, tak nám je dál pište na radiojunior@rozhlas.cz.

0: V klubu mám dnes projektovou manažerku Akademie věd České republiky Ivetu Tenorovou. My už jsme trošku nějaký další akce zmínili, třeba Týden mozku, Týden vědy. Jaká třeba z tady těch všech akcí, co Akademie dělá během roku, je nejoblíbenější?
1: Můj nejoblíbenější? A nebo obecně lidi?
0: Tak obojí.
1: Tak já bych řekla, že každý má svoje. Kdybych měla začít u toho, co si myslím, že nejvíc láká veřejnost, tak si myslím, že to bude třeba ten veletrh vědy, protože právě na tom jednom místě můžou vidět všechno. Fakt můžou si tam všechno vyzkoušet, můžou se pobavit a můžou právě třeba si něco poslechnout. A je to všechno na jednom místě, takže kdo chce mít jako širší obzory, kdo chce se dozvědět tu něco z biologie, tu z matiky, tu z informatiky, tak to je prostě místo pro něho. A potom si myslím, že je skupina lidí, kteří rádi jdou do hloubky v jednom tématu. A proto je potom skvělý právě Týden Akademie věd, který vlastně je vždycky v listopadu. A tam zase je to přímo o těch pracovištích. Takže si právě, když mě třeba zajímá, jak se zmíní informatika, tak já si vyberu, že půjdu na ústav informatiky, na jejich akce a tam se budu do hloubky třeba bavit s těma lidma o tom, nebo půjdu na nějakou zajímavou přednášku. Týden mozku je zase zaměřený úzce právě na mozek, na to, jak funguje mysl, paměť a vlastně na všechny aspekty spojené jako s mozkem. Takže tam je to zase pro lidi, kteří jsou tady v tom spektru, že je zajímá právě ten mozek. A moje nejoblíbenější akce by asi byla taky Týden mozku, protože mě samotnou strašně zajímá duševní zdraví, paměť, mysl, jak to vlastně funguje celé. Takže já mám Týden mozku strašně ráda, ale nedá se to tak vlastně říct, protože Vatrvedy je zase strašně radostná, veselá akce a já na jednom místě vidím jako prostě tolik lidí, kteří z toho mají taky radost a odnáší si nějaký poznatky. Takže
0: je to těžký, co je nejlepší.
1: Je to těžký říct, takže všechno má něco.
0: No a jaký typy lidí na ty akce chodí? Je to opravdu průřez celým spektrem společnosti? Nebo třeba se dá říct, že tam spíš chodí starší lidi, co už na to mají čas? Nebo hlavně rodiny s dětmi? Nebo se to vůbec takhle nedá jako určit?
1: Je to, jak říkáš, je to úplně průřez od nejmenších po nejstarší. Řekla bych, že třeba ten Týden mozku nám chodí spoustu studentů třeba vysokých škol, medicíny, protože říká se mi to úzce zaměřený a jsou tam hodně odbornější třeba ty přednášky. Takže tam nám spoustu chodí už lidi, kteří vlastně jsou víc zainteresovaní do toho tématu, jsou to právě třeba nebo zdravotní sestřičky, jsou to často, doktoři, ale dopoledne nám chodí i školy, protože my se vždycky snažíme, aby třeba ten dopolední program byl určen i pro ty školy a školní skupiny, protože samozřejmě třeba učí se o člověku, učí se vlastně o mozku, o nervové soustavě, takže je to pro ně taky určený. A veletrh vědy ten je potom hodně určen, hlavně rodinám s dětmi a školám. Tam je to fakt taková velká jedna rodinná velká událost, že na celou sobotu tam klidně můžete jet. Takže bych určitě řekla, že veletrh vědy je pro rodiny s dětmi a Týden Akademie věd ten je úplně pro všechny. Tam jo. Si fakt najde každý všechno,
0: co ho zajímá,
1: no.
0: Tyhle ty akce jsou stěžejní, o kterých jsme tady mluvili, ale určitě jsou ještě nějaký menší projekty během roku. Zmiňovali jsme i nějaký výstavy, tak co je třeba, co může člověk vidět na takový výstavě Akademie věd?
1: Tak výstavy máme u nás právě v budově Akademie věd na Národní třídě, v Galerii věda a umění. Teď tam třeba máme krásnou výstavu, jmenuje se Kriticky ohrožené jevy našeho nářečí. Takže je to vlastně o tom, jak postupně z České republiky to nářečí vymizí. Ať už je to skrz různé příčiny, takže je to vlastně o tom, jak mluví lidé třeba na Moravě, já jsem tady kousek od Brna, takže možná nějací posluchači slyší, že mluvím trošičku jinak, takže je to vlastně o tom, proč to nářečí mizí, jak mluví třeba naše babičky, prababičky, jestli bychom jim rozuměli, jestli jsou nějaká slova, které třeba kamarádi říkají jinak a my jim vlastně vůbec nerozumíme, takže teďka zrovna je to, myslím, do poloviny června můžou návštěvníci navštívit.
0: Jen tak přijít a podívat
1: se. Jen tak přijít, je to zdarma, přečíst si hezky, máme tam krásné i mapky k tomu, takže určitě přijďte.
0: No a já jsem přemýšlela, jestli i třeba Akademie dělá třeba nějaký, nevím, online kvízy, různý hry, třeba na webu Akademie, kde můžou třeba děti najít a takhle si přiblížit tu vědu třeba v době, kdy zrovna čekají mezi jednou akcí a druhou akcí, kdy zase někam jako vyrazí na popularizaci vědy.
1: A my také úplně kvízy, že bychom měli přímo na webu, tak v tomhle, znovu vlastně v téhle formě nemáme. My jako chceme, aby ty lidi přišli k nám na tu akci, na ten kvíz. Ale máme třeba různá taková krátká edukační videa na našem YouTube kanále, to je z programu, který se jmenuje Neskreslená věda. Je takovou jednoduchou kreslenou formou, jsou vysvětlovány jako složitá témata. A já jsem se třeba i z té neskreslené vědy učila na maturitu. Takže je to fakt na 8 minut a člověk jako pochopí různé procesy, jako je třeba fotosyntéza nebo cyklus vodíku a podobně. Takže to je určitě jedna z věcí, a nebo třeba sociální sítě Akademie věd, kde vlastně máme různé infografiky a taková krátká zajímavostní videa, takže určitě se můžou kouknout tady na ty dvě věci.
0: No, to neskreslenou vědu můžu jenom doporučit a vlastně vznikla i nádherná knížka Neskreslená věda, co je asi přenesení těch videí do knižní podoby.
1: Je to tak, dvě vydání už máme.
0: No, tak to může být taky úplně úžasný dárek pro někoho, kdo je fanoušek do vědy a má to pak prostě doma, může si to vždycky vyhledat a nějak se prostě poučit a pak postupovat dál. Nás čeká další písnička a pak ještě dalších pár věcí probereme, ať už o vědě, o programech Akademie věd a třeba potom se vrhneme i na nějaký perlička, abyste se ještě o Ivetě dozvěděli třeba něco víc, když už ji tady máme.

0: up. V klubu si dnes povídám s Ivetou Tenorovou z Akademie věd České republiky. Mě by zajímalo, až úspěšně, předpokládám, skončí veletrh vědy příští týden v sobotu, tak jaká další akce se potom začíná chystat? Nebo co za další projekt je, jako když dokončíte tenhle, tak co se potom dalšího začíná připravovat?
1: No, teďka máme takovou novinku tenhle rok. Není to, že bychom to my chystali, ale my se připojíme jako partneři k jedné velké akci, kterou budete možná znát, a to jsou Kolorozov Ostrava, kde Akademie věd bude tenhle rok mít poprvé svoji stage. Takže my tam budeme na Curiosity stage Akademie věd a budeme tam mít právě svůj program. Takže my dáváme teďka dohromady program vlastně na celé 4 dny. Budou tam také různé právě debaty, přednášky, budou tam různé promítání dokumentárních filmů z expedic. Takže to je akce, kterou se teďka hrozně těšíme, protože to je úplně něco novýho, jinýho, ale myslím, že to je krásný propojení vědy a hudby. Takže to jsou Kolorozov Ostrava, kde teda jenom jsme jako partneři, ale budeme tam. A další potom akcí už je právě týden Akademie věd, který se koná na začátku listopadu a který teda organizujeme už my sami.
0: No takže vy si neodpočinete a hned půjdete na další akce. No a mě tak ještě napadá, když si o tady těch akcích pro veřejnost, kde se popularizuje věda, povídáme dneska hlavně, tak vy tam samozřejmě vždycky za akademii potřebujete dostat i nějaké ty vědce, protože spousta lidí se tam jde právě setkat s těmi vědci. No a myslím si, že možná, když se řekne vědec, tak hlavně u dětských posluchačů si třeba představí právě někoho, kdo je spíš takový morous, radši si prostě sám zkoumá někde v soukromí nebo jenom s lidmi prostě na jeho úrovni a nerad prostě jde takhle mezi ty obyčejný lidi a s nima konverzuje. Je těžký, je to teda jenom stereotyp, anebo je opravdu těžký najít vždycky toho člověka za každou tu sekci, který jako je společenský a nevadí mu tam takhle představovat ty témata a třeba je i zjednodušit pro veřejnost?
1: Já bych řekla, že to je stereotyp už, že myslím si, že čím dál tím víc a právě i čím víc těch popularizačních akcí je, tím víc jakoby vlastně ty věci zjišťují, že to je skvělý, že vlastně jdou přímo do té komunikace s těmi lidmi a že je taky odchází třeba často nabití tou energií od těch lidí. Takže si myslím, že už to teďka tak strašně problém není. Myslím, že třeba nějakých 20 let zpátky právě byly možná víc věci v těch laboratořích, teď se víc otvírají a i tím, že jsou právě ty možnosti, že tam můžeme jít s kamerou, natočit krátká videa, která potom dáme na sociální sítě, na YouTube a vlastně přibližujeme takhle tu vědu. Tak si myslím, že ty věci si čím dál tím víc právě už zvykly na to, že vlastně komunikují ven, co dělají. Takže myslím si, že to už je stereotyp, že takhle je vědec morou z nějaké laboratoři. Máme tam spoustu vědců, nadšenců od všech věkových skupin a vlastně třeba na veletrhu vědy jich bude skoro víc než 400.
0: Takže setkáte se s opravdu řadou z nich a zjistíte sami třeba, že to je stereotyp a je už jenom nějaká představa třeba z filmu. My už jsme tady zmiňovali, když se ptal Krištof na dotaz, jak se dostat do Akademie věd, ten program pro střední školy. Jsou ještě nějaký další třeba programy nebo i třeba něco jako kroužky, kam můžou děti docházet nebo se tam nějak objevit během roku?
1: Tak my mimo tu otevřenou vědu máme i program Jedu vědu. A to je, že vlastně děti nemusí ani nikam z té školy jezdit, ale právě jejich paní učitelka ze zeměpisu, z biologie, z dějepisu, cokoliv, si pozve vědce z Akademie věd k sobě do školy a vlastně ten vědec na to téma vlastně těm dětem nechci říkat, že přednáší, ale jakoby tu látku jim zpřístupňuje. Takže třeba, když berete v zeměpise atmosféru, tak si může paní učitelka pozvat vědce z Ústavu fyziky atmosféry, on přijede, je to zdarma i pro paní učitelku, i pro školu a také si děti aspoň poslechnou i od toho vědce něco nového a právě i třeba ta paní učitelka se třeba něco zjistí, nějaké novinky.
0: No tak to je, myslím, holky a kluci, úplně neskutečná možnost, kterou možná ne každý ví, že může využít. Takže jestli vás to teď zaujalo, tak to určitě řekněte vaší paní učitelce.
1: Jedu vědu.
0: Jedu vědu, ať to využije, ať taky jedete u vás na škole vědu. Tak je populárně naučný časopis Akademie věd. Bavil by i děti, nebo už je spíš pro dospělé?
1: My vlastně máme na Akademii věd dva časopisy. Jedno je magazín, ten je spíš bych už řekla pro starší děti, řekla bych, že to už ta střední škola, víš, tam jsou taková víc odbornější témata, ale vlastně dvakrát do roka vydáváme i časopis A Easy, který je víc právě mířen pro mladší děti. Máme to vždycky právě k veletrhu vědy nebo k týdnu Akademie věd. Jsou tam témata, řeknu, trošku odlehčenější formou zpřístupněny. Takže myslím si, že třeba i tady ty dva časopisy jsou skvělý. Určitě, když třeba máme kolem 12, 13, začít u Easy, potom když budete starší, tak přejít na A-magazín a můžete si ho aj sami objednat k sobě do schránky a super. Je to taky zdarma.
0: Teda vidíte to, Akademie Věta vám všechno nabídne zdarma, tak proč to nevyužít, takže určitě to využijte, pokud jste právě takhle fanoušci, tak nejenom, že si můžete koukat už na videa, Neskreslená věda, Jedu vědu, prostě přijde vám do schránky časopis vědecký, no to jsou úplně bezvadné možnosti. My si dáme další, asi už i poslední písničku a pak si budeme ještě malinkou chvilku povídat, teď už možná trochu méně o vědě a trochu víc o tom, co třeba Ivetu baví, když zrovna není na Akademii Věta, nevymýšlí pro vás další akci.

0: Dneska si povídám s Ivetou Tenorovou. Povídali jsme si hodně o Akademii věd, o akcích pro veřejnost, které se chystají a které běží celý rok, ale i o takových jako víc třeba ne tak viditelných projektech, které ale taky běží prostě konstantně a můžete si je vyhledat. No ale Iveto, vy jste hned na začátku říkala, že by o vás děti měly vědět, že kromě vědy milujete sporty. Co je pro vás teda ten největší relax, když zrovna nepracujete, neplánuje se žádná akce? Je to ten sport?
1: Je to určitě ten sport. Já mám strašně ráda aktivní odpočinek a strašně ráda si zajdu do posilovny, dám si potom dobrý kafe a jedu třeba právě s přítelem projít na hory. Tady můžeme kousek do Krkonoš, je to fakt jako kousíček. A nebo právě jedu právě třeba na skatepark, takže já strašně ráda aktivně odpočívám. Nezvládnu sedět, takže aktivní odpočinek.
0: No a nějaký vaše plány na prázdniny, protože léto se blíží, za 4 týdny začínají prázdniny, teda ne úplně pro nás, co už chodíme do práce, ale pořád se tam nejvíc vybírá taková ta letní dovolená.
1: Určitě plánujeme právě road trip, pojedeme autem po Balkánu, možná třeba někdo byl Albánie, Srbsko, Bosna, Hercegovina, takže bychom si chtěli projet hory, udělat si nějaký výlety do hor a potom zase sjet k moři a vykoupat se v moři takhle krásným teplým, takže už se těším teďka, pojedeme na 2-3 týdny.
0: To bude krása, to vám přeju, protože myslím si, že i vy holky a kluci to cítíte, že jak se blíží ty prázdniny, takže už fakt si potřebujete odpočinout, tak nejenom děti, ale i dospělí potřebují dovolenou.
1: Je to tak.
0: Taky když jsem si dělala přípravu na naše dnešní povídání, tak jsem se dočetla, že nepocházíte právě z Prahy, že jste pracovala v Ostravě, pocházíte z regionu kolem Olomouce. Tak jaké to je si zvyknout na život v Praze, když člověk přijde úplně z jiného koutu republiky?
1: Na Prahu se zvyká strašně jednoduše, že Praha je město, které je strašně živý, je strašně rychlý, takže já jsem si zvykla během pár měsíců, už mě připadne, že už jsem rodilej Pražák skoro. Takže jsem si zvykla poměrně jednoduše, je tady spoustu skvělých míst, parků, kaváren, kde člověk může trávit čas, ale samozřejmě Ostravu a moje rodné město mám stále ve svém srdci, ale zvykla jsem si rychle na Prahu.
0: No tak Ostravu teďka zase budete v kontaktu na těch kolorsech, takže tím si to tak zase člověk všechno připomene.
1: Je to tak.
0: Pak by mě zajímalo a určitě by to zajímalo i holky a kluky, protože to tady často je vznášený dotaz na naše hosty. Jestli máte nějakého mazlíčka, nebo jste měla, anebo si nějakého přejete?
1: Mám, měla jsem a přeju si dalšího.
0: Tak pojďme to rozebrat.
1: Mám, respektive moji rodiče mají, já už s nima nějaký čas nebydlím, takže je u mých rodičů, máme zlatého retrievera, máme pejska. A strašně mi chybí tady v Praze, nemám žádný zvířátku teďka doma, takže mě strašně chybí nějaký živý tvoreček další a určitě bych strašně ráda chtěla psa.
0: Dalšího.
1: A dalšího psa, ideálně zlatýho retrievera nebo labradora, to jsou pro mě nejlepší plemena, vyrůstala jsem s něma, takže mám ráda, takže doufám, že si brzy pořídím třeba do našeho pražského bytu pejska nějaký.
0: Štěňátko. Ano, to podporuju. Myslím si, že štěňátko by měl mít každý. Taky jsem si roky, já jsem teda sama nevyrůstala, ale roky jsem po něm toužila a pak jsem si to sama splnila, už teď je to skoro 3 roky mu budou a bylo to nejlepší rozhodnutí, takže ještě mě zajímá, než se rozloučíme, ten skate víc zopodrobna, protože vlastně vy jste říkala, že jezdíte 3-4 roky?
1: 3-4 roky, no, jezdím.
0: To vlastně není tak dlouho a člověk by si řekl, že se skatem buď člověk začne jako dítě, anebo už vůbec, ale vy jste vlastně začala už až jako dospělá, tak jak vás to napadlo, prostě půjdu zkusit jezdit na skateu?
1: No já jsem se v té době učila na státnice a potřebovala jsem nějak si vyčistit hlavu a už mi nezabírali právě to cvičení nebo ta posilovna. A jezdila jsem na longboardu, což je teďka mě všichni skejťáci prominou, je to něco podobného jako skejt. A vlastně jsem si řekla, že bych chtěla trošku víc adrenalinu, takže jsem si prostě objednala skate, zašla jsem na skatepark a začala jsem jezdit. A ta komunita kolem skateboardu je strašně vřelá, vlastně vám pomůže, řekne vám, co máte jak dělat, jak se máte postavit, jak se máte přikrčit. A je tam tak přátelská atmosféra, že vlastně i v mých 23 letech, kdy jsem začala jezdit, tak to bylo vlastně úplně v pohodě a nikdo nemusí mít strach začít s něčím. I když už je starší, i když mu není 12, i když mu je 20, tak klidně můžu začít úplně s něčím novým a zkoušet furt nový věci.
0: No a bylo zjednodušení, že už jste měla základy z toho longboardu?
1: Já si myslím, že ne, protože kdo ví, tak já jezdím bouly, bazény. Uh-huh. To jsou vlastně poměrně hluboký už bazény, 3-4 metry. Uh-huh. A tam vlastně to úplně co jiného, než ten třeba longboard. Takže je to úplně něco jiného. Je to jenom, že umím na tom stát a jo, to je vlastně všechno.
0: Jo, chápu. No a tím pádem už nezbývá, než se dneska rozloučit. Bylo to strašně milý povídání. A poslední otázka, na kterou se ptám skoro každýho hosta, když nám na to zbyde chvilka, je, co vám v poslední době dělá největší radost?
1: No tak to bude určitě sluníčko. Po té dlouhé zimě, tak ten poslední týden, kdy bylo skoro 30 stupňů a zase můžeme nosit šaty, tílka a konečně je krásně, tak je to teďka určitě sluníčko.
0: No je pravda, že letos se ta zima nějak úplně extrémně táhla.
1: Táhla se hrozně.
0: Takhle už mi přijde, že to nebylo posledních pár let. Tak Iveto, moc vám děkuji, že jste dneska za náma přišla. Udělala jste si v tom naplněném diáři, kdy prostě finišuje příprava na veletrh vědy chvilku a přišla k nám do Rádia Junior. Ať se vám ve všem, co děláte, daří, ať vás to baví.
1: Já moc děkuji, Evo, za pozvání a přeji vám hezký večer.
0: Holky a kluci, to už je od nás z klubu dneska úplně všechno. Díky, že jste nás poslouchali. A teď už je čas na dnešního hajaju. Čeká nás čtvrtý díl seriálu Jak se bude jmenovat a dnešní epizoda se jmenuje Magdaléna. No a pak už je tu velká pohádka o prstenu a mušli. Prsten a mušle jsou předměty, které sehrají významnou roli v rozhlasové pohádce. Krom prstenu a mušle má pohádka ještě jeden symbol, jejím čtyřúhelník lásky, tedy citu, který bude muset projít tvrdou zkouškou, v níž se prověří nejenom jeho síla, ale taky pevnost přátelství dvou hlavních protagonistů. Co se bude dít, se dozvíte už za chvilku, tak poslouchejte a já se zatím loučím. Ahoj!
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jak se bude jmenovat? To je název našeho seriálu a taky otázka, kterou se před spaním trápí holčička Julinka. Chtěla by totiž vybrat to nejlepší jméno pro svou budoucí sestřičku. A tak v knize nalistuje další stránku s příběhem slavné české ženy, spisovatelky a kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Dnešní, už čtvrtý díl, se jmenuje Magdalena. Doufám, že se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Už zase všichni spali a Julinka listovala knížkou. Po kom jen má sestřičku pojmenovat, aby neměla obyčejné jméno a obyčejný život? Zaujala ji tlustá paní s vařečkou v ruce. Měla na hlavě čepec jako z nějaké pohádky a za ní byla kamna plná kastrolů a hrnců, ze kterých se kouřilo. To další písmenko Julinka ještě neznala. A navíc, jako by se z knížky linula neskutečně lahodná a lákavá vůně. No, nech pěkně pod pokličkou. Zarazila kuchařka Julinku, když už skoro strkala nos do hrnce. Pardon, když ono to tak krásně voní, omlouvala se Julinka.
1: To bych řekla, ale něco jsme přeskočili, mladá dámo,
0: řekla přísně kuchařka.
1: U nás se vždycky nejdřív pěkně pozdravíme a představíme.
0: Dobrý den, já jsem Julinka, řekla skoprnělá Julinka.
1: A já jsem Magdalena Dobromila Retigová. Dobrý den.
0: No, přeměřila si holčinu pohledem.
1: Dneska se hodí každá ruka. Na večeři přijde František Palacký, veliký vlastenec a učenec. Spisuje teď dějiny národa českého. Tady máš zástěru a začneme. Děvčata!
0: Zahlaholila z plných plic a do kuchyně vběhly tři dívky o dost starší než Julinka.
1: Polívka, řekla a to nejstarší děvče hned pohotově zahlásilo. Je základ každé větší i menší hostiny. Dobrý znatel soudí dle polívky na celý oběd. Jistě, chtěla jsem ale říct, polívka bude dnes hnědá a silná.
0: Odpověděla a ta velká zas vychrlila.
1: Dej na rendlík kus másla, dvě na koláčky rozkrájené cibule, jeden celer, dva kořeny petružele, dvě mrkve, jednu kapustu, potom...
0: Chtěla pokračovat, ale Magdalena Dobromila ji přerušila.
1: Dobrá. Johanna připraví zeleninu, Jarmila maso, Růžena vaří. A tohle je Julie, bude loupat cibuli.
0: Cibuli? Stáhla obličej Julinka.
1: Cibule je základ, děvenko. Loupej a pozoruj,
0: řekla významně kuchařka a začala se střelhbitě otáčet kolem plotny.
1: Tu máš.
0: Postavila Růžena, ta nejstarší, ošatku cibule před Julinku. Julinka zarila prstíky do cibule a snažila se jí loupat. Johana a Jarmila se chichotali vedle.
1: Že ty neumíš ani oloupat cibuli?
0: Náhodou umím. Zlobila se Julinka a otírala si rukávem slzící oči.
1: Tak proč si nevezmeš nůž?
0: Smála se děvčata. Nůž? Já přece nesmím dělat s nožem. Ale abyste věděli, stejně už si umím ukrojit chleba.
1: Tak si okrájej i tu cibuli, na?
0: Řekla Johana a podala Julince nožík. Julinka zaváhala, jenomže ty holky byly tak protivné, že se před nimi nechtěla nechat zahambit. A tak si vzala nůž a opatrně okrajovala cibule, až pro slzy neviděla vůbec nic a...
1: Jou!
0: Kapičky krve zrůžověly na cibulové šťávě. Ukáž! Starala se Růžena, ovázala jí prst vlastnoručně vyšívaným kapesníčkem a druhým jí otřela tváře a nos.
1: Já tu cibuli dodělám.
0: Magdalena Dobromila se ani neotočila od plotny. Zrovna co si soustředěně přendávala z mísy na pánev. Zasyčelo to, zapěnilo a Julinka ucítila úplně neznámou vůni. Chtěla se podívat, ale kuchařka jí zrovna přidělila další úkol.
1: Vytři mi, Julie, šatem ještě jeden kudhan a podej ho rychle sem.
0: Kudhan? Šatem? Tápala Julinka, mračila se a ty dvě se zase chichotaly. Růžena podala Julince utěrku a ukázala na velkou, těžkou pánev v polici. Julinka ji stěží uzvedla, ale zařekla se, že to dokáže a pečlivě otírala dno, aby byla pánev co nejčistší. A pak ji donesla k plotně a jak ji podávala Magdaleně Dobromile, uviděla, co se to tam na másle škvíří.
2: Fuj, vždyť to jsou žáby,
0: vypískla a pánev, neboli kuthan, upustila Magdaleně Dobromile na nohu.
1: Žáby dobře přemej, osol je a nech je asi půl hodiny v soli ležet, pak je obal v mouce, omoč v rozkloktaném vejci, obal ve strouhané žemličce a nech je v horkém přepouštěném másle hezky do zlatova usmažit, vypískla Růžena do hrobového ticha. A pak raději přiskočila k plotně a zručně se ujala toho žabího smažení.
2: Tohle je ale protivný sen. Ošklivý protivný sen.
1: Přemáhala Julinka pláč a byla by se nejraději probudila. Magdalena Dobromila se odbelhala na lavici. Děvče zlatý, pojď sem a neplač. Podej mi ocet, já si ovážu palec a bude dobře. Poslouchej, když mi bylo jako tobě, darovala mi maminka pletené punčochy, jehlice a klubíčko a řekla, co potřebuješ dalšího, upleť si. Ale já jsem neuměla plést. Začátky jsou těžké, každý si tím projde. Podívej, Růžena, když ke mně přišla do učení, spálila i polívku. A dneska? Žáby jsou hotové. Polívka v hrnci a mám tu jedno překvapení. Tram, tadadá, puding z rejže, oznámila vítězoslavně.
2: Ty žáby, začala nesměle Julinka, to se u vás jí normálně?
1: To je tak. Ne každá hospodyňka může nakupovat hovězí a telecí. Já učím děvčata, že i ze skromných surovin dá se připravit pochoutka na úrovni.
2: No jo, třeba jako domácí hranolky, co si děláme s tatínkem, řekla Julinka
1: a paní Dobromila, Růžena, Johana i Jarmila otevřeli pusu a zůstali zírat.
2: Vy neznáte hranolky? Divila se Julinka. Hranolky, to mi vysvětlíš potom. Řekni mi ale, tvůj tatínek vaří?
1: Kulila oči Magdalena Dobromila.
2: No jasně.
1: A co dělá maminka?
2: Maminka je spisovatelka, nemá vždycky čas vařit.
0: Paní Dobromila je taky spisovatelka. Píše dokonce i básně. Občas nám je předčítá a taky nám půjčuje knížky, abychom byli vzdělané, protože vzdělanost a kultura jsou budoucností našeho národa.
2: Akorát, že to všecko musí počkat, až když je uvařeno,
1: povzdychla si Růžena. No, nezoufej.

choutka vhodná. A pak byla hostina, na kterou přišel i František Palacký. A všichni si pochutnávali, recitovali se básně, hovořilo se o divadle, ale to už Julinka klidně oddechovala na svém polštáři a jenom jí hlavou poletovala myšlenka. Nebylo to zas tak špatné s tou paní Magdalenou, že by se sestřička jmenovala po ní? Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Princ Krištof se má ženit, ale zamiluje se do vodní víly. Jeho nastávající Tereska si taky myslí na někoho jiného. A tak se domluví na odvážné lsti, jak svatbu odložit. Pohádku o prstenu a mušli napsala Božena Šimková. Režie se v roce 2012 ujal Lukáš Hlavica. Účinkují Petr Lněnička, Matouš Ruml, Milena Steinmaslová a další.

0: Výsosti! Výsosti! Výsosti! Hledám vás po celém parku.
1: Co se děje, Johane? Zřítil se zámek?
0: Ne, ne.
1: Tak nám vyhlásili válku.
0: Výsosti,

0: přijel spěšný posel od krále Heřmana. A její milost, královna, vaše matka, chce s vámi mluvit.
1: Od krále Heřmana?
0: Ano, ano.
1: Proč by štval posla, když má pozítří přijet?
0: To netuším. Počte výsosti.
2: Dobře, Johane, dobře. Nesluší se nechat královnu čekat.
3: No konečně. Krištofe.
1: Stalo se něco, maminko?
3: Nic, co by nás mělo zarmoutit. Spíš naopak. Toto je list od krále Heřmana. Cesta k nám jim tak rychle ubývá, že je můžeme přivítat už zítra.
1: Zítra? Zítra.
3: Naštěstí máme všechno připraveno. A také hosté jsou tu skoro všichni. Teď zbývá ještě jedna povinnost. Krištofe? Krištofe, posloucháš mě?
1: Ano, povinnost.
3: Na kterou jsem se dlouho těšila. Pamatuješ, když jsi byl malý, jak jsi chtěl vždycky hrát s mým prstenem?
1: A ty jsi mi ho nikdy nechtěla půjčit. Prý, až budu velký.
3: Ten čas je tu. Podle tradic našeho království, matka v předvečer zásnub odevzdá prsten synovi, aby jej druhého dne navlékl své nevěstě. Budoucí královně. Ať vám oběma přinese jen štěstí.

0: Krištofe?
1: Vojtěchu? Kde se tu bereš? To ty jsi přivezl ten dopis matce.
0: Ano, já.
1: Ale proč mi o tobě neřekla?
0: Požádal jsem jí o to. Chtěl jsem tě překvapit. No tak, přivítej posla dobrých zpráv.
1: Dobrých? Jak pro koho?
0: Co ti myslíš?
1: Vojtěchu, jsi jediný, komu se mohu svěřit.
0: Stalo se něco?
2: Nemůžu se zasnoubit s princeznou Tereskou.
0: Proč ne?
2: Bylo by to neštěstí. Pro nás, pro oba.
0: Vůbec ti nerozumím, Krištofe.
1: Já miluju jinou. Lajanu.
0: Lajana? To je jméno jako pro vílu?
1: Ona je víla.
0: Krištofe.
3: Ničemu nerozumíš.
0: Ale rozumím. Jenom nevím, co chceš dělat.
3: Mám na vybranou. Zasnoubit se s Tereskou a zradit Lajanu, nebo s Lajanou prchnout a tím ublížit Teresce.
0: Utéci jako zloděj?
3: Co bys dělal ty na mém místě?
0: Já nejsem na tvém místě. Promiň. Nezlob se. Kam jdeš?
3: Za ní!
0: Že jsem raději nemlčel.

0: Už vychází měsíc. Mohu vyplout na hladinu?
1: Dnes to nebude třeba, a já no.
0: Ale Krištof na mě čeká.
1: Aby ti řekl, že se zítra zasnoubí s dcerou krále Heřmana?
0: Kdo ti namluvil takovéhle lži?
1: Voda je přinesla. Kočár s nevěstou je už na cestě k zámku.
2: Lajano! Lajano!
0: To je Krištof. Neuvěřím, dokud mi to neřekne do očí.
1: Zůstaneš tady. Já s ním promluvím.

0: Kdo jsi?
1: Pán Jezera.
0: Lajanin otec? Proč nepřišla sama? Ty jsi jí to nedovolil. Co chceš?
1: Poznat tě.
0: Jsem Krištof. Princ Krištof. A Lajanu miluju tak, jako ona mě. Stačí?
1: Slova nestačí. Musíš si ji zasloužit činem.
0: Pro ní dokážu všechno na světě. Tak mluv. Poslouchám.
1: Musíš najít místo, kde pramení řeka, jež dává vodu mému jezeru.
0: A to je všechno?
1: Ne. Je tu podmínka. Věc sníš teprve, až měsíc podruhé přepluje hladinu jezera.
0: Ale proč?
1: Abys měl čas udělat, co je třeba.

0: a chtěl jsem vědět, co se vlastně děje.
1: Tak teď to víš. Třeba mi vysvětlíš, proč nesmím vyjet dřív než za 2 dny.
0: Abys měl čas udělat, co je třeba.
1: Ale co? Co mám udělat?
0: Myslím, že tě pán jezera zkouší. Zda máš odvahu říci Terezce pravdu.
2: Vítám vás na našem zámku, králi Heřmane.
3: Zdravím tě, královno.
2: Terezko.
4: Královno.
2: Tolik jsem se na tebe těšila. Měli jste dobrou cestu?
3: No, hlavně rychlou. Jako kdyby i koně věděli, že jedeme na zásnuby. Mám pravdu, dceruško?
4: Jistě, tatínku.
2: Krištofe?
5: Ano, maminko?
2: Doprovoď krále Heřmana do jeho pokoju.
3: Není třeba. Nejsem tu poprvé.
2: Ale Terezku si odvedu k sobě. Pojď, jsem tak zvědavá na tvé zásnubní šaty.
4: Já necítím se v nich dobře.
2: To nic, to znám. Jsi jenom rozrušená, to přejde, uvidíš.
3: Vojtěchu,
6: milosti.
3: Dohlédni, jak jsou naše koně opatření.
6: Ano, veličenstvo.
3: A potom ke mně pošli Roderika.
6: Krištofe,
0: už ses rozhodl?
1: Nevím, co dělat teď, ale vím, co udělám zítra, až měsíc podruhé přepluje nad jezerem.
0: Nejdřív musíš promluvit s Terezkou. Svěř se jí, pochopí tě.
1: Pochopí? V den zásnupí řeknu, že mám jinou, kvůli které pojedu na kraj světa. Myslíš, že mi Tereza popřeje šťastnou cestu?
6: Máš snad lepší nápad?
1: Vytratit se a ujet.
6: To nemůžeš. Nesmíš.
1: Chceš mi to zakázat?
6: Ne, já tě prosím. Prosím tě jako přítel.
0: Slib mi, že neodjedeš, dokud to Terezce nepovíš.
1: Tak dobře. Slibuju.
0: Děkuju ti, Krištofe.
1: Za co?
0: Za to, že jsem se v tobě nesklamal.
6: A teď mě omluv. Musím najít Roderika. Král Heřman nerad čeká.
7: Otče, pověz mi, o čem jste mluvili s Krištofem. Musím to vědět. Prosím, tatínku.
8: Lajano. Lajano. Já nejsem tvůj otec.
7: To neříkej. Zavrhl jsi mě pro moji lásku k němu.
8: Ne. Přišel čas, abys poznala pravdu. Nejsem tvůj otec a ty nejsi má dcera.
7: Kdo tedy jsem?
8: Kdysi, před dávnými časy, projížděli se po jezeře mladý král s královnou a malým děvčátkem. Tu najednou se rozpoutala bouře. Vichřice hnala loďku proti skále. Roztříštila se o ní jako hlečka. Mrtvá těla krále a královny mrštila vlna na břeh i s dítětem. Ještě dýchalo, když jsem je našel. V dlani svíralo malou mušličku.
7: A to dítě?
8: To zbyla ty. Vychoval jsem tě jako vlastní. I jméno jsem pro tebe vymyslel. Lajana. Zní jako píseň vln.
7: Jsem tedy člověk. Ale jak mohu žít v jezeře?
8: Dal jsem ti vypít šťávu z kouzelný řas. Můžeš tu žít, dokud nepoznáš lásku. Až se tak stane a ty odejdeš, nesmíš se už nikdy vrátit do jezera.
7: Mám volit mezi Krištofem a tebou?
8: Nebráním ti. Chci se jen přesvědčit, zda si princ tvou lásku zasloužíš.

0: Vítám vás všechny, kteří se stanete svědky slavnostní chvíle, kdy si Krištof, můj syn, a Tereska, dcera krále Hřmana, vymění své zásnubní prsteny. Krištofe, máš prsten?
1: Ano.
0: Tak jdi, nevěsta čeká.
2: Co se stalo?
3: Prsten spadl. To je zlé znamení.
2: Nemluv hlouposti, princ je jenom nežík.
1: Teresko, nezlob se.
4: Já se nezlobím. Promiň.
3: Promiň!
2: Terezo! Terezo, vrať se!
0: Krištofe, běž za ní. Hrajte! Hrajte!

0: Tresco.
1: Tresco. Ten prsten. Upustil jsem ho schválně.
2: Abys mi ho nemusel navléknout. Nelíbím se ti.
1: Víš, já potkal jsem dívku. Totiž Vílu. A od té doby myslím jenom na ní.
2: Ach, Krištofe.
1: Můžeš mi odpustit?
2: Nemám co odpouštět. Také já jsem někoho potkala. Ale ty jsi našel odvahu přiznat to první.
1: Teresko. Víš, jaký balvan mi spadl ze srdce?
2: A víš, kolik jich ještě bude muset spadnout?
1: Jsme na to přece dva. Co uděláme?
2: Vrátíme se usmíření a šťastní.
1: Chceš předstírat, že se chceme vzít?
2: Ano.
1: Ale proč?
2: Protože potřebujeme čas.
1: Jenže já už moc času nemám.
3: Zbláznili jste se? A co vaše svatba?
4: Dohodli jsme se, že ji odložíme.
3: Vy jste se dohodli. A můžeš mi říct jediný důvod?
4: Vždycky si mi říkala, že král musí znát dobře své království, že?
3: No ano.
4: No a co z něho znám já? Zahradu, les a jezero. Není to trochu málo pro krále?
3: Možná máš pravdu. Dobrá, nebudu ti bránit, když je Tereska se vším srozuměna. Zítra ti osobně vyberu družinu, pozítří můžete odjet.
4: Ne, chci jet sám, jako obyčejný rytíř.
3: Krištofe, nemůžeš se vydávat v nebezpečí. Jsi princ, následník trůnu.
4: Připadal bych si jako zbabělec.
3: Slyšel jsi, co jsem řekla? Víc už ti ustupovat nemíním.
5: Terezo, a teď s pravdou ven. Ten podivný nápad odložit svatbu byl tvůj nebo jeho?
2: Dohodli jsme se.
5: O, tak dohodli. Dva týdny před svatbou se ženichovi zachce bloudit královstvím jako potulný rytíř a nevěsta poslušně souhlasí. Máte mě za hlupáka?
2: Přece mu to nemohu zakázat.
5: Terezo, není v tom někdo třetí?
2: Jaký třetí?
5: Spíš jaká?
2: Ty myslíš, že Krištof, co tě to napadlo? Jenom se prostě zatím necítí být králem. Hodně studoval, ale knihy prý nenahradí vlastní zkušenost.
5: A na tohle to si mu naletěla? Ty, moje dcera? Buď jsi tak hloupá, nebo lžeš. Ale já se pravdu dozvím.

0: Voda se chvěje. Slyším dusot kopyt. To je Krištof.
1: Lajano! Lajano! Lajano! Odjíždím splnit svůj úkol. Odjíždím s čistým štítem, ale předtím chci ti něco dát.
2: Krištofe! Lásko moje!
3: Neslyší tě. Voda smívá tvá slova.
0: Otče, dovol mi vystoupit na břeh, rozloučit se.
3: Ne, Lajano. Jednou pochopíš, že jsem tě chtěl ušetřit bolesti.
1: Lajano! Odevzdávám svůj zásnubní prsten tvému jezeru!
4: Snad ti ho dobrá vlna přinese.

0: Smíme podávat snídaně, veličenstvo?
1: Jistě.
2: A co Krištof?
1: Johane, vyřiď princi, že je prostřeno a že na něj všichni čekáme.
0: Lituji, veličenstvo. Jeho výsost není ve svém pokoji.
1: No tak ho sežeň.
0: Myslím, že si vyjel na hon.
1: Kam?
0: Na lov.
3: Na lov? A z čeho tak soudíš?
0: Ve stáji chybí princův kůň i kůň pana Vojtěcha.
3: Cože? Najdi okamžitě rytíře Roderika, ať přijde za mnou do mé komnaty.
0: K službám, veličenstvo.
3: Veličenstvo? Roderiku, kde je Vojtěch?
4: To nevím, pane.
3: Velitel mé královské družiny neví, že jeden z rytířů dnes v noci tajně odjel ze zámku?
4: Odjel?
3: Ano, a možná ne sám.
4: Okamžitě vyšlu všechny muže.
3: Ne, pojedeš ty. Budeš se vyptávat, zda někdo někde neviděl dva jezdce. Až narazíš na jejich stopu, nenápadně je budeš sledovat, dokud nezjistíš, kam jedou a proč.
4: Rozkaz, veličenstvo.
3: A neopovaž se vrátit s nepořízenou.

0: počkej!
1: Brr! Vojtěchu!
0: Brr!
1: Co tu děláš?
0: Moc rád bych jel s tebou.
1: Proč jsi mi to neřekl dřív?
0: Chtěl jsem, ale už jsi byl pryč. A já musel zajít za Tereskou.
1: Proč za Tereskou?
0: Rozloučit se. Máme se rádi. Chci si ji zasloužit.
1: Tereza, ta tajnůstkářka. Já jí vyklopím všechno o Lajaně a ona o tobě ani muk. Počkej, jak to myslíš zasloužit?
0: Co pak dá král svou dceru obyčejnému rytíři? Ale kdyby ses ty třeba ocitl v nebezpečí a já ti pomohl.
1: Aha. Obyčejnému rytíři dceru nedám, hrdinovi ano. To byl Terezčin nápad, viď?
0: Ano, ale já hned souhlasím.
1: Tak dobře, rytíři Vojtěchu, přijímám tě do svých služeb. A slibuju, že až se vrátíme, budou na našem zámku dvě svatby najednou.

Kolik dnů přešlo, palčivých jak stesk, a kolik nocí, temných jako strach. Krištofe,

0: Prsten ti dal znamení.
1: Znamení.
0: Je zdrav a spěchá za svým cílem.
1: A kdyby stál tváří v tvář nebezpečí?
0: Pak by perla prstenu zčernala a obrouška by tě začala pálit.
1: Otče, jsi pánem vod. Znáš cesty řek a víš, kde pramení. Proč jsi mu dal ten zbytečný úkol?
0: Je to zkouška. Chci vědět, zdali je tě hoden. Odvážným štěstí přeje.
1: A jsem já hodna jeho? Proč neskoušíš také mě?

0: Krištofe, pramen už nebude daleko.
1: To si myslíš, nebo to snad víš?
0: Podívej, z naší řeky je pouhý potok a i ten se ztrácí v lidu prázdné krajině.
1: Počkej. Vojtěchu, vidím kouř?
0: Kde?
1: Tamhle, nalevo od té hory.
0: Ale vždyť to se kouří z komína. A kde je komín? Je i chalupa.
1: Jedeme!

0: Přejete si, pánové?
1: Kdo jsi?
0: Košíkář.
1: Jsi zdejší?
0: Ano, narodil jsem se tu, stejně jako můj otec a děd.
2: Pak jistě víš, odkud vytéká ten potok.
0: V tom nemohu sloužit, pane. Znám břeh jen tak daleko, kam až vyrůstá proutí.
2: Ale já musím najít místo, kde pramení.
0: Jenom najít? Odpusť, pane, že se ptám. Záleží na tom. Každý potok má někde svůj pramen. Tak proč jej hledat?
2: Protože na tom závisí můj život.
0: Říká se, že v tom prameni je život všech potoků, řek i studánek. A kdyby se ho dotkla lidská ruka, vyschl by a s ním poslední krupěj vody. Jak mohu věřit, že mi říkáš pravdu?
2: Máš slovo prince.
1: A slovo rytíře.
0: Vidíte vrchol té hory?
2: Ne.
1: Mizí v oblacích.
0: Ta hora je strážkyní pramenu. Každého, kdo se jí pokusí slézt, srazí bleskem a zavalí kamením, i kdyby přišel v dobrém úmyslu.
2: Varoval si nás. To stačí. Postarej se nám o koně, prosím. Tady máš.
0: Děkuji, pane. Tolik peněz. Nic jsem nežádal.
2: K čemu by nám tam nahoře byli? Jdeme, Vojtěchu.
0: Počkejte, nemůžete jít jen tak s holýma rukama. Úbočí hory pokrývá hustý les. K vrcholu se musíte prosekat. Vemte si sebou tyhle sekery.
1: Děkujeme.
2: Brzy je vrátíme.
0: Jenom abyste se vy vrátili.

0: Poslední jatev!
1: Konečně jsme venku. Tu sekeru už nechci ani vidět.
2: Ne, počkej, dej mi.
0: Tu máš.
2: Nevíš, kdy se nám bude hodit. A víš, co se říká? Odříkaného chleba největší krajíc.
0: No, jenže chleba nedělá mozoly. Podívej. Co to bylo?
3: Tiše.
0: Co je?
3: Medvěd.
0: Kde?
3: Nehýbej se.
0: Ale...
3: Pozor!
2: Tak. A je po něm.
0: Nikdy jsem tak obrovského medvěda neviděl. Zachránil jsi mi život, Vojtěchu.
2: A nejsem snad ve tvých službách?

0: Hele, pstruh. Vidíš ho?
1: Jo.
0: A mám ho. Hele, tamhle je další.
1: Počkej, ten bude můj.
2: Hej, kluci!
3: Co tu děláte?
0: Lovíme ryby.
1: Jenže teď nám jedna uplavala.
0: Kvůli vám, pane.
3: Snad nebude tak zle. Poslyšte, neviděli jste tudy projíždět náhodou dva rytíře na koních?
0: Ne.
1: Jo.
3: A?
1: Já je viděl.
0: Ticho, mlč.
3: Kam jeli?
1: Tam, proti proudu.
3: A co je tam?
0: Nic. Jen jedna chalupa a hora.
3: Hora?
1: Vysokánská.
0: Naše máma říká místo k zapomnění.
1: Prý kdo tam vstoupí, toho stihne trest.
3: Řeči leda pro děti. Tak díky. A lobu zdar.
1: Ten byl divnej, viď?
0: Jo, to byl. A ty jsi mu všechno vyžvanil.
1: Je, hele.
0: Co je?
1: Ryba.
4: Hej, starý, kam vede ta cesta?
5: Jen k mé chalupě, pane. Dál už jsou jenom kopce.
3: Ale to je přece... To je kůň prince Krištofa. A ten druhý patří Vojtěchovi.
4: Jak jsi k ním přišel?
5: Svěřili mi jak opatrování. Dva podle šatu, myslím, šlechtici.
3: Kde jsou? Ti dva?
5: Šli hledat pramen, pane.
3: Co mi to chceš vykládat za pohádky?
5: Odedávna se tady vypráví, že tam, v té hoře, je zázračný pramen. Prý ho jí rány léčí nemoci, vrací mládí i sílu.
3: A babské povídačky, kdo by tomu věřil?
5: Nebylo jich zase tak málo, pane.
3: A kdo ho našel? Ten zázrak?
5: Nevím. Nikdo se odtamtud ještě nevrátil.
3: Ale to si těm dvěma neřekl. Protože když se nevrátí, zbudou po nich jenom koně.
5: Varoval jsem je, ale neposlechli.
3: Jak je to dlouho, co odešli?
5: Nahoře nikdo nepřežije noc. A dnes už podruhé vyšlo slunce od chvíle, kdy se vydali na cestu. Dost dlouho na to, aby byli mrtví.
3: Žiješ tu sám?
5: Sám, pane, sám. Nikoho nemám.
3: Teď mě poslouchej. Dobře. Nikdy jsi tu neviděl ani mě, ani žádné rytíře na koních. Řekl jsem to dost jasně, chlape.
5: Jistě, jistě, pane.
3: Teď přiveď koně a přivaž mi je k sedlu.
5: Jak poroučíte, pane.
3: Budu první, kdo přinese tu zprávu. Doufám, že král Hezman to ocení.
5: Asi vám nerozumím.
3: Zmlkni! Jazyk za zuby. Nebo si tě najdu a pak tě nechám zhoupnout v oprátce z vrbového proutí.

0: Co to bylo? Div jsem neohluchl.
1: Jakoby se na nás řítila skála. Ale nikde nevidím jediný kámen.
0: V téhle mlze natáhnu ruku a zmizí mi prsty. Co ty víš? Třeba spadli někam na druhou stranu.
1: Ne, bylo to přímo nad námi. Co jsem říkal? Zastavili je stromy. Podívej, hotová hradba.
0: To není možné. To je snad zlý sen.
1: Žádný sen. Mlhu rozfoukal vítr a my budeme brousit sekery.
0: Děkuju pěkně, ještě teď mám ruce samý šrám. Třeba půjdou ty balvany obejít.
1: Zkusit to můžeme.
0: Já vlevo, ty vpravo.
2: Kristofe, veď se! Ta hradba se táhne kdo ví kam.
3: Ne, pojď ke mně. Tady už projít půjde.
1: Kristofe! Kristofe! Nevidím tě! Ozvi se! Slyšíš? Neslyší. Třeba je zraněný. Vydrž, Kristofe! Doběhnu pro pomoc!
4: Otče! Ten prsten! Svírá mě a pálí. Kristof je v nebezpečí.
5: Ano, hora ho uvěznila.
4: Poruč, ať ho propustí.
5: Lajano, zapomněla jsi. Jsem pánem vod. Já nemohu poručit hoře.
4: Otče, řekl jsi, že až přijde čas, budu smět dokázat, zda i já jsem Kristofa hodna. Ten čas nastal právě teď. Chci mu jít na pomoc.
5: Bránit ti nebudu. Ale napřed musíš vědět, co tě čeká.
4: Není nic, čeho bych se zalekla.
5: Tak tedy pojď.
0: Kde to jsem? Možná ještě spím. Ne. Nespím. Jsem v nějaké jeskyni. Šálí mě sluch. Slyším vodu.
6: Studánka. Místo, kde pramení řeka. Našel jsem pramen. Splnil jsem svůj úkol.
0: Ale jak se dostanu ven? Kolem jsou jenom skály. Musím najít nějakou průrvu nebo trhlinu. Nic. Ani škvíra. Jenom holé stěny vysoko k nedohlednu.
6: Copak je můžu rozbít holýma rukama?
4: Kristofe.
0: To byl Lajanin hlas.
6: Už blouzním. Jak se mi to zdá?

0: Krištofe.
1: Lajano, kde jsi tu vzala?
0: Pán Jezera mě proměnil v rybu a pak mě rychlá vlna unášela až sem, do studánky, kde pramení řeka. Tady se ryba změnila v lajano.
1: Ale co teď? Máš snad tolik síly, že rozbiješ skálu?
0: Já ne. Tu sílu dal můj otec téhle muži. Zázračné muži.

0: Lajano, jsme volní.
1: Dokázala jsi to.
2: Vojtěchu!
3: Košíkáři, to je přece Krištof.
4: Krištofe! Příteli, je to možné?
5: O, pane, už jsem ani nedoufal, že vás ještě uvidím živého.
0: Vojtěchu, co znamená ten žebřík? A ty provazy?
4: Chtěli jsme tě vytáhnout z té jámy, z tvého prokletí.
0: Vojtěchu, ani žebřík, ba ani nejdelší provaz by nestačili. Nebýt tady Lajany, nikdy bych se z té hory nedostal.
4: Konečně poznávám tvou krásnou vílu.
6: A já, Krištofova přítele.
5: Smím se vás zeptat, pane?
0: Ano, košíkáři.
5: Našel jste pramen?
0: Našel. Je v bezpečí. Hora ho dobře chrání.
5: Díky bohu.
0: A teď pospěšme domů. Košíkáři, přiveď koně.
5: Ale já, pane...
6: Ne, počkej, Krištofe. Mám ještě jeden úkol. Jen musím jít co nejblíž k potoku. Mušle zrozená z hlubin vod, vracím tě zpět na jejich hladinu. Splň, co ti pán jezera přikázal.
5: Zázrak, zázrak. Z mušle je loď a z potoku řeka.
4: Pojedeme lodí.
0: Ale co naše koně?
4: Před pár dny si je odvedl Roderick.
5: Nemohl jsem tomu zabránit, pane.
0: Roderick?
4: No, pojď, cestou ti všechno vypovím.
0: Dobře. Tak tedy s Bohem. Děkujem ti za všechno, košíkáři. A kdybys snad někdy něco potřeboval, víš, kde mě najdeš?
5: Šťastnou cestu, pane. Šťastnou cestu vám všem!

0: Krištofe, vidíš? Naše jezero.
1: To snad není možné. Jak je to dlouho, co jsme nasedli?
2: Sotva jsem ti stačil říct o Roderikovi. Ta lodička je rychlejší než pták.
0: Tatínku.
3: Nesklamala jsi mě. Jsem na tebe pyšný, děvče.
4: Pane, svůj úkol jsem splnil a slib dodržel. A teď tě, pane jezera, prosím o Lajanu.
3: Nemusíš prosit, princi. Zasloužil jsi si. Stejně jako ona tebe.
0: Tatínku.
3: Lásce se porušit nedá. To spoznala.
0: Bude se mi stýskat.
3: Vždyť to ke mně nemáš daleko. Ale nezapomeň. Smíš jenom na břeh jezera.
0: Já vím.
3: Buďte šťastní. Štěstí je křehké. Opatrujte si ho. A teď běžte. Máte nejvyšší čas.

0: Teresko, dnes je tak krásně. Co kdybychom si vyšli do parku?
1: Moc ráda, královno. Stejně nemám nikde stání.
2: Hej ty! Ohlas mě u krále!
3: Král Heřman odpočívá, pane.
0: Co je to venku za křik?
2: Já ti poručím a hoď sebou!
1: Podívám se.
3: Jistě, pane.
1: To je Roderick. Vede Krištofova koně a Vojtěchova.
0: Něco se stalo. Rychle, chci to vědět!

0: Roderiku.
1: Co se stalo? Mluv!
0: Kde je princ Krištof? A kde je Vojtěch?
2: Veličenstvo. Hledal jsem. Vyptával se všude. Až mi jakýsi pocestný řekl, že viděl dva jezdce. Mířili prý k horám.
0: A dál?
2: Dojel jsem až k nejvyšší hoře, která jakoby vyrůstala z propasti. Tam přivázaní u stromu stály koně prince Krištofa a rytíře Vojtěcha. Volal jsem, co mi síly stačily. Odpovídal mi jen skřek krkavců, kteří se slétávali k propasti.
1: Chceš tím říct, že jsou mrtví?
2: Ano, paní.
3: Ne!
0: Teresko!
3: Tomu nevěřím. To nemůže být pravda.
1: Připravte kočár! Chci se na vlastní oči přesvědčit.
4: Můžeš hned, maminko.
1: Krištofe.
4: Maminko.
1: Krištofe, ty se zvrátil. Teresko, on žije.
4: Teresko.
3: A Vojtěch.
4: Počkej chvíli.
0: Jak mi tohle vysvětlíš, Roderiku?
2: Ten chlap přísahal, že jsou mrtví.
0: Jaký chlap?
4: Ten, kterému násilím vzal naše koně a hrozil oprátkou, když se o nás jen zmíní.
2: Ale veličenstvo!
5: Stráže! Odveďte ho!
2: Ne!
5: Ne!
2: Ne!
5: Milost!
0: S tou oprátkou se brzo seznámí sám.
4: A teď mám pro vás překvapení.
6: Přivedl jsem si nevěstu, maminko. To je Lajana.
1: Královnu.
7: Lajana? To jméno jsem od tebe nikdy neslyšela.
0: Co to má znamenat?
4: Jen to, že vás, králi Hezmané, žádám o Terezčinu ruku. Ale nikoli pro sebe. Nýbrž zde pro svého přítele Vojtěcha.
8: Veličenstvo.
3: Vojtěchu.
0: Ne. Já nedám svou dceru obyčejnému rytíři.
4: Není to obyčejný rytíř. Je to můj přítel. Čestný a statečný. Nebýt jeho, byl bych už dávno mrtvý. Slíbil jsem králi, že mu od vás Teresku vyprosím. Mají se rádi.
0: Měl by mi poděkovat, že ho za takovou drzost jenom vyženu. A s tebou si to, Terezo, vyřídím.
3: Není třeba, otče. Odcházím s Vojtěchem.
8: Ne, počkej, Teresko. Proč máme odcházet ve zlém?
7: Králi, Hermane, vzpamatuj se. Chceš navždy ztratit svou jedinou dceru a zůstat zahořklý a nenávistný? Každý má právo na svůj vlastní život. Můj Krištof, stejně jako tvoje Tereska.
0: Já si její život představoval jinak.
7: Bláhový králi, já jsem se také mýlila, přiznávám to. Přece nemůžeme rozhodovat o osudu svých dospělých dětí.
0: No, snad si zvyknu.
3: Tatínku.
0: Snad si zvyknu.
3: Tohle si měl říct dřív.
0: Terezo, ty musíš mít vždycky poslední slovo, viď?
3: Já, ale vůbec ne.
0: Ale ano.
3: Vůbec ne.
0: Tak, aby si snad začal zvykat. Vojtěchu.
8: Zvyknu si a moc rád. Děkuju vám, veličenstvo.
0: No dobrá.
4: Vojtěchu. Co jsem říkal?
8: Že na vašem zámku
4: v jeden den
8: budou dvě svatby najednou.
7: Možná. Ale nejdřív nám musíte všechno vyprávět.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Hello, Donna.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Byla neděle. Matilda se probudila sama od sebe. Zírala do stropu a přemýšlela o událostech včerejšího dne, jak s tím fajn klukem hledali Fredku paní Žíňové a jak se škvírou pod schody dostala do záhadného pokoje.

0: kojíku. Budík tikal a skrz závěsy do pokoje pronikalo světlo. Dneska byla doma zase sama. Její táta, filmový režisér, zase někde venku natáčel svůj nejnovější film. Koukala z okna a pozorovala psy, jako vlastně skoro každé ráno. To milovala, to dovádění psů venku na hřišti. Je, ten malej bílej, ten je roztomilej. A jak poskakuje, kam to běžíš, co blázníš? Smála se sama pro sebe. V zápětí se na hřiště snesla mlha. Najednou bylo špatně vidět. Psi zmateně pobíhali tam a sem a jejich páničci je volali k sobě. Kdykoliv se mlha na okamžik zvedla, Matilda viděla psy anebo jejich páničky. Musela se trochu smát. Páničci vždycky koukali na druhou stranu, než kde byli jejich psi, a psi zas běželi jiným směrem, než byli páničci. Míjeli se. V jednu chvíli dokonce jeden pes seděl na houpačce. Zahalila ho mlha a když se zvedla, na houpačce seděl jeho páníček. Co jsou věci? Zamručela Matilda a šla do koupelny. Umyla si obličej, oblékla si šaty a koukla do zrcadla. To by šlo, až na ty vlasy. Učesala se. Z nedalekého kostela sem doléhal zvuk zvonů. Matilda si uvědomila, že jestli nevyběhne hned, přijde do kostela pozdě. Přetáhla si přes hlavu svetr, nazula si boty a rozběhla se po schodech dolů a ven. Pořád byla mlha. Ležela tak nízko, že Matilda neviděla na krok a vrazila do koho si, kdo nesl odpadkový koš. Co děláš? Zlobil se Hlásek a byl to zase Kuba z přízemí. Promiň, já nechtěla, omlouvala se. Už zase, nemůžeš si vybrat někoho jinýho? Mračil se Kuba a vyčítavě koukal na rozsypané odpadky. Moc se omlouvám, já vážně nechtěla. Není vidět na krok, víš? Vysvětlovala chlapci Matilda. Proč si ten koš vlastně nevyhodil a neseš ho zpátky domů? No jo, proč jsem ten koš nevyhodil? Opakoval po ní Kuba. To seš hlava děravá, smála se Matilda. No jo, to jsem hlava děravá. A neopakuj všechno po mně. A neopakuj všechno po mně. Slyšíš? Slyším. Když ono tam pobíhalo tolik psů, že jsem na to zapomněl, dodal pak trochu omluvně. Je to sranda, ne? Pomrkávala na něj spiklenecky dívka. No, trochu, přikývl rozpačitě. Bál ses, abys nezmizel v mlze, co? Ani si nedošel k popelnicím, co? Asi jo. Tak já jdu s tebou, pojď. Vzala ho Matilda za ruku. Došli k popelnicím a po cestě nepotkali ani jednoho psa. No tak vidíš, utěšovala Matilda cestou Kubu, nebude to tak zlý. Otevřela popelnici, aby mohl vyhodit odpadky. Kuba zaklapl víko a namířil si to zpátky domů. Nestrať se, volala za ním Matilda a pokračovala svou cestou. V jednu chvíli se mlha zvedla úplně a Matilda uviděla paní s kočárkem, jak ukazuje dětem na protějším chodníku malého třesoucího se ratlíka s dlouhýma ušima. Děti se smály, až se za břicha popadaly. A dítě, co sedělo v kočárku, ze sebe vyrazilo ej, ej, ej. Matilda se taky smála. A smál se i malý Kuba, který stál ještě pořád ve vchodu domu s košem v ruce. Pak pelášila ke kostelu. Mše měla každou chvíli začít. Foukal silný vítr a úplně jí rozcuchal vlasy. Náhle jí zazvonil mobil. Chvíli ho hledala, než ho konečně našla. Ano, tati? Ne, všechno je v pohodě. Zrovna jdu do kostela. Světlo? Taky je tady divný. Radši domů? Jo, půjdu, jak to skončí. Jasně, že ti zavolám. Neboj se, tati, tak zatím. Jak mi letípla telefon, poskočila si. Bylo příjemné vědět, že se o ní někdo bojí. Jednou, když u nich byl zase večírek, táta naléval víno a ona nosila jednohubky a dohlížela, jestli má každý dost. Onufa. Herečka, která hraje v tátových filmech, seděla rozvalená na gauči a ani jí nenapadlo, že by mohla s něčím pomoct. Jeremy přišel tenkrát ve žlutém pleteném svetru bez rukávů a v růžových kalhotách. S ním dorazila i další herečka Lily, která na sobě měla zelené kamaše a tílko s mívalem. Vyrazila ze sebe Onufa, když vešli, a pak se tomu smála, že nebyla k utišení. Měla skoro záchvat. Jihněla se tak, že vyprskla červené víno, co měla v puse, na bílý koberec. A Jeremy začal vyprávět historku, že když byl v Americe, tak si jednou s kamarádem řekli, že by měli slézt nějakou pořádnou horu. No a ta nejbližší, co byla k dosažení, byla Monte Diablo, což v překladu znamená něco jako Ďáblova hora. No, vyhlídka byla neuvěřitelná. To člověk koukal do dálky a představoval si Indiány, jak na koních cválají krajinou. No a když jsme se dost vynadívali, tak jsme si řekli, že se občerstvíme. Když tu jsem si vám všiml, že z odpadkového koše kousek ode mě něco leze.
1: Fuj, to je disgusting.
0: Ušklíbla se Onufa a ohrnula Red. Já si říkám, Karle, co tohle může jenom bejt? Na čerty sice nevěřím, ale Monte Diablo je Monte Diablo. A on to čumák. A za ním uši. A pak chlupatá hlava a...
1: A co?
0: Zaječala Onufa. Mýval.
2: Jo tak,
0: odfrkla trochu zklamaně. Asi se těšila na toho čerta. No, vylezl vám z toho koše ven a popadl tašku s jídlem, co jsme měli položenou na stole. Já na nic nečekal, hrábnul jsem po té tašce a začal jsem se s mývalem prát. To byl souboj, panečku. Mýval táhnul tam, já za sem. Oba jsme měli oči vyvalený.
3: A jak to dopadlo?
0: Zeptala se Onufa a netrpělivě si prohlížela nalakované nehty. No, nakonec jsem mu ji vyrval, tu tašku. Oni mu tam říkají rakún.
3: Cože? Rakev?
0: Vykvíkla Onufa rádoby vtipně. No, ten rakún už si stačil z tašky něco vytáhnout, myslím, že to byl salám. No a začal se ládovat přímo na tom dřevěném stole. No a já povídám, co ty, rakúně? Jestli toho nenecháš, se mi zdá, že to tady někdo pěkně odstůně.
3: To si řekl. V angličtině se to taky rýmuje?
0: No samozřejmě. Let it be, you raccoon, or take to it the spoon. Táta se rozesmál. No to je úžasný, řekla obdivně Lily a přitulila se k Jeremymu.
3: Sotva jsem to dořek, on se vám na mě tak kouk a v mžiku byl pryč.
0: Asi si šel pro lžíci, chechtal se táta. Jeremy pokračoval dál. No a tu štangli salámu tam nechal ležet. Já vzal ten salám a vyhodil jsem ho do koše, protože jeden nikdy neví, co by mohl od toho rakůněte chytit.
4: Matilda během Jeremyho vyprávění myla nádobí a v tu chvíli jí jedna ta sklenička praskla v ruce. Jen tak z ničeho nic jí po ruce tekla krev. Řízla se, ani nevěděla jak.
0: Tati, zavolala polohlasem a táta, když viděl, co se stalo, vypnul vodu, hodil jí na ruku ručník a řekl, ať to pevně drží. Pak jí posadil do křesla a běžel pro obvaz. Ostatní hned vyskočili, kroužili kolem Matildy a nosili jí pití a led a prášek proti bolesti a mokrý ručník a táta jim všem řekl, ať toho nechají, obvázal jí ruku a nakonec jí přinesl zmrzlinu. Při vzpomínce na to si Matilda povzdychla. To bylo tak krásný. Konečně doběhla ke kostelu. Když vešla do vrat, ocitla se v dlouhé chodbě. Všimla si, že na konci chodby jsou otevřené dveře. To nikdy nebyly. Přepadla jí zvědavost a tak se k ním vydala. Co se za nimi asi skrývá?

0: Rádio Junior.
1: Myslel jsem, že se ztrácím v moři tvýho času.

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

jako Tony Stark. Chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splítat.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupi, dupi, dupi, dupi, dupi. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný.

letí. Tak to jede rychlíkem, tak rychle.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se hraje.